na Rádio Praha. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáků je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: Komu dáte hlas tentokrát?

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme, a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat. A ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková. Protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou, a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svoji životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci. Takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je mysl a oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
2: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustalu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, aby jsme vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme, protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebepoznával? Proč je to důležité?
2: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou. Hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že by jsme byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
1: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
2: To je nepříjemné,
1: protože
2: přesně.
1: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit, jak to udělat, jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
2: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces, protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlem nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života. a říká prostě tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo? To nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
1: Říká Pavel Špatenka.
0: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu.
4: Praha.rozhlas.cz.
3: Komu dáte hlas tentokrát?

0: až na dřeň.
1: A když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba v nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo, že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat, tak aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se takhle zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
2: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když s pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna, já jsem se ocitl v podstatě takový kluk a raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totál, že jo, to jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský

ty moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co s ní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako ve obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní, obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo, tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty. No a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky, nefungovalo nic, nezabíralo. Až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pout začala. Jo, a trvá do dneška v podstatě. Jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem ale, co s tím. A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta snaha pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a řekla byste, ale já jsem si koupila nový kabát, a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl, jako hele Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak abych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život, a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne. Ne, jo, bojoval jsem sám ze sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni mě nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se tam moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuju s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. Mm-hmm. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme jí mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sahat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě hele, jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřuj se tady a srazej vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Rádio Praha.

0: Až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach, neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty malé adaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete všem ukázat, že to víte a že to znáte, jo, a každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentrovat si na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí.
1: Naschle. A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.
0: Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM.

0: 107,1 FM. Rádio Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás dnešní první zprávy, je úterý 29. září. Deniso, vítej, hezké ráno.
1: Děkuju, ty také, hezké ráno. Voda v obcích na sever od Prahy dál není pitná. Vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval moc olova. Škola v újezdě nad Lesy zůstává zavřená. Vedení chystá pro nemocné děti online výuku. V katedrále svatého Víta se dnes sejde 7 klíčníků k uložení korunovačních klenotů. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou, tedy třeba ke sprchování nebo praní. Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. Jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
3: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
1: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta Petra Pavla. To jsou také zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
4: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal v 25. minutě Ondřej Beránek. Brankář Dominik Frodl nepustil ani jednu ze 27 střel. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, ty bude dnes zajišťovat kolega Jarda Koller, já tě zdravím.
5: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje dopravní omezení za dálnicí D1. Pomaleji se jde mezi 78. a 81. kilometrem, zatím se výrazněji nezdržíte. Ve Kbelské dohloubětí nejmenší kolona před Poděbradskou, v ulici 5. května směrem do centra se popojíždí před sjezdem na jižní spojku, je to zatím na pár minut a nehody hlášené nemáme.
0: Skvěle, díky, měj se.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha. Už nehledám to místo, kde všechno...
0: 5 minut po 6 startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 29. září. Má svátek Michal a Michal, tak všechno nejlepší, kluci. Co nás čeká? Poetika blízko. Taky We Are Domy a Eva Munes a spousta dalších. Hezké ráno, přeji Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: byli We Are Domy a Eva Moonest. Je čtvrt na sedm, posloucháte Rádio Praha a máte taky možnost, ne, to už bylo včera, sorry. Já jsem vám chtěl říct, že můžete rozhodovat o tom, co budeme hrát ve vinilu, ono nám to zůstalo viset na Facebooku. Každopádně dneska nasadíme novou dvojici a zase rozhodovat budete, ale zatím ještě nevím. Dneska bude skoro jasno až jasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, foukat bude slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr, mimochodem teď jsme na 9 stupních. A jak to vidí Jarda Koller?
1: Hezké ráno, v Českobrodské směrem do centra se popoždí před Běchovicemi 10 minut, v Liberecké do centra začíná houstnout provoz, zpomalíte za sjezdem na Kbelskou, do Holešoviček je to na 10 minut. V Karlovarské do centra se jede pomalu za okruhem, táhne se to nesouvisle na Bílou horu, zatím se zdržíte krátce a na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové, je to na necelých 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď je novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu.
4: Praha.rozhlas.cz.
3: Komu dáte hlas tentokrát?

0: Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Jejich víc než 60%, před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxa ligy vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obod za Pardubicemi. Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Kolar je v dopravním infocentru a sleduje dění.
3: Hezké ráno na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem ze 14. kilometru pojedete pomaleji, za sjezd na Úvaly zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na Jinočany na 20. a 5. kilometru srazila dvě auta, blokují levý pruh, zpoždění od D5 přes 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové, je to na necelých 20 minut a v Liberecké do centra se jede krokem z Letně do Holešoviček, teď je to na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 6:30 v ranní Praze John Newman, Love Me Again. A taky Avril Lavigne, I'm With You.

0: Ve 6:45 na rádiu Praha Mr. Know It All. Mimochodem, jestli dneska pojedete metrem na Ačku, všimněte si barevných hliníkových obkladů, které navrhl architekt Jaroslav Otruba. Jejich příběh připomíná nová reportáž na webu Rádia Praha, tak si k ranní cestě můžete přidat i trochu historie architektury. No a pokud pojedete autem, pak pro vás máme další díl řidičské abecedy a dneska si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Vašek Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
2: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
2: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až jasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 9 a foukat bude slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. A teď zase Jarda Koller a dopravní informace.
3: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona. Po pojíždí na okruh k Ořechu u Jinočan řešili nehodu. Auta už jsou pryč. Kolona ovšem vlivem narůstajícího provozu zůstala. Zdržíte se půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště také houstne provoz. Popojíždí se kolem Lochkova a Barandova mezi 15. a 18. kilometrem. Ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu před okruhem. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové. Je to na necelých 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře je kolona od Českobrodské k jižní spojce a v Liberecké je to z Letňan k tunelu Blanka na více než 20 minut. Plní se i okolní trasy, včetně Povltavské nebo Prosecké.
0: Jarno, moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Zprávy v 7 hodin právě teď a právě tady na Rádiu Praha s Denisou Žižkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Nové informační cedule o původu názvu ulic v centru metropole připravuje Praha 1. Policie řeší stále častěji hlášení o pohybu lidí se střelnou zbraní, následně zjistí, že jde o makety. Na dnešek připadá Světový den srdce, upozorňuje na důležitost preventivních prohlídek. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 instaluje nové informační cedule. Ty už jsou na desítkách míst po celém historickém centru a postupně by se měly objevit v dalších téměř 50 lokalitách. Cedule mají modrou barvu, doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvů ulic. Nové tabule nainstaluje městská část, například na Jánském Vršku, v ulici Na Poříčí, Újezd nebo Pohořelec, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
3: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který od roku 2020 přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1.
1: Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případu, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy a v Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
4: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
5: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
6: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
7: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
6: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Francie ve fotbalové lize národů vyhrála 1-0 v Belgii. Jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila 4-1 v Turecku, a to hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu. Už dnes čeká zápas také české fotbalisty. Od 20 hodin 45 minut nastoupí v Edenu proti Anglii. V Praze dnes bude skoro jasno nebo jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže si dáme ještě dopravní informace. S těmi je připravený Jarda Koller.
8: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru čekejte kolonu provozem na Pražský okruh za Ořech na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Pomalu pojedete hlavně kolem Lohkova a Slivence. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11. Průmyslové je to na necelých 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře je kolona od Českobrodské k jižní spojce. V tunelu Mrázovka směrem na Troju se srazilo osobní auto a dodávka blokují levý pruh, plní se kvůli tomu do Břížská už od Zlíchovského tunelu. A v Liberecké je to z Letňan k tunelu Blanka na více než 20 minut, plní se i okolní trasy, včetně Povltavské nebo Prosecké.
0: Jardo, já ti moc děkuju, zatím hezké ráno.
8: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pa, baby, stay.
0: Do úterý s datem 29. září vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno přeju, máme 5:15 po 7. A za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Olivia Dean, Baby Steps. A taky třeba Miles Smith a jeho Stay If You Wanna Dance.
2: Rádio Praha a Honza Chlan.

0: Lucie a Daniela ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. 29. září zaběhl trať, která se už často neběhá, za 59 minut 51,8 sekundy. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Před 20 lety se také v Brazílii do amazonského pralesa zřítilo dopravní letadlo Boeing 737 společnosti Gol. Zemřelo 154 lidí, 7 jich přežilo. Boeing se střetl s malým letounem

0: Jak to vidí Jarda Kolar z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici od 7. kilometru čekejte kolonu provozem na Pražský okruh za Ořech na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru zpoždění kolem 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové, to na 20 minut, plní se i trasa přes Hloubětín, v Průmyslové směrem do Hostivaře je kolona od Českobrodské k jižní spojce. V tunelu Mrázovka směrem na Troju se srazilo osobní auto a dodávka blokují levý pruh. Kolona stojí z konce jižní spojky a je na více než půl hodiny. V Liberecké je to z Letňan k tunelu Blanka na více než 20 minut. Plné jsou i okolní trasy, včetně Povltavské, Prosecké nebo ulice Na Stráži. Horoměřická stojí před Evropskou už téměř z Pučálky.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt. Příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Olivia Dean a Baby Steps v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, ve studiu s nimi už je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. V albánské Tiraně se druhým dnem koná meziparlamentní konference k rozšíření Evropské unie. Mluvit se bude mimo jiné o připravenosti Albánie na vstup do Evropské unie nebo rozšíření unie o oblast západního Balkánu. Konference se zúčastní i čeští poslanci. Albánie by se členskou zemí chtěla stát v roce 2030. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava připravil Jaroslav Koller.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici od 7. kilometru počítejte s kolonou provozem na Pražský okruh za Ořech na 40 minut. Ve Strakonické na příjezdu do Prahy po D4 zpomalíte za sjezdem na Baně, za Cukrákem nesouvislá kolona se táhne až k tunelu Mrázovka. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec zpoždění kolem 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11. K Průmyslové je to na 20 minut, plní se i trasa přes Hloubí Větín. V tunelu Mrázovka směrem na Troju stále řeší nehodu, srazila se dodávka a osobní auto blokují levý pruh, kolona stojí z konce jižní spojky a je na více než půl hodiny. V Liberecké je to z Letňan k tunelu Blanka na více než 20 minut, plné jsou i okolní trasy, včetně Povltavské, Prosecké nebo ulice Na Stráži a Horoměřická stojí před Evropskou už téměř z Pučálky.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl osmé na Rádiu Praha, Tones and I, Dance Monkey. A taky Xindlejx a dovolená.

0: One Direction a One Thing ve 7:45 na Rádiu Praha. Historie a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule. Po Praze 1 jich už jsou desítky a dalších 50 tabulí městská část připravuje. Lidé o nich ale často neví.
1: Popravdě, bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
2: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
3: Vím, že u pár jako třeba částí městských jako Vinohrady, tak to je jako známý. Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jakože to třeba vznikl. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, no, hrozně zpestření.
2: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
4: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV. Ty lokality měly nějaký místní zaběhaný, ústně tradovaný název, který se posléze přenesl na tu ceduli.
2: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
4: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace, natož nepřesný nebo lži.
2: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1. Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Struze, Pohořelci a Újezdě.
2: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Je úterý 29. září, v Praze budeme mít skoro jasno až jasno, s maximálními teplotami 22 až 24 stupňů Celsia, furt jsme ale na 9 stupních a foukat bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Teď zase Jarda Koller a dopravní informace.
6: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru po pojíždí kolona táhne se na okruh za Ořech. Provoz také zpomaluje omezení na začátku Rozvadovské spojky. Celý úsek k Ořechu pojedete necelou hodinu. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru k Ořechu čekejte více než 20 minut navíc. Na východní části okruhu je to od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny, plná je i trasa přes Hloubětín z Lehovce k Průmyslové i v Průmyslové od Českobrodské. Tradičně ucpaná je i Brouma přes Kije. Plný je sever města, stojí Cínovecká, následně Liberecká do Holešoviček, je to na necelých 40 minut. Kbelská směrem do Hloubětína je plná v celé délce, v Horoměřické se stojí z Pučálky k Evropské, na jižní spojce směrem na Smíchov je kolona od sjezdu na Krč. Pokračuje do Dobřížské, tam se situace zlepšuje, v tunelu Mrázovka po nehodě už nic nepřekáží a z Podolského nábřeží od Kublova se jede různě pomalu až k Tančícímu domu.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
9: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Lines, Don't You Forget About Me v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je Denisa Žižková, už je s nimi ve studiu. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Pražský magistrát připravuje nový tender na provoz krizového operačního střediska. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování zřejmě ustojí. Do Česka míří italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce do roku 2030. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město připravuje zakázku za 45 milionů korun na technologie krizového operačního střediska. Současná smlouva skončí v červnu příštího roku. Nový kontrakt bude na 48 měsíců a zajistí provoz, údržbu a další rozvoj. Služby by měly být dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Krizový štáb je využívá při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo epidemie, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Pro zvládání krizových situací je vedle personální připravenosti zásadní také spolehlivé technologické zázemí a okamžitý přístup k aktuálním informacím o dostupných zdrojích, kapacitách a kontaktech.
0: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hat-triku Brno 8-4, 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky a o 2 body před Tatran Střešovice, Pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru. V Praze bude skoro jasno nebo jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A dáme si dopravní informace, připravený je s nimi Jarda Koller.
7: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru popojíždí kolona, táhne se na okruh za Ořech, provoz také zpomaluje omezení na začátku rozvadovské spojky. Celý úsek k Ořechu pojedete necelou hodinu. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru k Ořechu čekejte více než 20 minut navíc. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D6, k Ořechu je to na více než půl hodiny. A Karlovarská do centra popojíždí už z konce dálnice D6, různě pomalu pojedete až na Vypich. Na východní části okruhu je to od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny, plná je i trasa přes Hloubětín, z Lehovce k Průmyslové i v Průmyslové od Českobrodské. Tradičně ucpaná je i Broumarská přes Kyje, plný je sever města, stojící Novecká, následně Liberecká. Do Holešoviček je to na necelých 40 minut. Kbelská do Hloubětína je plná v celé délce, v Horoměřické se stojí z Pučálky, na jižní spojce směrem na Smíchov je kolona od sjezdu na Krč a z Podolského nábřeží od vodárny se různě popojíždí až k tančícímu domu.
6: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v úterý 29. září a hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku DJO, End of Beginning.
8: bude taky Sia a její Elastic Heart.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Tak to byla Sia, Elastic Heart, je 8:15, posloucháte Rádio Praha. Mimochodem, už tady jednou byla řeč o tom, že vysíláme pořád Pražákům je hej. No a dneska 4 minuty popolední uslyšíte na Rádiu Praha rozhovor s psychiatrem a saxofonistou Františkem Šalandou. Pořadem Pražákům je hej vás jako vždycky provede Vojta Přívětivý, tak si nás určitě dejte i k obědu.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes budeme mít skoro jasno až jasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, furt jsme ale na 9 a foukat bude slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám si Jardy Kollera.
2: Ne úplně ideálně, dobré ráno. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice se srazila 3 auta v levém pruhu, zpomaluje se na 14. kilometru, zdržení kolem 10 minut, ovšem v silném provozu se jede až k jižní spojce. Na D4 směrem ze Strakonic se brzdí za sjezdem na Baně, kolona se táhne k Mrázovce, je nesouvislá na 40 minut. Na D5 na příjezdu fronta ze 6. kilometru k Ořechu na 50 minut, ucpaný je i průjezd Rudnou. Na D6 se brzdí na 2. kilometru, po kolona pokračuje buď po okruhu k Ořechu nebo Karlovarskou až na Vypich, tam je to na 10 minut. Na východní části okruhu je to od Černého mostu k Průmyslové na 30 minut, plná je i trasa přes Hloubětín z Lehovce k Průmyslové, i v Průmyslové od Českobrodské, tradičně plná je i Broumarská přes Kije. Plný je sever města, stojící Novecká, následně Liberecká do Holešoviček, je to na necelých 40 minut, plná je Libeň a ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most čerstvá nehoda v levém pruhu, ještě více se tak zhorší situace před tunely.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, zatím ahoj.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Holly Humberston a To Love Somebody v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovické katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Veřejnost si dnes může ale prohlédnout novou stálou výstavu Symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. Výstavu zahájil v Den české státnosti 28. září prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešních 10 hodin. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Za 3 roky tedy budou až vzrostou o 8700. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy být 50 tisíc korun. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, připravený je s nimi Jarda Koller.
3: Hezké ráno na D4 směrem ze Strakonice brzdí za sjezdem na Baně, kolona k Mrázovce nesouvislá na 40 minut. Na D5 na příjezdu fronta ze 6. kilometru k Ořechu na 50 minut, ucpaný je i průjezd Rudnou. Na D6 se brzdí na 2. kilometru, kolona pokračuje buď po okruhu k Ořechu nebo Karlovarsku na Vypich, je to na desítky minut. Na východní části okruhu je to od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny. Na pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem ve směru na letiště, pokračuje regulace provozu v tunelech. Plný je sever města, stojící Novecká, následně Liberecká do Holešoviček, je to na necelých 40 minut. Navíc před sjezdem na Bulovku teď čerstvě řeší nehodu v pravém pruhu, plná je také Libeň. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila 2 auta v levém pruhu, ještě více se tak zhoršuje situace před vjezdy do tunelů a ucpané jsou mimo jiné příjezdy do Radotína, nejvíce se stojí směrem z Černošic.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Havana.
1: To byly Camila Cabello a Young Thug Havana na Rádiu Praha ve 8:45. Mimochodem, dneska a zítra ještě můžete stihnout festival ilustrace a komiksu Lustr v Holešovické tržnici. Hlavní výstava se věnuje tomu, jak člověk proměňuje krajinu. A pokud chcete vědět víc, reportáž o ní najdete na webu Rádia Praha. Praha-rozhlas.cz. No a teď další tipy od Jirky Štefla.
2: V kongresovém centru na Vyšehradě vás v úterý čeká neobvyklé spojení popu a symfonické hudby. Český zpěvák Ben Kristoval tam představí své největší hity v nových orchestrálních aranžích. Jeho energické skladby doprovodí velký symfonický orchestr, který jim dodá úplně nový zvuk. Těšit se můžete na propojení moderního popu, R&B, hip-hopu a bohatého orchestrálního zvuku. I takový bude speciální večer, koncert Bena Kristova v kongresovém centru. A startuje týden knihoven, který po celé republice nabídne nejrůznější akce pro milovníky knih a čtení. V Praze se můžete třeba ve Velkém mlýně v Libni dozvědět, jak se digitalizují historické knihy, noviny nebo staré nahrávky. Na nádraží Holešovice se zase tramvajová zastávka promění na zastávku knižní, kde bude slam poetry, autorská čtení nebo hudba. No a jestli máte doma knihy, ke kterým se už nevracíte, můžete je na vybraných pobočkách městské knihovny vyměnit za jiné. A příjemné zážitky nejen s knihou, ale i s rádiem přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Dneska bude v Praze skoro jasno až jasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia. Teď jsme pořád na 9 stupních, proč se to nehejbá? A foukat bude slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Jardo, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá na silnicích?
3: Hezké ráno, nehejbá se to ani tady. Na D1 na příjezdu do Prahy zase zde na Čestlice pojedete ze 7. kilometru různě pomalu k jižní spojce. Na D5 směrem z Plzně do Prahy se stojí od Rudné, ze 6. kilometru na okruh za Ořech je to stále na 50 minut, ucpaný je i průjezd Rudnou. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu, v tunelech stojí se od Vestce za Ořech, tedy od 3. kilometru, hodně plná je kvůli tomu Vídeňská. Ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem z Černošic, je to na půl hodiny, ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most je po nehodě blokovaný levý pruh, kvůli tomu začíná kolabovat provoz na severu města. V Cínovecké do centra se stojí od sjezdu na Březině ves, před Holešovičkami navíc řeší nehodu, ovšem stojí se až k Blance, je to na zhruba hodinu, plné je i široké okolí. Povltavská směrem k Blance stojí téměř z Balabenky, je to přibližně na 50 minut, k Belská směrem do Hloubětina je plná v celé délce, a na jižní spojce směrem na Smíchov za sjezdem na Krč řeší nehodu v levém pruhu, popojíždí se od magistrály.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.
6: Pondělním svátečním hostem Rádia Praha byla lékařka a stomatoložka, taky protetička, doktorka Lenka Vavřičková. Bavili jsme se jak o protetice, tak o kongresu, který teď připravuje, ale i o tom, že se věnuje kanisterapii.
7: No to má taky dlouhou historii, protože v době covidu já jsem onemocněla postcovidovým syndromem, měla jsem problémy s chůzí a tak jsem hledala činnost, kterou bychom zvládali obě a samozřejmě nejbližší jsou my psi, takže zůstala ta kanisterapie, té se držíme a to nás baví obě dvě, takže takhle trávíme volný čas.
6: V úterý popoledně to na Praze bude o velmi unikátní kombinaci. O kombinaci psychiatrie a saxofonu. Psychiatr a saxofonista František Šalanda bude naším hostem a já budu moc rád, když se nás poslechnete.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme krásné ráno. Mimochodem, v těchto zprávách jedna absolutně speciální zpráva. Je to tak?
1: Ano, hezké ráno. Tisíc lidí v okolí obce Odole na voda jsou stále bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. Britský zpěvák Robbie Williams vystoupí příští rok na festivalu Colors of Ostrava. V ruských jednotkách se podle Ukrajiny chystá bojovat dalších 10 tisíc vojáků ze Severní Koreje. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Voda z vodovodu v obci Odole na voda pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnoveny během několika dnů.
3: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená a včera ještě se nám v lokalitě odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
1: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera pro příští rok. Bude jim britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
4: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Severní Korea chce poslat dalších 10 tisíc vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině s odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky, to řekl prezident Volodymyr Zelensky. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 tisíc severokorejských vojáků. Zelensky také uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje také zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v nové sezóně. Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Sparty Jiřího Sekáče největší problém.
5: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle.
1: Tipsport Extraliga dnes nabídne celkem 6 utkání. Program odstartuje v 17 hodin. Souboj zatím neporaženého Třince s Kladnem. Bude skoro jasno nebo jasno. Teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opět zdravím Jardu Kolera do dopravního infocentra. Jak to vypadá?
6: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy. To se stojí od Rudné ze 6. kilometru na okruh za Ořech. Je to stále na 50 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou. Ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem z Černošic. Je to na půl hodiny. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most po nehodě sice už nic nepřekáží, ovšem po výrazné regulaci provozu nadále kolabuje provoz na severu města. V Cínovecké do centra se stojí od sjezdu na Březině ves před Holešovičkami, ještě řeší nehodu. Ovšem stojí se až k Blance. Je to stále na zhruba hodinu. Plné je i široké okolí. Po Vltavská směrem k Blance stojí téměř z Blabenky, je to přibližně na 50 minut. Kbelská směrem do Hloubětína je plná v celé délce. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od dálnice D10 k Průmyslové, je to na více než půl hodiny. Navíc v koloně se před sjezdem na Běchovice srazil kamion, motorka a osobní auto. Na jižní spojce směrem na Smíchov za sjezdem na Krč stojí poruchaná dodávka v prostředním pruhu. Pomalu pojedete od magistrály. Fronta se ovšem táhne i dál až k Mrázovce a plná jsou nadále i další tradiční místa, včetně magistrály od Pankrácké vozovny za Nuselský most.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do úterý s datem 29. září. Hezké ráno.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. 29. září zaběhl trať, která se už často neběhá, za 59 minut 51,8 sekundy. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Před 20 lety se také v Brazílii do amazonského pralesa zřítilo dopravní letadlo Boeing 737 společnosti Gol. Zemřelo 154 lidí, 7 jich přežilo. Boeing se střetl s malým letounem Embraer, který po kolizi ztratil část křídla, ale podařilo se mu nouzově přistát. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude skoro jasný až jasný s maximálními teplotami 22 až 24 stupňů Celsia. Ha, konečně jsme poskočili, jsme na 12 stupních. Foukat bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. A jak to vidí Jarda Koller?
5: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy se stojí od Rudné ze 6. kilometru na okruh za Ořechy, to na 40 minut. Na okruhu směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na D6, k Ořechu je to na půl hodiny. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Na D8 a v Cínovecké do centra je silný provoz, brzdí se za sjezdem na Zdiby. Před Holešovičkami řešili nehodu, ovšem stojí se až k Blance, je to na zhruba hodinu, plné je i široké okolí. Povltavská směrem k Blance, tam se stojí téměř z Balabenky, je to na přibližně 50 minut. Kbelská do Hloubí Vítina je plná v celé délce. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od dálnice D10 k Průmyslové, je to na více než půl hodiny. Navíc v Kolně se před sjezdem na Běchovice srazil kamion, motorka a osobní auto. Motorka je zapasovaná, pod kamionem úklid potrvá. Na jižní spojce směrem na Smíchov za sjezdem na Krč stojí poruchaná dodávka. V prostředním pruhu pomalu pojedete od magistrály, fronta ovšem pokračuje dál až k Mrázovce. A ucpané jsou stále příjezdy do Radotína směrem z Černošic, je to na půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Scrollujete? Jen si klidně

0: Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezký den, dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Dnes odpoledne bude sněmovna jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Škola v Újezdě nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. České reprezentanty čeká druhé utkání v elitní skupině fotbalové ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu budou hostit anglický národní tým. Češi první duel prohráli, podlehli Chorvatsku 2-3 a zápas Anglii rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Jardou Kolerem.
3: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy se stojí od Rudné ze 6. kilometru na okruh za Ořechy, to na 40 minut. Na okruhu směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na D6 k Ořechu, je to na půl hodiny, pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Na D8 v Cínovecké směrem do centra je silný provoz, brzdí se za sjezdem na Zdiby a k Blance je to na zhruba hodinu, plné je široké okolí. Povltavská směrem k Blance stojí téměř z Balabenky, je to na přibližně 50 minut. Kbelská do Hloubětína je plná v celé délce a teď už i v obou směrech. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od dálnice D10, k Průmyslové je to na více než půl hodiny. Navíc v koloně před sjezdem na Běchovice řeší srážku kamionu, motorky a osobního auta. Na jižní spojce směrem na Smíchov za sjezdem na Krč stojí porouchaná dodávka. V prostředním pruhu pomalu pojedete už od magistrály. Fronta se táhne ovšem i dál až k tunelu Mrázovka. A ucpané jsou stále příjezdy do Radotína směrem z Černošic, je to na půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Leony by your side in my mind. Na dnešek připadá Mezinárodní den, který připomíná plýtvání jídlem a ztráty potravin. No a k jídlu neodmyslitelně ale patří taky čistá a bezpečná voda. Právě tou se teď budeme zabývat. Odolena voda a další obce severně od Prahy totiž dál zůstávají bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít nebo z ní vařit. Zhruba 15 000 lidí je tak dál odkázáno na přistavěné cisterny. Komplikuje to i provoz místní základní školy, kde je právě teď náš kolega reportér Ondřej Mikušek. Zdravím tě, hezké ráno.
1: Dobrý den. Ve škole situace komplikuje především provoz jídelny. Lidé sice ve vodě můžou třeba umývat nádobí, ale pro školu to neplatí. Ta podle vyhlášky musí na všechno používat vodu pitnou. Jídelna proto na celý týden upravila stravu, a to na takzvaný suchý jídelníček. To znamená pokrmy, které se dají připravit i s menším množstvím vody. Kuchařky ji totiž musí brát z cisterny před školou a starají se přitom o 850 strávníků. Dnes tedy děti dostanou studený oběd, měla by to být obložená bageta a ovoce. V dalších dnech to pak budou vídeňské párky, sladké buchty nebo risotto. Stejně jako už minulý týden v pátek, navíc žáci budou dostávat pouze jednorázové nádobí, ať už papírové nebo plastové. A kromě toho škola komunikovala i s rodiči, aby případně svým dětem zajistili jinou stravu sami. Každé ráno také ředitelka školním rozhlasem žáky upozorňuje, že v umyvadlech na toaletách i ve třídách si můžou umývat ruce, ale nesmí vodu pít.
0: Ondro, jak tu situaci zvládají místní obyvatelé?
1: Bavil jsem se jak s lidmi přímo tady v Odoleně vodě, tak s některými z okolních vesnic. Vzhledem k tomu, že situace trvá už od minulého týdne, tak si na omezení zvykli a přizpůsobili se. Využívají především ty cisterny, těch by aktuálně v celé oblasti mělo být 39, a lidé konkrétní lokality najdou na webu středočeských vodáren. Ptal jsem se tedy, jestli je podle nich cisteren dostatek, a všichni se shodli, že už ano. Jedna starší paní sice říkala, že sama si tam pro vodu chodit nezvládá, ale pomáhají jí s tím její děti. Právě v takové situaci třeba seniori nebo nemocní lidé navíc můžou požádat městskou policii, která jim vodu z cisteren zdarma doveze až domů. A každopádně lidé vodu nemůžou používat na to pití a na vaření, ale můžou se v ní normálně umývat a umývat v ní třeba i nádobí.
0: S reportérem Ondřejem Mikuškem jsme probírali situaci v Odoleně vodě a jím okolí, kde voda stále není pitná. Ondro, moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až jasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. No a ještě dopravní informace s Jardou Kolarem.
2: Hezké ráno, dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru po nehodě uzavřená, na místě je vrtulník a nedá se projet. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D6 k Ořechu, zdržení 20 minut, kvůli tomu je nadále silný provoz i na D5, brzdí se na 6. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, poprvé se brzdí za sjezdem na Jesenici na 1. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy přibrzdíte, za sjezdem na Zdiby na minus 1. kilometru. Fronta pokračuje do Holešoviček, tam je to na 25 minut. Plná je stále Libeň, v Prosické do Libně se jede pomalu téměř v celé délce. V Novopatské se před Kbelskou srazila dvě auta, kolonu čekejte od sjezdu na Satalice. Na okruhu směrem z Černého na Lanový most je to stále na 20 minut od Černého mostu. Nehodu před sjezdem na Běchovice řeší už mimo jízdní pruhy. A v Bělohorské z centra se popoždí od Břevnovského kláštera k Vypichu, je to na více než 10 minut.
0: Já ti moc děkuju a přeju hezký zbytek úterka. Měj se.
2: Tebě taky. Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
5: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
3: Praha žije.

0: úterý 29. září Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Tunel busová linka 145 projíždějící Blankou má novou zastávku v Libni. Na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák Robbie Williams. Záplavy v Thajsku už mají přes 20 obětí, živel zasáhl i metropoli Bangkok. Bude skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Autobusová linka 145 ode dneška nově zastavuje také na Kuchyňce v pražské Libni. Autobus projíždí tunelem Blanka od poloviny srpna a spojuje Prahu 6 a Prahu 8. Zatím linku využilo přibližně 100 000 cestujících. Nová zastávka v obou směrech má usnadnit spojení mezi Davicemi a Kobylisy také lidem z okolí v Holešovičkách nebo studentům z kolejí v oblasti Pelc Tyrolky. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Původní překážkou pro zastavování linky 145 zastávce Kuchyňka byly obavy se zdržení při přerazování z pruhu do pruhu. Nicméně to se nepotvrdilo a i při různých testovacích jízdách se ukázalo, že prakticky tam k žádnému zdržení nedojde.
1: Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
4: Potrpí si na unikátnost okamžiků, těch momentů, tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
1: Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a také v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdily nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili nebo nepřežili zásah elektrickým proudem.
5: Největší obavy teď vzbuzuje přehrada na řece Maeklong. Je naplněna na 100%, každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady už vyzvali obyvatele ve městech pod přehradou, aby preventivně opustili své domy. V metropoli Bangkoku je nejhorší situace ve východní části města nedaleko mezinárodního letiště Suvarnabhumi, kde voda zaplavila silnice, průmyslové objekty i rezidenční čtvrti. V Thajském zálivu i na druhé straně pobřeží v Andamanském moři hlásí meteorologové až 3metrové vlny a varují rybáře i turisty, aby nevyjížděli na moře. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
1: Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022, Kenyan Filemon Kiplimo, dostal dvouletý zákaz startu za doping. Informovala o tom jednotka pro bezúhonnost atletiky. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidol, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru po nehodě uzavřená. Srazily se dva kamiony, brzdí se na 45. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D6 k Ořechu, zdržení 20 minut. Kvůli tomu je nadále silný provoz i na D5. Brzdí se na 6. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Poprvé se brzdí za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy přibrzdíte za sjezdem na Zdiby na minus prvním kilometru. Fronta pokračuje do Holešoviček, tam je to na 25 minut. V Novopatské se před Kbeleskou srazila dvě auta, blokují pravý pruh, kolonu kamionů čekejte od dálnice D10. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za sjezdem na Krč, fronta pokračuje do Dobříčské. Za Zlíchovským tunelem se srazila dvě auta v prostředním pruhu, celkově čekejte 20 minut navíc. A v Bělohorské z centra se popojíždí od Převnovského kláštera k Vypichu. Je to na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5:15 po 10. hodině vám přejeme dobrý den. Byť už je úterý, tak se až dnes Praha probudila do prvního plně pracovního dne. Na silnicích tak po prodlouženém víkendu opět panuje ryze všednodenní provoz. Na 107,1 FM se ovšem můžete spolehnout na dopravní servis, který vysíláme každou čtvrt hodinu. Kromě toho ale budeme mluvit i o sondě s českými přístroji, kterou čeká 5letá pouť k měsícům Jupiteru. K tomu přidáme podrobnosti už za pár minut. Teď třeba Olly Mars, Imagine Dragons, anebo Robin Schulz. Hezký poslech, přeje Vojtěch přívětivý.

0: To byly Ole Mars a Flowrida v úterní dopolední Praze. Na jejíž úvod se dnes vydáme do vesmíru. Evropská sonda JUICE má za sebou další důležitý krok na cestě k Jupiteru. Včera odpoledne proletěla zhruba 8,5 tisíce kilometrů nad Zemí a využila gravitaci naší planety jako pomyslný prak. Manévr sondu urychlil a zároveň změnil směr jejího letu tak, aby se postupně dostala až ke zmíněnému Jupiteru. Na misi se podílejí také čeští vědci. Například v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vyvinuli část přístroje, který bude u Jupiteru měřit elektrická a magnetická pole. Průlet kolem Země zároveň umožňuje vědcům přístroje otestovat a skalibrovat ještě před hlavní částí mise. JUICE má zkoumat hlavně tři ledové měsíce Jupiteru, Europu, Ganymed a Kalisto a pátrat potom, jestli na nich náhodou neexistují podmínky vhodné pro život. K cíli ale ještě nepoletí přímo, v lednu 29 využije Zemi jako gravitační prak ještě jednou a k Jupiteru má dorazit v červenci 2031. České týmy tak budou na výsledky svého přístroje od Jupiteru čekat ještě téměř 5 let. Tématu si věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Ale zpátky na Zem, konkrétně na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 od 24. kilometru k Ořechům, je to na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, poprvé se brzdí za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Čekejte osobními auty 15 minut navíc k Ořechu. V Cínovecké a Liberecké je silný provoz od sjezdu na Březiněves do Holešoviček, pojedete 20 minut. V Novopatské se před Kbelskou srazila dvě auta, blokují pravý pruh kolonu kamionů, čekejte od dálnice D10. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za sjezdem na Krč, fronta pokračuje do Dobříšské. Za Zlíchovským tunelem se srazila dvě auta v prostředním pruhu, celkově čekejte 20 minut navíc. A v Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu, je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: mnou.
1: Posloucháte Rádio Praha, je úterý 29. září. Už za chvíli další hity, třeba Nirvana nebo zpěvačka Taylor Swift. Teď se ale vydáváme vstříc krátkým zprávám na 10:30. Je připravila Denisa Žižková.
2: Dobré dopoledne. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovační klenotu. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Veřejnost si dnes ode dneška může prohlédnout ale novou stálou výstavu Symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. Výstavu zahájil v den české státnosti 28. září prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky je expozice přístupná od dnešních 10 dopoledne. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy být 50 000 korun. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Situaci na pražských silnicích sleduje Jarda Koller.
4: Rádio Praha.
1: Jak to vypadá, Jardo?
5: To bychom to vzali velmi stručně. Hezké velmi dopoledne. Stručně. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 od 24. kilometru k Ořechu. Je to na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Poprvé se brzdí za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Čekejte osobními auty 15 minut navíc k Ořechu. V Liberecké do centra se jede krokem od sjezdu na prosek do Holešoviček. V Povltavské směrem k Blance před odbočkou na Bulovku. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác před Randovským mostem jsou silničáři v levém pruhu, zdržení 10 minut. V Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera. K Vypichu je to na 10 minut a ještě dálnice D11. Ve směru z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad na 39. kilometru stále neprůjezdná po srážce 2 kamionů. Kolona začíná na 45. kilometru, poslední volný sjezd je na 50. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
7: ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Dobré dopoledne, úterý 29. září, to je dnešní datum. Pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha, jsme moc rádi, že posloucháte. Odolena voda a okolí jsou dál bez pitné vody. Ani včerejší testy nebyly ideální. Ve vodě dál zůstává nadlimitní množství olova. Z místa se už za chvíli přihlásí náš reportér. No a my si mezi tím pustíme další muziku, jak jsme slibovali, před námi Nirvana, anebo teď taky zpěvačka Taylor Swift. Od mikrofonu vás zdraví, Vojtěch Přívětivý. Přeju hezký poslech.

0: 10 hodin, 640 minut, to je aktuální čas, posloucháte Radio Praha. Přejeme vám dobrý den a děkujeme, že nás posloucháte. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další skvělé reportáže, můžete jít na naše webové stránky praha.rozhlas.cz. Teď se ale podíváme na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 od 24. kilometru k Ořechu, je to na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, poprvé se brzdí za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Čekejte osobními auty 15 minut navíc k Ořechu. V Liberecké do centra se jede krokem od sjezdu na Prosek do Holešoviček. V Povltavské směrem k Blance před odbočkou na Bulovku. Na jižní spojce směrem na Smíchov zpomalíte za uzavřeným sjezdem na Pankrác před Barandovským mostem jsou silničáři v levém pruhu, zdržení 10 minut. A v Dobříšské před tunelem Mrázovka vyšetřují nehodu v prostředním pruhu, provoz je slabý, kolona se tam netvoří šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Úterý 29. září, to je dnešní datum. Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Nové informační cedule o původu názvu ulic v centru metropole připravuje Praha 1. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Vinčová. Útok žáka ve škole na Slovensku nepřežila jedna učitelka, další dva lidé jsou zranění. Dnes má být jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 instaluje nové informační cedule, ty už jsou na desítkách míst po celém historickém centru a postupně by se měly objevit v dalších téměř 50 lokalitách. Cedule mají modrou barvu, doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvů ulic. Nové tabule nainstaluje městská část například na Jánském Vršku, v ulici Na Poříčí, Újezd nebo Pohořelec, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
3: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který od roku 2020 přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1.
1: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Ve 52 letech zemřela zakladatelka centra Locika Petra Vinčová. Dlouhodobě se věnovala dětem, které zažily domácí násilí a trauma, a usilovala o to, aby jim stát dokázal pomáhat rychleji a citlivěji. Jako členka rady vlády se snažila prosazovat systémové změny. Na některých z nich spolupracovala s někdejší vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
4: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
1: Petra Vinčová se podílela i na přijaté novele občanského zákoníku, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Útok žáka v západoslovenské obci s taškou nepřežila jedna učitelka. Zranil také jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do s taškou míří šéfové rezortu školství, vnitra a zdravotnictví. Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxa ligy vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obot za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má kolega Jarda Koller.
5: Hezké dopoledne. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad na 39. kilometru je dálnice nadále neprůjezdná. Po srážce dvou kamionů kolona začíná na 46. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. Zpět se vrátíte u Poděbrad. V Praze v Lipské na výjezdu z Prahy po D7 pojedete krokem. Před sjezdem na letiště máme hlášenou nehodu. Kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Dejvice a je na 15 minut a zpoždění narůstá. Na Štěrboholské spojce směrem na Nový most před sjezdem na Hloubětín stojí porouchané nákladní auto, mírně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Na jižní spojce před Barandovským mostem jsou silničáři v levém pruhu, je tam kolona od uzavřeného sjezdu na Pankrác, zpoždění 10 minut. A v Dobříšské před tunelem Mrázovka stále vyšetřují nehodu v prostředním pruhu. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 11. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. I v této hodině každých 15 minut nabídneme dopravní servis a v 12:30 i další zprávy. Ještě předtím ale jedna hudební informace. Na pódiu vystupuje už přes 3 desetiletí a za tu dobu se z něj stal jeden z nejúspěšnějších britských popových zpěváků všech dob. A příští rok se Robbie Williams vrátí do Česka. Britský zpěvák je prvním oznámeným headlinerem festivalu Colors of Ostrava. Víc řekneme kolem 11:45. Teď Anne Marie, hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Body Support Lesbians v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme. Angels, Let Me Entertain You nebo She's the One. I tyto hity legendárního britského zpěváka si můžete příští rok poslechnout naživo, a to ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through Land.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už dnes vím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje, dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2.
1: Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Teď zpět do Prahy, v Lipské na výjezdu z Prahy po D7 pojedete krokem. Před sjezdem na letiště máme hlášenou nehodu, kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Dejvice a je na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Hloubětín stojí porouchané nákladní auto. Mírně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Na jižní spojce jsou před Barandovským mostem silničáři v levém pruhu. Je tam kolona od uzavřeného sjezdu na Pankrác, zpoždění 10 minut. V Dobřížské před tunelem Mrázov. Vyšetřují nehodu v prostředním pruhu, provoz je slabý, kolona se tam netvoří. Na Nucelském mostě do centra je tradiční fronta na 10 minut a ve Velzonově pojedete pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
3: Praha žije.

0: byla skupina KISS, posloucháte Rádio Praha, dobrý den, bude půl dvanácté, před námi jsou aktuální zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji hezké dopoledne. Letiště Václava Havla v srpnu odbavilo 1 930 059 cestujících, to je meziročně o 2,23% víc. Nejvíc lidé cestovali do Británie a Řecka, následovalo Španělsko a Itálie. Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. V referendech, které se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října, se bude rozhodovat až o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čatce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Z nich jedna podlehla svým zraněním, napsal to web Novinky SK a server TA3 doplnil, že dívka je v kritickém stavu. Státní zaměstnanci ve Francii, včetně hasičů, dnes po celé zemi na výzvu široké odborové koalice demonstrují ve snaze dosáhnout zvýšení platů. Chtějí vyvinout tlak na vládu, která se za dva dny chystá předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Úřady podle agentury AFP očekávají přes den desítky demonstrací a desetitisíce protestujících. Francouzský úřad pro civilní letectví nařídil zrušit několik letů na hlavním pařížském letišti a na letišti v Marseille, uvedla agentura Reuters. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnice se vydáme s Jardou Kollerem. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je od 42. kilometru uzavřená po tragické srážce dvou kamionů. Policie provoz odklání na exitu 42 a kamiony se teď zastavují na 49. kilometru. V Praze v Lipské na výjezdu z Prahy po D7 pojedete krokem před sjezdem na letiště, řeší nehodu. Kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Dejvice a je už na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Hloupětín stojí porouchané nákladní auto, mírně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Na jižní spojce jsou před Barandovským mostem silničáři v levém pruhu, je tam už jen kratší kolona. V Dobříšské před tunelem Mrázovka vyšetřují nehodu v prostředním pruhu, provoz je slabý, kolona se tam netvoří. Na Nuselském mostě směrem do centra je tradiční fronta na 10 minut a ve Vilzonově pojedete pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 3 minuty po půl dvanácté pokračuje úterní dopolední Praha. V ní se v následující necelé půl hodině budeme věnovat třeba tomu, že se stát ve čtvrtek po několikáté pokusí vydražit zámek Štířín u Prahy. Chce za něj minimálně 720 milionů korun. Podrobnosti přidáme za chvíli. Na detaily nám do studia přijde říct redaktor Richard Webs.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Praha.
2: Vypadá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Kozíra jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Zámek Štiřínu Prahy se ve čtvrtek znovu pokusí stát prodat. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj chce minimálně 720 milionů korun. Žádný ze zájemců v předchozích aukcích nenabídl ani vyvolávací cenu. A podrobnosti má redaktor Richard Webs, který je teď s námi ve studiu. Richarde, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Elektronická aukce začne ve čtvrtek 1. října v 10 hodin dopoledne. Potrvá přesně 24 hodin. Případní zájemci musí ještě před jejím zahájením složit kauci 20 milionů korun, a to nejpozději den před začátkem, tedy zítra. Zámek je součástí rozlehlého parku se sochami, bývalým hospodářským dvorem a pivovarem. Nemovitost je zapsaná na seznam kulturních památek České republiky.
0: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dříve zámek nabízel jiným státním institucím. Projevili o něj zájem?
1: Ne. Poprvé úřad nabídl zámek institucím v roce 2023, kdy ho převzal od ministerstva zahraničí, které už areál nepotřebovalo. Poté převedl zámecký mobiliář na Národní památkový ústav a nemovitost se rozhodl prodat. Zájem o ní neprojevili ale ani kupci z řad veřejnosti. Přes snižování ceny z původních zhruba 3 miliard korun žádný zájemce nenabídl ani vyvolávací cenu. Letos na jaře pak úřad znovu zámek nabídl jiným státním institucím, ani tehdy ho ale žádná nechtěla. Zámek tak půjde po desáté do veřejné dražby. Ta poslední byla v loni na podzim.
0: Richarde, pojďme ještě na závěr připomenout historii zámku Štiřín.
1: Na jeho místě stála dříve středověká tvrz z 15. století, která ale byla zničena za 30leté války. Současná podoba zámku je výsledkem barokní přestavby z 18. století. Mezi lety 1946 a 1948 vlastnila nemovitost skautská organizace Junák. Později pak sloužila jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm.
0: Zámek Štiřínu Prahy se ve čtvrtek znovu pokusí prodat stát. Mluvili jsme o tom s redaktorem Richardem Websem. Díky, Richarde. Hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 pojedete krokem, před sjezdem na letiště stojí porouchané nákladní auto, blokuje pravý pruh, kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Dejvice a je už na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Hloubětín stojí porouchané nákladní auto, mírně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Na jižní spojce jsou před Barandovským mostem silničáři v levém pruhu, je tam už jen kratší kolona. V Dobříšské před tunelem Mrázovka vyšetřují nehodu v prostředním pruhu, provozy slabý, kolona ona se tam netvoří. Na Nuselském mostě do centra je tradiční fronta na 10 minut a ve Velzonově pojedete pomalu od Florence k muzeu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Úterý 29. září, Radio Praha teď vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Praha 3 chce snížit rychlost automobilové dopravy na Horním Žižkově. Dotazník je dostupný do začátku října. Praha 12 vyhlásila vítěze třetího ročníku soutěže o nejhezčí předzahrádku. Polsko bojovým pilotům usnadnilo sestřelování nebezpečných letounů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný do začátku října, a to buď online, anebo také v infocentru úřadu v Milešovské ulici. V soutěži o nejhezčí předzahrádku Prahy 12 zvítězil pozemek v ulici Jordana Jovkova. Městská část každoročně oceňuje amatérské zahrádkáře, kteří pečují o okolí svých domů. Soutěž trvala od března do konce srpna. Komise nyní vybrala 3 nejlepší zahrádkáře, kteří získali finanční odměnu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
3: Letos jsme již po třetí ocenili obyvatele, kteří pečují o předzahrádky a okolí svých domů. Vážíme si všech, kteří se ve svém volném čase starají o veřejný prostor a přispívají tak k příjemnějšímu prostředí ve svém sousedství.
1: České radiokomunikace plánují demolici dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Demolice je plánována v týdnu od 12. do 16. října. Samotný odstřel se uskuteční během jednoho dne. Přesný termín firma zatím neurčila, záležet bude mimo jiné na počasí. Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
4: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
5: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík, dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačen, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Začíná nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou po 23. hodině českého času obhajci titulu z Caroliny. Budou hostit Floridu v noci na zítřek. Se pak představí dalších 8 mužstev, včetně Bostonu, který má nového kapitána, českého útočníka Davida Pastrňáka. Boston nastoupí doma proti New Yorku Rangers. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a teploty v Praze mezi 22 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o situaci na silnicích má kolega Jarda Koller.
6: Hezké poledne. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je od 42. kilometru uzavřená po tragické srážce dvou kamionů. Policie provoz odklání na exitu 42. Kamiony se teď zastavují na 50. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Stojí se z Radotínského mostu k Ořechu. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 popojíždí kolona. Před sjezdem na letiště stojí porouchané nákladní auto. Blokuje pravý pruh. Kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Davice a je na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, od sjezdu na Běchovice je to k Průmyslové na zhruba 10 minut, v Dobříšské směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka a osobní auto v levém pruhu. Výraznější kolona se netvoří. Na Nuselském mostě do centra je tradiční fronta na 10 minut, ve Vilzonově pojedete pomalu od Florence k muzeu a Ječná je plná z Karlova náměstí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 5 minut po úterním poledni začíná hodina, ve které si opět budeme povídat s naším speciálním hostem. Psychiatr přes den, saxofonista v noci. Jak se mezi těmito dvěma rolemi přepíná? Dá se hudbou skutečně léčit? Umí chatbot člověka uklidnit a může ho zároveň v jeho problému nevědomky utvrzovat? Nejen to probereme s mým dnešním hostem, psychiatrem a saxofonistou, doktorem Františkem Šalandou.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: dnešní host se pohybuje na dvou na první pohled velmi odlišných polích. Je to psychiatr, ale zároveň taky úspěšný saxofonista. Původně nevěděl, jestli v jeho životě bude dominovat medicína nebo hudba, nakonec se ale nepustil ani jednoho. Mluvit budeme třeba o tom, jak se tyto dva světy ovlivňují, ale také o spánku, o umělé inteligenci nebo o tlaku na výkon. Velice si vážím toho, že mým dnešním hostem je psychiatr, saxofonista, DJ a hudební producent dr. František Šalanda. Františku, ahoj.
1: Ahoj a moc krát děkuju za pozvání.
0: A děkuju, že jsi udělal ten čas. Četl jsi někdy nebo viděl Harryho Pottera?
1: No jasně, jasně. Četl jsem všechny knížky, myslím si, že dvakrát nebo třikrát.
0: A nehodil by si tě někdy obracet času?
1: 100%. Jako to potřebuji těžce.
0: Protože já si říkám, že skloubit vlastně jak psychiatrii, medicínu, tak hudební kariéru asi není vůbec nic jednoduchýho.
1: No, je to kolikrát boj opravdu a zároveň to asi neumím jinak už, no, že prostě, já to říkám vlastně i v různých rozhovorech, že prostě obě ty sféry mě něčím bavějí a nabíjejí a měl jsem období, kdy jsem zkoušel buď jenom to jedno nebo to druhý a nebylo to ono.
0: Prostě. Nebylo, něco tam chybělo.
1: Něco tam chybělo.
0: Ta hudba nicméně byla ve tvém životě dřív než medicína. Pamatuješ si na ten okamžik, když jsi jako šestiletý slyšel to saxofonové kvarteto a rozhodl se, že tohle prostě bude ten nástroj, který tě tím životem bude provázet?
1: Koukám, že máš přehled.
0: No, musím.
1: No, samozřejmě to byl takový prostě moment, který jako utkvěl a docela sformoval potom vlastně ten, to další moje směřování. A musím říct, že tehdy, když jsem řekl mamce, že prostě na ten nástroj chci hrát, který jsem tam viděl, ani jsem nevěděl, jak se jmenuje, že ten saxofon, tak si myslím, že naši úplně jako nevěřili tomu, že dojdu až do toho bodu, že budu hrát na ten saxofon, jako byli samozřejmě rádi, že mám nějaký zájem, ale ono to totiž tehdy v Zušce fungovalo tak, že jsem musel nejdřív hrát 2 roky na zobcovku jako na přípravný nástroj, pak 4 roky na klarinet. Aha. A teprve jako po 6 letech jsem se mohl dostat k tomu vysněnému teda nástroji. Ale naštěstí mě to bavilo a i klarinet mě bavil, hrál jsem v klarinetovém kvartetu a měl jsem fajn učitele, který prostě taky se snažil nám tu výuku nějak zpříjemňovat a bylo to dobrý, takže jsem naštěstí k tomu saxofonu došel.
0: Si říkám, jestli se náhodou jako nemáš tendence vybírat ty opravdu náročné cesty k těm vysněným věcem, protože ono, představuju si studium medicíny, kdy musíš v tom prváku projít tou anatomii, že jo, na které spoustu lidí vyletí, a pak teda dostuduješ, pak si děláš psychiatrickou atestaci a teďka ten saxofon vlastně, kde je ta paralela v tom, že nejdřív zobcovka, pak klarinet.
1: Jako možná to tak bude, no. Takhle podívám zpětně, tak mě asi lákají ty náročné věci.
0: A v roce 2019 si v rozhovoru pro Český rozhlas Hradec Králové říkal, že tvůj život asi půjde spíš směrem k hudbě a medicíně se budeš věnovat třeba jenom částečně. A to se nestalo.
1: No, ono se to stalo na chvíli. To je 7 let zpátky. No. Protože je pravda, že já jsem po ukončení medicíny měl takovou, bych řekl, až skoro jako nechuť k tomu rigidnímu českému zdravotnictví, k tomu systému, do kterého jsem teda jako měl nastoupit, protože ona jedna věc je, když na tu medicínu nastoupíte prostě s těma ideálama a teprve v průběhu těch let člověk zjistí, jak to vlastně v praxi funguje, jaká je ta realita, jo, že prostě to není jenom o tom být teda v práci 40 hodin týdně, jako každý nebo jak bývá běžný, ale že prostě k práci v nemocnici patří i ty 24 hodin nový směny, přes časy a tak dále. A že prostě bez toho to jako minimálně na tom začátku úplně nejde. No a zároveň prostě ty podmínky pro absolventy, už je to teda lepší, jo, je to čím dál tím lepší, ale pořád si nemyslím, že by to bylo jako adekvátní. A já jsem taky končil vlastně v roce 2020 a možná třeba posluchači zaregistrovali na konci roku 2023 byla taková velká iniciativa mladých lékařů Nebuď mýval, jo, a řešili se právě přes časy. A tam se zase to posunulo nějakým způsobem, zase je to něco lepší. No, ale zkrátka se mi do toho systému nechtělo úplně nastupovat a naopak mě to velmi táhlo k hudbě. S medicínou jsem myslel, že budu spojený třeba na nějaký akademický půdě, že bych třeba občas učil a tak, ale do té kliniky se mi úplně nechtělo. takhle jsem fungoval asi 2,5 roku, že jsem prostě hrál, cestoval, skládal jsem hudbu a s medicínou jsem byl teda taky trochu spojený, já jsem pracoval v očkovacím centru tehdy, ale to byla spíš taková jako brigáda, ale řekněme si, že jsem s tím prostředím nějak zůstal zpětej. No, jenomže prostě jakmile se z té hudby stala vlastně jediná moje práce, nebo většinová práce prostě, tak se mi z toho začala trochu vytrácet ta radost z toho, začal jsem nad tím jako až moc přemýšlet, co a jak udělat, jo, a jestli tohle je dobře, a když jsem skládal hudbu, tak jsem prostě to až moc jako overthinkoval, bych tak řekl, a vlastně jako to, proč jsem to na začátku začal dělat, se z toho začalo prostě trošku ztrácet a úplně přirozenou cestou mi začala chybět ta medicína zase, takže to tak jako přirozeně prostě vykrystalizovalo, a pak, když jsem vlastně nastoupil do nemocnice, tak mě to úplně refreshlo, vlastně jsem se na to těšil, jo, že jsem prostě fakt potřeboval tu pauzu, potřeboval jsem si to zkusit, se věnovat jenom té hudbě a prostě musel jsem se na to přijít sám, no, a pak, když jsem teda nastoupil a začal se podělat obojí, tak jako to bylo jako fakt velký jako i refresh pro mě, hezky mě to nakoplo zase.
0: K tomu všemu, co zmiňuješ, se budeme postupně dostávat. Mým dnešním hostem je doktor František Šalanda, psychiatr, saxofonista. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Dálnice D11 z Hradce do Prahy je od 42. kilometru uzavřená po tragické srážce 2 kamionů. Policie provoz odklání na exitu 42, kamiony se teď zastavují na 50. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace a provozu v tunelech, stojí se z Radotínského mostu k Ořechu. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 popojíždí kolona. Před sjezdem na letiště stojí porouchané nákladní auto, blokuje pravý pruh, kolona začíná na konci okruhu u sjezdu na Dejvice a je na 20 minut. Na Štědboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz od sjezdu na Běchovice. Je to k Průmyslové na zhruba 10 minut. V Dobříšské směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka s osobním autem v levém pruhu. Výraznější kolona se ale netvoří. Na Nuselském mostě do centra je tradiční fronta na 10 minut. Ve Vilzonově pojedete pomalu od Florence k muzeu a Ječná je plná z Karlova náměstí.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a 2 pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Psychiatra, saxofonista je dnes hostem Rádia Praha, jmenuje se František Šalanda a já moc děkuju, že tu se mnou dneska je. Františku, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty máš ponoční.
1: Je to tak, ano, 24-hodinová služba je naštěstí za mnou už.
0: A potom takhle jdeš ještě do rádia na rozhovor. To je fascinující. Já už jsem mluvil o tom obraceči času hnedka v tom úvodu toho rozhovoru. Ty pacientům vysvětluješ sám význam spánku, psychohygieny, odpočinku. Pak máš 24-hodinovou službu, potom hraješ jako DJ a teďka to jako nemyslím nějak špatně, ale seš sám sobě dobrým pacientem.
1: No, tak to bych úplně tvrdil. Spíš bych řekl, že sedí to přísloví jako kovářova kobyla, často chodí bosa, což taky takhle občas říkám v rozhovorech. A takhle jako snažím se samozřejmě, ale je pravda, že prostě spánková hygiena, tak na to jsem také jako odborník, teoretik a snažím se odpočívat, když to

0: Ale tam je zase jako příjemnější to, že vím, do čeho jdu. Prostě vím, od kdy do kdy hraju, jo, výjimečně se to třeba může změnit, jo, ale prostě, takže se na to můžu nějak připravit, prostě když hraju v noci, jak se tam domluvím s paní a teda a teda a prostě dá se s tím nějak pracovat.
1: Ty sám si letos, už nevím kde, přiznám se, ale říkal, že ideálně potřebuješ 8 až 9 hodin spánku, snesitelných, ale může být i 6-7, že to spíš tak běžně. Taková jako triviální otázka, ale věřím, že vlastně každýho zajímá, co je teda ten ideální, co je ta ideální doba spánku?
0: No, nutno říct, že je to taky individuální a hrajou tam roli samozřejmě nějaký genetický faktory. A nicméně určitě se dá říct, že vlastně v mladém věku prostě děti a dospívající potřebují toho spánku víc. Jo, a čím jsme starší, tím vlastně toho spánku potřebujeme méně, ale řekněme, že bychom se asi mohli shodnout, že nějaký jako úplný bazál, prostě bare minimum, pod který bychom jako neměli jít, je těch 6 hodin, ačkoliv i se najdou výjimky prostě, který spějí třeba méně hodin a opravdu jim to stačí a jsou ráno jako odpočatý. A prostě ideál je většinou kolem těch 8, jo, ale říkám, každý to má prostě jinak a je důležitý v tomhle tom naslouchat nějakým svým prostě signálům a myslím si, že každý známe ten rozdíl obrovský, jako když se vyspíme dobře prostě a když se naopak nevyspíme dobře, prostě to je úplně jiný den potom, jo. Já jsem takhle zkoušel třeba 2 týdny, jsem to vydržel, jo. Si prostě napevno večer jít lehnout třeba v 9 nebo o 9:30, prostě tak, abych jako fakt naspal třeba těch 8,5 hodiny, řekněme, jo. A tyjo, bylo to jako strašně znát ten rozdíl v té práci potom ten druhý den. Jo. Já jsem prostě už od rána byl příjemný na ty lidi. Jo. A prostě měl jsem dobrou náladu a tak dál. A chtělo se mi prostě do těch věcí. A zároveň, ale bylo strašně těžký si večer jako odepřít prostě nějaký ten čas teda pro sebe a jít spát, protože já jsem měl pocit, že jsem nic nestihl jako ten den. Jo. Jsem jako pomalu přišel z práce a už musím jako si jít vyčistit zuby. No.
1: A co se v psychice začne měnit jako první, když spánek chronicky šidíme? Je to změna nálady, je to horší pozornost, je to třeba úzkost, impulzivita?
0: Je fakt, že těch věcí je celá řada a vlastně to, co asi jako na sobě můžeme pozorovat jako nejsnáz, je nějaká změna nálady, nějaká podrážděnost třeba, jo, a určitě to může pak mít vliv na kognitivní funkce, přesně paměť, pozornost, prostě nějaký úsudek. A pak, když ten deficit spánkový je jako delší dobu, tak prostě tělo se dostává i do nějakého jako takového chronického teda deficitu, ale i takového jako stresového stavu, kdy opravdu ty kognitivní funkce můžou být snížený prostě celou. Jako takže je to rozhodně důležitý faktor spánek, jako obrovský zásadní nebo zásadní prostě faktor v rámci duševního zdraví a duševní hygieny. No.
1: Říká doktor František Šalanda, můj dnešní host.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je saxofonista a psychiatr doktor František Šalanda. Františku, my jsme se chvilku zpátky bavili o spánku, k čemu jsme se ale nedostali, ale rád bych to ještě otevřel, to je digitální nespavost. Co je digitální nespavost?
1: Tak je to, řekněme, sílící fenomén posledních několika let, o kterém taky rád mluvím, protože mě to téma zajímá, je mi to blízký. A je to vlastně nespavost teda způsobená konzumací, řekněme, jako digitálních technologií a vlivem těch digitálních technologií na nás, což se děje jako na několika úrovních. Jednak je to samozřejmě to, že nás ten obsah, vlastně, který my konzumujeme, nějakým způsobem aktivizuje. To znamená, že když se koukáme na nějaký thriller prostě, nebo na nějaký jako emočně napínavý seriál, film a tak dále, nebo třeba si čteme nějakou konverzaci, nebo s někým si píšeme, že jo, teďka to v nás samozřejmě vyvolává nějaké emoce, tak tohle to samotný nás nějakým způsobem aktivizuje a vlastně nás udržuje prostě v bělém stavu. Další věc je potom to, že si jakoby uměle prodlužujeme tu dobu, kdy jdeme spát. Já už jsem to tady taky trošku jako nakousnul, když jsem mluvil o tom, že jsem se snažil prostě v nějaký čas jít spát, ale prostě měl jsem pocit, jako že jsem vlastně toho moc neudělal za ten den. Jo. A o tom tady trošku je, že vlastně máme tendenci si jako ještě něco třeba jít pustit, to ještě jeden díl seriálu nebo tak.
0: Protože půjdu spát a pak zase vstanu do práce,
1: no, právě,
0: do školy.
1: Nebo ještě teda na tom feedu se na něco podívat a vlastně tomu se říká takzvaná revenge bedtime procrastination, že si prostě tímhletím uměle prodlužujeme teda tu dobu, než jdeme spát. A v neposlední řadě je to taky vliv modrého světla, který vlastně nám narušuje sekreci hormonu melatoninu, který je jinak zodpovědný za navození únavy. A to modré světlo vlastně na nás působí jak z telefonu, tak z obrazovek třeba televizních a tak dále. Tam pak je, nebo úplně v ideálním případě je dobrý před spaním prostě třeba hodinu vůbec na žádný obrazovky nekoukat. To je samozřejmě nadlidský úkol. Nicméně fungují taky různý filtry. Nestačí třeba takový to steplání barev, ale je dobrý mít.
0: Nestačí,
1: tam.
0: Jo?
1: Nestačí, aha. No, opravdu. Ačkoliv je to nazvaný jako nějaký noční
0: teďka
1: režim.
0: Teďka jsem úplně rozbil moji představu o tom, jak jsem strašně poctivý.
1: Tak ono, jako, sice to trošku těm očím uleví, ale vlastně, když tam přiložíme spektrofotometr, tak zjistíme, že toho modrého světla je tam pořád vlastně dost. Aha. Takže to, co je potřeba, tak jsou opravdu takový filtry, který udělají tu obrazovku úplně červenou. Jo. A odstraní teda veškerý to modré světlo. Na chytrých telefonech, na všech se to dá nastavit, jako když se to hodíte do Google nebo do AI, tak vám s tím poradí. Nebo se dají koupit takový prostě červený brejle, který si člověk nasadí večer, jo, a může se teda koukat třeba na nějakou obrazovku a je to opravdu znatelná úleva pro ty oči, no. Tak to je takový jako harm reduction přístup, bychom řekli.
0: A udělám teďka oslý můstek, abychom se dokázali v tom vstupu, v tomhle konkrétním ještě věnovat jedné věci, a to je umělá inteligence. Protože jsou podle mě momenty, kdy může pomoct, když třeba ve 3 ráno nemůžeme usnout, protože se nám v hlavě děje něco nepříjemného, nějaký počátek panické ataky, nějaká úzkost. Tak si třeba s chatbotem můžu popovídat o tom, jak mi je. Jak ty vlastně vnímáš to, když lidé řeší svoje duševní problémy s umělou inteligencí?
1: To je taky obrovský téma teďka s tím, že když se teda bavíme o umělé inteligenci, budeme se teďka bavit o těch large language models a chatbotech, jako je právě třeba ChatGPT, tak určitě ta dostupnost vlastně, tak tam to naprosto válcuje samozřejmě jako jiný služby, protože na to, aby jsme si zarezervovali nějaký sezení u terapeuta, tak prostě tam je čekací doba, že? Tak samozřejmě to stojí nějaký peníze a tak dále, takže tady to máme prostě hned v jakoukoliv denní dobu k dispozici. A jako první pomoc to může být do nějaký míry užitečný. Nicméně pořád jako jsou tam velké limitace, tak jak jsou ty modely teď. Jo. Já věřím, že se to taky v příštích letech bude určitě samozřejmě velmi vyvíjet. Nicméně to, na co tam jako narážíme nejvíc, je takzvaný fenomén sykofanci, což je vlastně to, že ta umělá inteligence se nám do nějaký míry snaží jako zavděčit a modifikuje ty odpovědi tak, aby se nám vlastně jako zalíbily. Čili ona nám jako nedává úplně 100% objektivní úhel pohledu. Ona nám jako nemůže vlastně ani dát objektivní úhel pohledu, protože vlastně je to do jistý míry odraz těch inputů, který tam dáváme my. Jo. tam vlastně je ten kámen úrazu a zároveň taky někdy ta umělá inteligence halucinuje, vymýšlí si. Taky už víme, že třeba, co je zajímavé, že čím delší je to vlákno jedné konverzace, tak tím vlastně je větší pravděpodobnost, že si ta AI bude vymýšlet a bude zmatená a tak dále. Takže někdy je třeba dobrý, když v rámci nějaký dlouhý konverzace jako dojdeme k nějakému verdiktu prostě, tak si to vlastně ověřit tím, že si třeba otevřu nový okno a napíšu tam, hele, tohle, tomuhle tomu jsem došel, co si o tom myslíš. A nebo si otevřu úplně jinýho chatbota, třeba jinou vlastně, nevím, Gemini prostě, nebo něco jiného. A tam vlastně tohle to ještě jako nějakým způsobem teda s ním proberu. A jinak ještě jsem chtěl říct jenom, že třeba ten fenomén psychofancy, k němu se váže třeba teďka i takový pojem AI psychóza, protože třeba u lidí, kteří jsou vulnerabilní a řekněme, můžou mít třeba predispozice k nějakým psychotickým onemocněním nebo k nějakým bludným představám třeba, tak ta AI vlastně může podporovat a tyhle ty přesvědčení, jo, že ona vlastně jim neřekne, ale tohle to asi tak nebude, jo, ale prostě začne rozvíjet ty jejich
0: přesvědčení.
1: Utvrzovat je v tom. Jo. A může vlastně to u těch vulnerabilních jedinců být opravdu jako škodlivý. No,
0: tak vztah s umělou inteligencí je vlastně taky parasociální vztah, což je téma, který jsem ti před rozhovorem říkal, že mě zajímá. A někde jsem četl v nějaké studii, že vulnerabilní lidi mají větší tendence do těch parasociálních vztahů padat.
1: Je to jako hrozně zajímavý téma. Já si myslím, že bychom se tady o tom jako mohli bavit dlouho. Jo.
0: Asi jo.
1: A nedávno jsem slyšel hrozně zajímavý podcast na tohleto téma a jako rozhodně AI bude podle mě i velmi měnit to, jakým způsobem bude probíhat i interakce jako lékař-pacient, protože a už to i vidíme teď, jo, že řada pacientů už přichází do té ordinace s tím, že už si prostě udělali nějaký research a už teda mají vlastně nějakou představu o tom, jaká vůbec ta intervence toho lékaře bude. A zároveň taky, když bych se ještě bavil o terapeutickém vztahu, jo, tak je možný, že teďka, když lidi používají chatbota jako terapeuta, tak vlastně on je de facto má tendenci za všechno nějakým způsobem validovat. Jo? Veškerý to prožívání, co tam dávají, má tendenci nějakým způsobem prostě jako rámcovat, že tomu jako rozumí, že proč se tak cítí a tak dále. Ale ten terapeut jako má tu funkci toho, že někdy může ty lidi i konfrontovat třeba, jo? S nějakým svým úhlem pohledu, prostě nabídnout jim jinou perspektivu. A to ten chatbot neumí. A pokud si lidi zvyknou na to, že vlastně ta terapie má probíhat takhle, že prostě je ten chatbot validuje a tak dále, tak vlastně potom, když narazí na terapeuta face to face, který je s něčím konfrontuje, tak si řeknou, no tohle není dobrá terapie, jo. Já jdu pryč prostě.
0: Říká doktor František Šalanda, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ví Lukáš Miller, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, začneme na dálnici D11, ta je z Hradce Králové do Prahy, stále neprůjezdná u Poděbrad na 42. kilometru po těžké dopolední srážce dvou kamionů. Policisté provoz odklání na exitu 42 a kamiony stojí už z 50. kilometru v kolonách. Objíždí se to pak přes Poděbrady a náhradní trasa je pochopitelně hodně ucpaná. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova kolona před letištěm, v omezení tam stojí nepojízdné nákladní auto a kolona je už z konce okruhu z Prahy od Evropské asi na 25 minut. Na pražském okruhu je silný provoz obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od Vesce, také od plzeňské dálnice D5, jsou to hlavně kamiony. Ucpává se v Praze Nuselský most na příjezdu do centra, zdržení před Legerovou 10 minut, menší kolona je pak i Věčné na IP Pavlova nebo také Vekbelské směr Letňany, zhloubětí na Knovopatské. A regulován je průjezd tunely Blanka, takže spíše menší kolony čekejte v Holešovičkách, v plzeňské, Radlické i Dobříšské ulici. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Od
5: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je psychiatra, saxofonista František Šalanda alias Saxo Francis. A říkám to záměrně, ten alias konečně, protože se teď k tomu saxofonu konečně dostaneme. Já totiž se musím Františku přiznat, že jestli mám nějaký nejoblíbenější hudební nástroj, tak je to saxofon. Já mám plný feed na Instagramu videí od různých saxofonistů. Mám to fakt velice rád, ten zvuk toho nástroje.
1: Tak cením tvůj vkus.
0: Teď děkuju. Co je na něm podle tebe tak návykového? Jak pro lidi, kteří na něj hrají, tak pro lidi, kterým se dostane třeba jako mě pod kůži, jakožto posluchači.
1: Já si myslím, že má prostě takový podmanivý zvuk, jo. A že je vlastně i dost univerzální, se prostě hodí, jo, jak do jako jazzových, bluesových věcí, jo, ale tak prostě ho najdeme i v popu, jo, nebo i v elektronické hudbě, prostě dá se to takhle kombinovat a jako má prostě takovej, jako, já nevím, jak to říct, takový prostě sex appeal zajímavý, já nevím, to jsem samozřejmě v těch 6 letech neřešil úplně, když
0: jsem jestli má saxofon sex appeal.
1: Ale prostě ten zvuk je opravdu tak takový podmanivý, no, jak jinak to popsat.
0: Jeden můj kamarád, saxofonista, Platon Kacman, myslím, že ho sleduješ na Instagramu, jo, že se znáte. Jo.
1: No, ne, myslím, že jsme se neviděli nikdy, ale vím, o koho jde.
0: Víš, že existuje. Popisoval mi zvláštní druh nervozity, že třeba pár dní necvičí, pak nemá tak pevný nátisk, pak třeba přijde nějaký špatný plátek, najednou na pódiu ví, že hraje hůř, než ve skutečnosti umí. A protože to ví, tak se začne stydět, hlídat si to, cítit se méně ceně. A co se v tu chvíli, když propojíme psychologii, psychiatrii nebo obecně kognitivní procesy a tu hudbu, tak co se v tu chvíli vlastně jako děje v tom mozku? Nebo co se může dít? Co se může dít?
1: Já přemýšlím, odkud to vzít, jo, protože to je, to by bylo jako ideální, kdyby jsme tady měli toho hráče, že, který musíme, aby jsme jako to o tom mohli pobavit víc, ale když se budeme bavit prostě obecně o nějaký nervozitě nebo i nějakých třeba úzkostných projevech, tak to může znamenat vlastně nějaký jakoby strach třeba z věcí, které ale pro nás jako reálně třeba nepředstavují vlastně takový hmatatelný nebezpečí a nemusí být úplně opodstatněný vlastně ten strach a prostě spadá tam nějaký takový vnitřní neklid, jo, pak i nějaký jako vegetativní projevy typu toho, že se třeba začneme trochu potit, jo, zrychlí se nám tep, zrychlí se nám dýchání, je třeba takový povrchnější a tak dále. A pak vlastně tam taky záleží, co to je za osobnost vlastně, jo, jak na to reaguje vlastně, jestli třeba jako se tam začnou objevovat nějaký jako myšlenky prostě vtíravý, který to třeba ještě víc jako podněcují, nebo naopak se začínáme třeba nějak zemnit, prostě uklidňovat, prodejchávat.
0: A co se děje Františku Šalandovi, nebo Saxo Francisovi asi spíš v tu chvíli, když hraje na saxofon? Je to nějaká určitá forma terapie pro tebe, vlastně ta hudba?
1: Já bych řekl, že určitě taky, no. Nebál bych se říct, že hudba je vlastně jedna z nejstarších forem terapie a že prostě má tu krásnou funkci, že dokáže regulovat naše emoce, navodit nějaké emoce, uklidnit nás, nebo i aktivizovat něj. A vlastně tvořit tu hudbu je prostě krásný kreativní proces i nějaký jako sebeprezentace nebo nějakého jako vlastního projevu. A já se přitom určitě jako do nějaký míry prostě uvolním a je to prostě radost. No.
0: Saxofonista a psychiatr František Šalanda je dnes naším hostem. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je od 42. kilometru uzavřená po těžké dopolední srážce 2 kamionů. Policie provoz odklání na exitu 42, kamiony se teď zastavují na 50. kilometru. Objíždí se to přes Poděbrady a náhradní trasa je hodně ucpaná. Na D7 dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Chomutova před letištěm v omezení stojí nepojízdné nákladní auto a kolona z Prahy od Evropské je asi na 25 minut. V Praze pak silný provoz na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech od Vestce a také od plzeňské D5. Ucpává se v Praze Nuselský most do centra. Zdržení přes 10 minut, menší kolona i Věčné na IP Pavlova nebo Vekbelské směr Letňany z Hloubětína k Novopatské. A regulují se průjezdy tunely a menší kolony jsou v Holešovičkách, v Plzeňské, Radlické i Dobříčské ulici.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lukát Radio Praha. Mým dnešním hostem je psychiatra, saxofonista František Šelanda. Já jsem se zrovna podíval do kalendáře, koukám, že máš v neděli svátek.
1: No, je to tak.
0: Celou dobu na mě ten kalendář kouká a vidím neděle 4. října, František, tak dopředu všechno nejlepší.
1: Moc krát děkuji.
0: Františku, když ti bylo kolem 20, tak jsi v rozhovoru pro Hradecký český rozhlas žertoval o tom, že ideální by pro tebe vlastně bylo, kdyby jsi měl kliniku, kde se bude léčit hudbou. Tehdy jsi ještě vlastně nebyl psychiatr, pokud vím. Je ten nápad pořád ještě žert? Je to pořád vtip? Nebo tím, že jsi vlastně té psychiatrii začal opravdu naplno věnovat, je to opravdu něco, co by se ti líbilo, co by tě lákalo?
1: Jako určitě to nějaká varianta je. Já zatím pracuji na tom si udělat atestaci a potom je fakt, že jako by mě lákalo si otevřít svoji ordinaci, případně pak třeba kliniku a tam se věnovat i takovýmhle věcem, a je to zatím hudba budoucnosti, ale myslím si, že nějakým takovýmhle směrem možná půjdu. No. Mm-hmm.
0: Dá se u tebe mluvit o něčem, jako je volný čas, Františku? Protože, nebo takhle, já dokážu si představit, že ta hudba je u tebe jako vnímaná, jako koníček, ale na druhou stranu je to vlastně práce. Věnuješ se tomu už jako celý, věnuješ se tomu celý život. Tak je tady medicína, je tady hra na saxofon, jsi DJ, jsi producent. Máš volný čas?
1: No, není ho tolik, kolik bych si přál, ale jako jo. A je fakt, že mám i prostě takový ty dny, kdy jako celý den nic nedělám a válím se, akorát to pak třeba nedávám na Instagram úplně tolik. A což je možná ta chyba, jo, že si pak lidi právě myslí, že furt jedu jenom a on to tak není. A musím taky říct, že čím jsem starší, tím jsem na sebe jako hodnější a už taky prostě neberu každý hraní, jo, to jsem dřív prostě byl blázen, jo, a měl jsem šílený přejezdy prostě noční, nebo jsem nespal prostě, tak to už si teďka nedělám, jednak protože nechci, ani bych to nezvládnul už. A takže jo, jsem na sebe hodnější, snažím se odpočívat a ten volný čas trávit jako s lidma, co mám rád, ale mám rád i čas jako sám se sebou prostě a tak nějak si jako odfrknout, tak jako taky to umím. No.
0: A ještě úplně poslední věc, než se rozloučíme, chtěl bych tě slyšet naživo, kdy, kde?
1: Na konci října vlastně budu hrát halloweenskou akci v Čelákovicích a potom v Bratislavě v Neptun klubu taky halloweenskou akci. Jinak tuším, že tam mám samý soukromý akce nebo zahraniční.
0: A případně máš sociální sítě nebo přesně webové tak, stránky, kde tak to člověk může zjistit. Mým dnešním hostem byl psychiatr, saxofonista, DJ, producent, doktor František Šalanda alias Saxo Francis. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju moc za pozvání a přeju hezký den.

0: Před námi 13. hodina a na rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Přináší je Denisa Žižková. Denčo, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Odolena voda a další obce severně od Prahy dál zůstávají bez pitné vody. Začíná celorepubliková kampaň Týden knihoven. Na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odolena voda a další obce v okolí dál zůstávají bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít nebo z ní vařit. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
3: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
4: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
5: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
4: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
6: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
4: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Začíná Týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih. V nemocnici na Slovensku zůstávají po ranním útoku ve škole ve Staškově dvě zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
7: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
8: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
7: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezony NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu. Florida dnes zahájí nový ročník zámořské soutěže na ledě obhájců titulu Caroliny. Oba čeští hráči v NHL debutovali v minulé sezóně. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No jak vypadá situace teď po 13. hodině na silnicích v Praze a okolí, to už nám upřesní Lukáš Miller. Lukáši, pěkné odpoledne.
9: Hezké odpoledne, tak nejpalčivější situace je v okolí pražské Prahy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je stále zastavený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru uklízí dálnici po těžké dopolední nehodě dvou kamionů. Provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad na exitu 42. Také místo je hodně ucpané, počítejte s velkým zdržením. Také D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná, to v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto, také tam provoz museli zastavit. Poslední možný Závěrou je sjezd na Chocerady, to je kilometr 29. Na dálnici D7 výrazné zdržení na výjezdu z Prahy směr Chomutov, je to kvůli omezení u letiště, tam navíc stojí nepojízdné nákladní auto, kolona tak je od Evropské ulice na 25 minut. V Praze pak je silný provoz na magistrále, plný je Nuselský most před Legerovou, zdržení 10 minut, 10 minut neberete i Věčné na příjezdu k IP Pavlova, nebo také ve Velzenově od Bulhara k muzeu. V Evropské směr centrum u Divoké Šárky hromadná nehoda v pravém pruhu, kolona pak asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné úterní odpoledne, máme 5 minut po 13. hodině a ze studia Rádia Praha vás zdraví Vláďa Malošík. Pohodlně se usaďte a pokud vám to pohodlí povinnosti dovolí, tak prostě jen buďte s námi. V příštích minutách s námi bude taky Ray Dalton. Nebo Alex Warren. Přeji vám nerušený poslech.

0: 13 hodin 15 a půl minuty, s vámi je Rádio Praha a je to jenom pár minut, co doznělo úterní vydání pořadu Pražákům je hej, tedy pravidelného poledního rozhovoru Vojty Přívětivého s hostem. Poslouchat ho můžete na Rádiu Praha živě vždy od pondělí do čtvrtka, v pátek pak Vojta nabídne souhrn toho nejlepšího v daném týdnu. No a tím nejbližším hostem bude už zítra, tedy ve středu 30. září, ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar. Pražákům je hej startuje hned po zprávách ve 12 hodin. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad neprůjezdná. Na 42. kilometru uklízejí dálnici po těžké nehodě. Provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42 a místo je hodně ucpané. Také dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto a provoz se zastavili. Poslední možný je sjezd na chodce Rady, je to kilometr 29. Na dálnici D7 je dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před letištěm v omezení stojí nepojízdné nákladní auto. Kolona z Prahy je od Evropské na 25 minut. Ucpává se Nuselský most v Praze, a to ve směru do centra. Zdržení je přes 10 minut, menší kolona je i Věčné na IP Pavlova nebo taky ve Vilznově ulici od Bulhara k muzeu. Komplikace jsou v Evropské do centra u Divoké Šárky. Nehoda 3 aut v pravém pruhu komplikuje provoz se zdržením asi na 10 minut a bouralo se i ve Vinohradské ve směru z centra na náměstí Jiřího z Poděbrad u Alberta. Je tam nehoda a kolona u metra asi na 10 minut. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Týdne. Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu
2: praha.rozhlas.cz.
1: Komu dáte hlas tentokrát?

0: Je půl druhé, přejeme krásné, dnes už úterní odpoledne, je s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Denisa Žižková.
1: Přeji dobré odpoledne. Připravovaný stadion pro univerzitní hokej v Praze by podle nového návrhu měl vzniknout v oblasti Pelc-Tyrolka, nedaleko Štvanice. Praha podle radního pro školství, sport a volný čas Antonína Klecandy ze STAN potřebuje i další sportoviště, zejména bazény, které jsou potřeba

0: Mimo jiné kvůli výuce plavání pro základní školy. Město proto připravuje několik projektů. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta na popud premiéra Andreje Babiše z ANO předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu. Informoval o tom server Seznam zprávy, podle kterého po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil. Na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Koncert bude v zahajovací den ve středu 21. července. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v dolní oblasti Vítkovic a Williams je prvním oznámeným účinkujícím. Českým fotbalistům bude dnes ve večerním utkání Ligy národů proti Anglii scházet Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i Václav Sejk a Martin Schubert. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A máme pro vás aktuální dopravní informace. S těmi už přichází Lukáš Miller. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, tak dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je stále neprůjezdná u Poděbrad. Je to kvůli těžké nehodě dopolední, kde se srazily dva kamiony na kilometru 42. Ten provoz policisté odklání právě na kilometru 42 těsně před nehodou na Poděbrady a čekejte velmi silný provoz jak na objízdné trase, tak také před odklonem. Komplikace poměrně výrazné jsou i na D1. Z Brna směrem do Prahy je dálnice neprůjezdná v omezení na mostě Šmíkalka na 23. kilometru. Se převrátilo osobní auto na střechu. Poslední možný tak je stále sjezd na Chocerady, to je kilometr 29 anebo Sázava, kilometr 34 a dlouhá kolona je pak na D1 i na výjezdu z Prahy do Brna od Velkých Popovic z 15. až právě k nehodě v protisměru na 23. kilometru, to zdržení na výjezdu z Prahy skoro půl hodiny. V Praze se pak plní Bělohorská obousměrně před Vypichem, zdržení 10 až 15 minut, také Kukulova ulice od Plzeňské k nemocnici Motol, to je také na 10 minut. 15 minut pak naberete ve Spořilovské od Odsechodov k jižní spojice. A komplikace jsou v Evropské do centra u Divoké Šárky. Hromadná nehoda, kolona asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Úterní odpolední Praha pokračuje i teď po půl druhé. Krásný den vám všem. Velký pozor by si měli dát lidé, kteří vlastní atrapy střelných zbraní a chodí s nimi na veřejnosti. Taková nevinná procházka se může rychle změnit v ostrý zásah policie. Podobných případů podle policejního prezidia přibývá. Podrobnosti přidáme už za pár minut. A máme pro vás i další songy. Čeká nás Dermot Kennedy. You got that power. I Taylor Swift. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Je 1:45, Luise Capaldiho už za chvíli na rádiu Praha vystřídá Dermot Kennedy nebo skupina One Republic. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po městech procházejí s atrapami střelných zbraní. Ty jsou často špatně rozeznatelné od reálných pistolí a pušek. Nejde sice o protiprávní chování, ale taková nevinná procházka může skončit reálným zásahem policie, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
3: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
4: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
3: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
2: Máme tady airsoftovou zbraň a je to zbraň, tak vám do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
2: Kovová, ano. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
3: Další upozornění od občanů, že se na ulici pohybuje člověk se zbraní, řešili policisté začátkem září i v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
5: Policisté zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
3: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
0: No, i dopravní prostředek může být zbraní. Jak to vypadá aktuálně na silnicích? Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad neprůjezdná. Na 42. kilometru odklízejí dálnici po těžké nehodě a provoz je odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42. Místo je hodně ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se převrátilo osobní auto a provoz je zastavený. Poslední možný je sjezd na chodce Rady, to je na kilometru 29. Dlouhá kolona je i na výjezdu z Prahy do Brna od Velkých Popovic z 15. kilometru až k nehodě na 23. kilometr v opačném směru je zdržení 25 minut. Ucpává se v Praze Bělohorská ulice a to obousměrně před Vypichem, zdržení je vždy 10 až 15 minut. No a komunikace jsou v Evropské do centra u Divoké Šárky, nebo komplikace jsou v Evropské docentra. U Divoké Šárky je nehoda 3 aut v pravém pruhu a kolona asi na 10 minut. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
9: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
10: Ve vašem mobilu.

0: Informace.
1: A je před námi 14. hodina, taky na rádiu Praha další zprávy. Ale ve studiu malá změna, teď je tady Václav Miller. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Vláďu a dobré odpoledne. Tunelbusová linka 145 projíždějící Blankou má novou zastávku v Libni. Sněmovna začala jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování zřejmě ustojí. Unijní ministři pro energetiku jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. A zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: Autobusová linka 145 ode dneška nově zastavuje také na Kuchyňce v Libni. Autobus projíždí tunelem Blanka od poloviny srpna a spojuje Prahu 6 a 8. Zatím linku využilo přibližně 100 000 cestujících. Nová zastávka v obou směrech má usnadnit spojení mezi Davidsemi a Kobylisy, také lidem z okolí v Holešovičkách nebo studentům z okraji z kolejí z oblasti Pelc Tyrolky. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Původní překážkou pro zastavování linky 145 zastávce Kuchyňka byly obavy se zdržení při přerazování z pruhu do pruhu. Nicméně to se nepotvrdilo a i při různých testovacích jízdách se ukázalo, že prakticky tam k žádnému zdržení nedojde.
2: Praha 1 instaluje nové informační cedule, ty jsou už na desítkách míst po celém historickém centru a postupně by se měly objevit v dalších téměř 50 lokalitách. Cedule mají modrou barvu, doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvů ulic. Nové tabule nainstaluje městská část, například na Jánském vršku, v ulici Na Poříčí, Újezd nebo Pohořelec, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
4: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který od roku 2020 přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1.
2: Poslanci se sešli na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
5: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
2: Schůze právě začala, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
6: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Vedoucí tým hokejové Tipsport Extraligy 13 zabojuje od prodloužení série bez porážky, bude hrát s Kladnem. Zápas začne v 17 hodin, v 17.30 nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. A od 18 hodin bude Olomouc hostit Vítkovice, Pardubice České Budějovice a Hradec Králové pražskou Spartu. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí, jak to teď po 14. hodině vypadá. Lukáš Miller nám to řekne.
7: Hezké odpoledne, tak dálnice D11 je stále uzavřená z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Na 42. kilometru uklízí dálnici po těžké dopolední nehodě dvou kamionů. Provoz je na Prahu stále odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42 a celé to místo je hodně ucpané. Také D1 z Brna do Prahy byla neprůjezdná v omezení na mostě Šmíkalka, už se ale opět dá projet. Na 23. kilometru se kolem nehody projíždí teď už levým pruhem, kolona je tam ale dlouhá z kilometru 35 skoro na 40 minut. A dlouhá kolona je pak na D1 i na výjezdu z Prahy do Brna, a to od pražského okruhu z 12. kilometru až k nehodě právě na Šmejkalce v opačném směru. Tamto zdržení na 23. kilometr je přes půl hodiny. V Praze pak ten provoz je spíše klidnější, pomalu se jede po Štěrboholské spojce od Bychovic k Průmyslové, to zdržení 10 minut, a plní se konec Nuselského mostu na příjezdu do Legerovy nebo také Ječná od Štěpánské na magistrálu. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Před 5 minutami odbyla 14. hodina a v úterní odpolední Praze už se na nás chystá Whitney Houston. I Kygo s Khalidem a Griffinem. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.
8: Odpolední Praha.

0: Je po čtvrt na tři, pěkné úterní odpoledne, užíváme si babí léto a užít si ho můžeme ještě o kapku víc, zvláště pak, pokud v něm chcete zachytit poslední záblesky letní atmosféry. Last Summer Party v Davidské nádražce v Praze 6 vám to dnes umožní. Zahradní restaurace u Davidského nádraží totiž pořádá rock'n'roll party pod širým nebem s kapelou Blue Moon Club. Začátek je v 18.30 a vstup je zdarma. No a další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Pražská zábava.
0: A taky dnes v tom jdeme s vámi, sledujeme aktuální dění na silnicích. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad stále uzavřená. Na 42. kilometru uklízejí dálnici po těžké dopravní nehodě dvou kamionů a provoz je stále odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42 a místo je hodně ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je v omezení na mostě Šmejkalka opět průjezdná. Na 23. kilometru už se kolem nehody dá projet levým pruhem. Kolona je z kilometru 35 skoro na 40 minut. Tak trpělivost. Dlouhá kolona je i na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Od Pražského okruhu z 12. kilometru až k nehodě na Šmejkalce v opačném směru je zdržení přes půl hodiny. V Praze je silný provoz na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové, zdržení 10 minut a plní se i konec Nuselského mostu do Legerovy nebo Ječná od Štěpánské na magistrálu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je půl třetí, ve studiu Rádia Praha je už připravený Václav Miller se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Lidé z městské části Praha Libuš budou hlasovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. V oblasti mají vzniknout také nové služby a místa pro setkávání. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části i tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný do začátku října, a to buď online, nebo také v infocentru v úřadu Miloševské ulici. Ve věku 52 let zemřela po dlouhé nemoci Petra Vinšová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinšová ho

0: založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku násilí na dětech začalo víc mluvit. Dívka zraněná při útoku spolužáka na škole ve slovenském Staškově je v kritickém stavu. Učitelka, kterou útočník zranil, je mimo ohrožení života. Její 61-letá kolegyně ale zraněním podlehla. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který poděkoval lidem, kteří se zapojili do jejího oživování. A zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a Vaška Millera teď střídá Lukáš Miller, ten má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Je to tak, jsem tady, hezké odpoledne, tak začneme na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy, tam je stále zastavený provozu Poděbrad, je to na 42. kilometru po těžké dopolední nehodě, kdy se tam srazily dva kamiony. Provoz tak je stále odkláněný přes centrum Poděbrad na kilometru 42, to místo a celé okolí je pochopitelně velmi ucpané. Dálnice D1 z Brna do Prahy je v omezení na mostě Šmejkalka opět průjezdná, na 23. kilometru se kolem nehody dá projet teď už levým pruhem, kolona je ale nesouvislá a dlouhá z kilometrů 41 skoro na 40 minut. Navíc v koloně na kilometru 27 je další nehoda, dodávka tam narazila do svodidel. Dlouhá kolona je na D1 na výjezdu z Prahy do Brna, a to od Pražského okruhu z 12. kilometru až na Šmejkalku, zdržení přes půl hodiny. V Praze pak je silný provoz na jižní a štěrboholské spojice vždy průmyslové. Kolony jsou od Spořilovské i Běchovic na 10 minut. Plní se konec Nuselského mostu do Legerovy nebo také Znova od Bulhara k muzeu a 10 minut se stojí i v Povltavské na příjezdu k Bulovce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Je po půl třetí, nádherné úterní odpoledne. Starosta, spisovatel, advokát nebo biochemik. O post senátora se v letošních volbách v senátním obvodu Praha 1 uchází 9 kandidátů. O koho jde? Za chvíli vám je v našem předvolebním vysílání představíme. A před námi jsou i další hity a tím pádem na rádiu Praha třeba Jason Derulo. And the trumpets, there you go. Nebo Coldplay z BTS. Přeji vám úspěšný den a dobrý poslech.

0: Coldplay z BTS na rádiu Praha, necelá minuta zbývá do 3:15. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Případné druhé kolo pak o týden později. Na území hlavního města se letos rozhoduje o třech senátorských postech v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu vám představíme všechny kandidáty. Začínáme obvodem Praha 1.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu číslo 27 patří Praha 1, Praha 7 a Praha 3 a taky část Prahy 2 a 6. Obvod tak zahrnuje historické centrum metropole i její okrajovější části. Před 6 lety v něm byla volební účast 38,6% v prvním kole a skoro 25% v druhém kole. To proti sobě stály tehdejší senátor Václav Hampl za KDU-ČSL Zelené Prahu sobě a hnutí senátor 21 a Miroslava Němcová z ODS, která vyhrála se ziskem skoro 64%.
1: Volby 2026.
3: Miroslava Němcová z ODS už svůj mandát neobhajuje. Všech 9 kandidátů, kteří se ucházejí o senátní křeslo v obvodě Praha 1, představíme v abecedním pořadí. Každého jsme se písemně zeptali, proč kandiduje právě v tomto senátním obvodu, co považuje za největší problém obvodu a jak by ho chtěl v senátu řešit, a taky jestli chce po zvolení pokračovat ve své dosavadní profesi.
1: Volby 2026.
2: S podporou KDU, ČSL a Zelených kandiduje 48-letý starosta Prahy 7 Jan Čižinský z Prahy sobě. Volební obvod číslo 27 si vybral, protože v této oblasti se narodil, žil a v 7. městské části je i starostou. V Senátu by chtěl řešit špatnou dostupnost bydlení, a to daňovým zvýhodněním pro dlouhodobé nájemní smlouvy. Zaměřit se chce taky na návrat území ve Stromovce, které Rusko okupuje od roku 1968. Starostou městské části by v případě zvolení zůstal. V kombinaci těchto funkcí vidí výhodu.
1: Volby 2020.
3: Dalším kandidátem je advokát Pavel Čižinský ze strany Levice, kterému je 49 let. Pro kandidaturu za obvod Praha 1 se rozhodl, protože je to pro něj domácí prostředí. Pochybnosti měl kvůli kandidatuře svého bratra. Nakonec se prý rozhodli, že budou kandidovat proti sobě. Pavel Čižinský nechce v Senátu nutně řešit regionální problémy. Obvod, podle něj, stejně jako celé Česko, trpí nejvíc oligarchizací země. Profesi advokáta by chtěl vykonávat současně s funkcí senátora.
1: Volby 2026.
2: Za hnutí ANO 2011 kandiduje Ján Dudra, kterému je 62 let. Volební obvod je mu blízký i proto, že je ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která sídlí na Karlově náměstí. Senát jakožto horní komora parlamentu by se podle Dudry neměl zabývat lokálními problémy. Chtěl by se podílet na rozvoji a reformě českého zdravotnictví, včetně digitalizace. Ředitelem nemocnice by chtěl zůstat i v případě volebního úspěchu.
1: Volby 2026.
3: Dalším uchazečem o senátorský mandát je 75-letý důchodce a ekonom Vladimír Kolman ze SocDem. V obvodě kandiduje, protože v něm 47 let žije. Za hlavní problém historického centra Prahy považuje úbytek starousedlíků a přizpůsobování centra turistickému ruchu. S tím podle něj souvisí i krize s bydlením, protože byty jsou využívány na krátkodobé pronájmy. Z pozice senátora by chtěl usilovat o vyšší zdanění takovýchto bytů.
1: Volby 2026.
2: Za hnutí Generace kandiduje 59-letý podnikatel a producent Jiří Morštat. Jako obyvatel Prahy 1 by chtěl z pozice senátora být prostředníkem mezi městskou částí, magistrátem a vládou a ministerstvy. Jedním z největších problémů je podle Morštata bytová krize a svědčí to o nízké akceschopnosti města. V případě volebního úspěchu by vedením svých společností pověřil zástupce.
1: Volby 2026.
3: O mandát se bude ucházet taky Jiří Padevět. 60-letý nakladatel a spisovatel kandiduje za hnutí STAN s podporou ODS, Pirátů a TOP 09. Pro kandidaturu ve 27. obvodě se rozhodl, protože je s oblastí dlouhodobě spojen. Jako její největší problémy, které by chtěl řešit i v Senátu, vnímá krátkodobé pronájmy bytů i bezdomovectví. Zaměřit se chce taky na novelu zákona o obecní policii. Své profesi by se chtěl věnovat, i kdyby uspěl ve volbách. Omezil by prý své ostatní aktivity.
1: Volby 2026.
2: Za švýcarskou demokracii kandiduje 68-letý biochemik a pedagog Jiří Pavel Pešek. I když původem je z jižních Čech, historické centrum si oblíbil po příchodu na vysokou školu. Chtěl by proto prý zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Mezi problémy centra metropole podle Peška patří hluk, špína, zápach, drogy, opilci, bezdomovci, krádeže, vysoké ceny, dostupnost lékařské péče a vylidněné centrum. Důležitá je podle Peška teritoriální integrita, nadřazenost legislativy České republiky té bruselské a taky spolupráce státu a městské části. Na otázku, zda bude pokračovat v případě zvolení ve své profesi, Pešek jednoznačně neodpověděl. Věnovat se chce hlavně obnovení kostela svatého Michaela Archanděla na Starém Městě.
1: Volby 2026.
3: Další kandidát je 61-letý radní Prahy 1 Vojtěch Rivola z politické strany GEN. V obvodě kandiduje, protože v centru Prahy skoro 50 let žije. Jako největší problém v centru hodnotí krátkodobé ubytovací zařízení v bytech. Podle Rivoli je jediné řešení změna zákona a regulace takto využívaných bytů. V Senátu chce taky pracovat na změnách dopravních zákonů. Pokud se do horní komory parlamentu dostane, nechce vykonávat další jinou profesi.
1: Volby 2026.
2: Do Senátu dále kandiduje 71-letý producent Jan Štern z Hnutí Jsme tým. Jeho program se k 27. obvodu váže jen částečně. Kandiduje, aby zlepšil poměry v této zemi. Největší problém centrální městské části je podle něho nedostatek bytů a jejich využívání na Airbnb ubytování. V Senátu by chtěl prosadit zákon na podporu družstevního bydlení a taky zákon na regulaci krátkodobého bydlení. Pokud bude Štern zvolen, chce se věnovat jen práci senátora.
1: Volby 2026.
3: Tímto jsme podle abecedního pořadí představili všechny kandidáty v senátním obvodě Praha 1.
2: První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Petr Kastner a Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je obnovený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru už nehodu na dálnici uklidili a provoz je plně obnovený. Kolona se rozjíždí, zdržení je zhruba 20 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem se ucpávají příjezdy do omezení na mostě Šmejkalka. Nehoda na 23. kilometru už je odklizená a kolony se rozjíždějí. Zdržení je ale dlouhé od Pražského okruhu a taky od sjezdu na Divišov z kilometru 41, je to vždy přes půl hodiny. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je umítá neprůjezdná. Na 49. kilometru je nehoda, přistává vrtulník záchranné služby a provoz je pozastavený. Poslední volný sjezd je na Mýto na 50. kilometru. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce, vždy k Průmyslové. Kolony jsou od Spořilovské i od Běchovic na 10 minut. Na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu je za sjezdem na Zahradní Město i nehoda a kolona z Lenového mostu na 15 minut. Plní se i konec Nuselského mostu do Legerovy nebo také Vilznova od Bulhara k muzeu. A zdržení je i v Bělohorské z centra před Vypichem na 15:45. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Na Rádiu Praha dospíval oblíbený interpret Vaška Millera, Jason Derulo. Vašek přináší zprávy v 15 hodin. Vašku, vítám tě.
1: Hezké odpoledne.

0: Řidiči hlučních aut v hlavním městě budou nově kontrolovat pražští policisté speciálním mobilním hlukoměrem. 15 000 lidí v okolí města Odolena voda jsou dál bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut. Do Prahy a Brna by jich mohly přijet tisíce. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za víc než 260 tisíc korun. Reaguje tak na stížnosti obyvatel hlavně Prahy 1. Policie bude hlukoměr podle krajského ředitele pražských policistů Petra Matějčka využívat jako při tuninkových strazech, tak při běžných silničních kontrolách.
2: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
0: Voda z vodovodu v Odolené vodě pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkově oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
3: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená a včera ještě se nám v lokalitě Odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
0: V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení, cizinecká policie. Nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
4: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Somálská pobřežní stráž osvobodila další ropný tanker a jeho 17člennou posádku. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo zajali somálští piráti v dubnu. Loď plula pod vlajkou Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovaly a osvobodily. Somálsko leží na strategicky důležité námořní trase u Afrického rohu. Vede tudy významná část světové obchodní lodní dopravy směřující do Suezského průplavu. Aktivita somálských pirátů se po několika leté přestávce začala zvyšovat v roce 2023. Španělský jezdec Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Dvojnásobný mistr světa prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj o tom informovala na svém webu. Smlouvu prodloužil i Alonsův týmový kolega Kanaďan Stroll. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A s Lukášem Millerem se teď po 15. hodině opět vracíme na silnice. Lukáši, tak jaká je situace?
6: Dneska odpoledne tak na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opět obnovený provoz u Poděbrad. Na 42. kilometru už nehodu na dálnici odklidili, takže provoz je plně obnovený. Kolona se tam de facto rozjela. Na D1 mezi Prahou a Brnem se ucpávají příjezdy do omezení na mostě Šmejkalka. Nehodu na 23. kilometru také odklidili. Tam ty kolony jsou ale dlouhé, rozjíždí se velmi pomalu. Je to od Pražského okruhu z 12. a také od sjezdu na Divišov z kilometru 41 vždy do omezení na Šmejkalka. Je to přes půl hodiny. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je teď umítá, neprůjezdná. Na 49. kilometru je nehoda, přistává tam vrtulník záchranné služby, provoz je zastavený, poslední volný sjezd je na Mýto na 50. kilometru. V Praze pak je silný provoz na spojkách vždy k Průmyslové, kolony jsou od Spořilovské i Běchovic na 10 minut, na jižní spojce směr Barandovský most pak je za sjezdem na Zahradní město i nehoda, osobní auto s kamionem, kolona z Lanového mostu na 15 minut. Plní se pak Nuselský most do Legerovy nebo také Velzonova od Bulha k muzeu a také Bělohorská z centra před Vypichem. Tam je zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 15 hodin 5 minut a vaším úterním parťákem je stále odpolední Praha. 29. zářijový den pokračuje kromě jiného také muzikou a za tou v příštích minutách najdeme jména jako Thomas Robin. A taky Years and Years. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Docela slušně to na rádiu Praha rozbalili Nelly Furtado a James Morrison. Je krátce po čtvrt na čtyři. Připomínám, že je tady další kolo hlasování do hitu týdne. Co v naší hitparádě uslyšíte, to můžete opět ovlivnit svými hlasy. Tradičně se i v tomto kole hlasuje do čtvrteční půlnoci a opět vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. No a k hlasování využijte opět náš web praha.rozhlas.cz. Hit týdne uslyšíte na rádiu Praha jako vždy v neděli hned po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po čtvrt na čtyři, to ví Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne tak začneme na dálnici D5 z Plzně do Prahy, je umítá, stále neprůjezdná, na kilometru 49 nehoda, přistával tam vrtulník záchranné služby, takže provoz je zastavený. Poslední volný na Prahu je od Plzně sjezd na Mýto, to je 50. kilometr. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte zdržení u Poděbrad, nehodu na kilometru 42 odklidili, ale provoz brzdí omezení na 39. kilometru, to zdržení zůstává 15-20 minut. Na D1 mezi Prahou a Brnem se rozjíždí kolony na příjezdech do omezení na mostě Šmejkalka. Také nehoda na 23. kilometru je odklizená. Ty kolony se postupně dávají do pohybu, pomalej se jede od Pražského okruhu, také od sjezdu na Divišov. V Praze pak je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojice, vždy k Průmyslové, tamto zdržení okolo 15 minut. Na jižní spojice směr Barandovský most je pak i nehoda za sjezdem na Zahradní město. Kolona tak je už z Lanového mostu asi na čtvrt hodiny. Ucpává se Nuselský most do centra, také Ječná, regulovány i průjezd tunely Blanka a koloné i v Bělohorské z centra před Bílou horou, tam je to od Vypichu na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio

0: Tohle byly Jonas Blue a JP Cooper na rádiu Praha. Před námi je další zpravodajská relace, kterou přináší Václav Miller na rádiu Praha.
1: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. V kuchyni v jídelně zatím bude zavřená, škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. A v Praze bude zítra polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se teď vracíme na silnice.
3: Hezké odpoledne, tak dálnice D5 z Plzně do Prahy je stále umítá, uzavřená na kilometru 49, tam odklízí těžkou

0: záchodu, přistál tam i vrtulník záchranné služby a nedá se tedy projet. Poslední volný zůstává sjezd na Mýto na 50. kilometru, ale před odklonem poměrně dlouhá kolona. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem pomalu se jede už od Pražského okruhu z 12. a také od sjezdu na Vlašim z kilometru 49, to zdržení vždy 15 až 20 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy v omezení na kilometru 42 je nehoda, kolona od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 asi na 20 minut. V Praze pak už je silný provoz, kolony na spojkách obou směrně před Průmyslovou od Černého mostu i Spořilovské na 20 minut, navíc směrem k Barandovskému mostu u ulice v Korytech u sjezdu na Zahradní město je i nehoda, osobní auto s kamionem, kolona je tak také od Průmyslové ulice. Regulovány průjezd tunely, kolony jsou tak třeba v Poltavské, v Patočkově nebo i v Radlické a ucpává se na magistrále Vilzenova od Florence k muzeu a také Nuselský most do Legerovy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
4: Čas po půl čtvrté, to je na Rádiu Praha i další aktuální téma. Křeče v břiše, vysoké teploty a zažívací problémy. V takovém stavu jsou ještě dnes někteří žáci ze základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze, kde se rozšířila salmonelóza. Více se k tomu řekneme už za chvíli. A svou písničku nabídnou Foster the People. Taky LP. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Rádiu Praha dospíval Benson Boone, je krátce po 3:15. Pěkné odpoledne. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se zítra vrátí do lavic. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza z jídla ze školní jídelny, ve které byla vejce po datu spotřeby. O situaci dnes jednalo vedení školy a městské části s hygienickou stanicí a podrobnosti přidá reportér Josef Beneda. Přeji pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Na jednání se hygienici se zástupci školy dohodli na tom, za jakých podmínek se budou moct vyléčení žáci vrátit do školy a jak bude řešeno stravování. V tuto chvíli je jasné, že zatím zůstane uzavřená kuchyně jídelny a škola jedná s externími dodavateli, aby zajistila náhradní stravování. V budovách budou také další 2 týdny platit zvýšená hygienická opatření. Nákaza se u dětí začala projevovat minulý týden v úterý poté, co si k obědu dali uhlířské špagety. Hygienici později zjistili, že v nich byla vejce po datu minimální spotřeby. Ředitel školy Libor Skala kvůli tomu vyhlásil ředitelské volno, které nakonec prodloužil do dneška a nechal budovy vydezinfikovat. Zároveň oznámil, že vymění vedení jídelny.
0: Pepo, jak na celý problém reagují rodiče nakažených dětí?
1: Od samého začátku si lidé stěžovali, že se jim nelíbí komunikace vedení školy i městské části. Rodiče si museli radit mezi sebou na sociálních sítích. Popisuje jeden z nich Jan Potměšil, který má hospitalizovanou dceru a doma se stará o nakaženého 4letého syna.
2: Z mé strany je to jako obrovský zklamání, jo? Takový ta důvěra v úřad, v kombinaci jako školy, v té komunikaci a v tom takovým bagatelizování začátečním mržení, tak to bylo jako zoufalý. No? Čili za mě je to trošku takový, jako že to maso na hlavě má jako víc institucí.
1: Podobně to vnímá také další rodič, Jaroslav Grič. Jeho dcera je od pátku na interním oddělení ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Když vlastně se s tou dcerou a ona jakoby pláče vám po celý, kdy má ohromný křeče, to je několikrát za den. Tačko, prosím tě, že už tam nikdy nebudu muset jít na oběd a podobné jakoby věci. Pro mě jako vedení školy absolutně ztratilo jakoby moji důvěru.
1: Oba otcové také zdůrazňovali, že moc děkují zdravotníkům a lékařům za to, jak se o jejich děti starají.
0: Jaká je teď situace v nemocnicích?
1: Kvůli množství onemocnění se například fakultní nemocnice Bulovka ve středu potýkala s kapacitními problémy. Nyní už se situace podle mluvčí Evy Stolida Libigerové uklidňuje.
4: V tuto chvíli máme na Bulovce hospitalizováno 17 dětí, přičemž některé z nich jsou už těsně před propuštěním. Pro náš personál to byly samozřejmě velmi náročné dny, ale týmy situaci zvládly velmi dobře a všem dětem jsme byli schopni zajistit potřebnou péči.
1: Připomenu, že zdravotní potíže mělo po propuknutí nákazy více než 350 lidí. Z toho asi 50 skončilo v nemocnicích. Vedení školy i městské části se několikrát za problémy omluvila.
0: O aktuální situaci s epidemií salmonelózy na základní škole v pražském Újezdu nad Lesy jsme mluvili s reportérem Josefem Benedou. Pepo, díky za informace. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: No a od salmonelózy se vracíme na silnice. Lukáš Miller má pro nás aktuality.
5: Hezké odpoledne, tak dálnice D5 z Plzně do Prahy zůstává umíta neprůjezdná. Po nehodě na kilometru 49 je tam provoz odkláněný na 50. kilometru exitem Mýto a místo se kompletně ucpává. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy, na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy, pardon, před sjezdem na centrum Boleslavy na kilometru 42, tam řeší nehodu kolona od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 na 20 minut. Na D1 dlouhé kolony nejprve z Prahy do Brna, fronta od Pražského okruhu z 12. až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. na půl hodiny a na D1 směrem do Prahy asi 40 minut naberete v okolí Vlašimi mezi kilometry 49 a 41. V Praze pak je silný provoz na spojkách na Jižní a Štěrboholské k Průmyslové, stojí se jak od Černého mostu, tak od Spořilovské asi 20 minut. Navíc na Jižní spojice směr Smíchov za sjezdem na Zahradní město stále řeší nehodu kamionu s osobním autem, kolona od Průmyslové na další 20 minut. Na magistrále se ucpává Vilzenova od Florence k muzeu i Nuselský most, to je vždy na 15 minut a regulovány průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské, Radlické, Plzeňské a také Patočkově ulici. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
6: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
7: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
6: Praha žije.

0: Je tady 16. hodina na Rádiu Praha i další zprávy, ostatně je to zásluha Vaška Millera, který už je se mnou ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a hezké odpoledne. Zítra se vrátí žáci do školy v Újezdě nad Lesy. Minulý týden se tam rozšířila salmonoléza. Nad završeným navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory, chtějí další jednání. Práci amerického prezidenta podle nového průzkumu schvaluje jen zhruba třetina voličů. Je to nejméně v historii. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. V kuchyni v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
3: Dohodli jsme se o tom, jaký bude mechanismus toho, jak se budou moct děti navracet do školy, jakým způsobem bude řešeno stravování. Samozřejmě budou zvýšená hygienická opatření v rámci průběhu příštích minimálně 14 dnů.
1: Nákaza se ve škole objevila v úterý. Hygienici později zjistili, že zaměstnanci jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. V soutěži o nejhezčí předzahrádku Prahy 12 zvítězil pozemek v ulici Jordana Jovkova. Městská část každoročně oceňuje amatérské zahrádkáře, kteří pečují o okolí svých domů. Soutěž trvala od března do konce srpna. Komise nyní vybrala tři nejlepší zahrádkáře, kteří získali finanční odměnu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
4: Letos jsme již po třetí ocenili obyvatele, kteří pečují o předzahrádky a okolí svých domů. Vážíme si všech, kteří se ve svém volném čase starají o veřejný prostor a přispívají tak k příjemnějšímu prostředí ve svém sousedství.
1: Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby o 2600 korun ročně. Odboráři o tom chtějí jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Unie požaduje zvýšení tarifu o 10%, tedy dvojnásobek původně plánovaných 5%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého se to ale nestane. Odboráři proto chtějí alespoň přesunout víc peněz do tarifní složky. Platu.
5: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
1: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
6: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Začíná nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát další čtyři duely, včetně duelu Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. A zítra bude polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během nemírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha pro vás máme aktuální dopravní informace, přináší je Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak největší komplikace jsou v okolí metropole. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je stále neprůjezdná u Mýta. Po nehodě na kilometru 49 je provoz odkláněný už na 50. kilometru a celé širší okolí se ucpává. Na D10 na dálnici na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy před sjezdem na Boleslav centrum na 42. kilometru řeší nehodu. Kolona je tam od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 asi na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna kolona od Pražského okruhu z 12. až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr na půl hodiny a D1 směr Praha je pak ucpaná u Vlašimi mezi kilometry 49 a 41 zdržení skoro 3/4 hodiny. V Praze pomalý provoz na spojkách Jižní a Štěrboholské vždy k Průmyslové od Černého mostu i Spořilovské na 20 minut. Navíc na jižní spojce směr Barandovský most stále i překáží nehoda za sjezdem na Zahradní město. Srazil se kamion s osobním autem, kolona od Průmyslové na 20 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, to znamená kolony v Povltavské, Patočkově, Plzeňské i Radlické vždy směr tunely a na magistrále ucpaná Vlzenova od Florence k muzeu i Nuselský most do Legerovy. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný úterní den vám všem. Máme 5,5 minuty po 16. hodině a odpolední Praha pokračuje dalšími skvělými songy. Čeká nás James Blunt. Nebo Žibel. A bude toho samozřejmě mnohem víc. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: A teď něco pro fajnšmekry, tak americký rapper Osama Song dnes večer přiváží do pražského klubu Sasazu svou divokou show v rámci Sick Tunnel Tour. Takže pokud dnes vyrazíte do Holešovic a zvláště pak pokud patříte mezi fanoušky moderního undergroundového rapu a tvrdého subžánru rage, tak Osama Song to rozjede od 20 hodin. Aktuálních tipů pro vás ale máme mnohem víc, stačí se mrknout na náš web praha.rozhlas. CZ.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov. Obklopuje ji staré město a do roku 1850 se ji říkalo židovské město. Z původní zástavby se ale zachovalo jen pár budov, zmíněná radnice a několik synagog. Praha je nej.
0: Je po čtvrt na pět, na co bychom si teď měli dát pozor na silnicích v Praze a okolí, to nám připomene Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, začneme na dálnici D5, ta je z Plzně do Prahy stále neprůjezdná po nehodě u Mýta na kilometru 49, provoz je odkláněný těsně před nehodou na 50. kilometru a celé to širší okolí je tam poměrně dost ucpané. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy před sjezdem na centrum Boleslavy na kilometru 42 už nehodu odklidili, tam ta kolona se rozjela. Na dálnici D1 jsou kolony ve Středočeském kraji, zejména se Prahy směrem do Brna, pomalu se jede od Velkých Popovic 15. kilometru. A to až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. je to na půl hodiny. A hodně ucpaná je silnice 3 mezi Benešovem a Prahou. U Senohráb kousek před nájezdem na D1 je nehoda. Kolona na více než půl hodiny směr Praha. V Praze jsou komplikace na trase z Černého na Lanový most. U sjezdu na Zahradní město tam řeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona z Černého mostu je na 40 minut. Ucpává se pak i Průmyslová od Českobrodské na jižní spojku. Tam je to na 20 minut. Na magistrále hodně plná Vilzonova ulice od Florence k muzeu, stejně taky Nuselský most, zdržení vždy 15 minut. A navíc jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Stroju, je tam v polovině nehoda, musí tak regulovat průjezd tunely. Kolony před vjezdy do tunelů jsou v Povltavské, Patočkově, Plzeňské i Radlické. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt. Příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Rain Radio Praha, teď už je 5:30, s vámi Václav Miller, který přináší další zprávy.
1: Lidé z městské části Praha Libuš budou hlasovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. V oblasti mají vzniknout také nové služby a místa pro setkávání. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný do začátku října, a to buď online, nebo také v infocentru úřadu v Milašovské ulici. Ve věku 52 let zemřela po dlouhé nemoci Petra Minšová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Minšová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Dívka zraněná při útoku spolužáka na škole ve Slovenském Staškově je v kritickém stavu. Učitelka, kterou útočník zranil, je mimo ohrožení života. Její 61-letá kolegyně ale zraněním podlehla. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který poděkoval lidem, kteří se zapojili do jejího oživování. Zítra bude v Praze polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a důležité, a tedy dopravní informace má teď pro nás Lukáš Miller.
3: A mám jich docela dost, hezké odpoledne, tak dálnice D5, ta je z Plzně do Prahy stále

0: Neprůjezdná umítá po těžké nehodě na kilometru 49, tam je provoz odkláněný na 50. kilometru, kolona je tam velmi dlouhá, už de facto od Rokycan. Připravte se na velké zdržení. Na D1 z Prahy směrem do Brna pomalý provoz před omezením na mostě Šmejkalka, pomalu se jede od Velkých Popovic 15. až do zúžení na 23. je to na 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy velmi dlouhá kolona v okolí Mirošovic před nájezdem na D1, tam je nehoda, kolona začíná v okolí Čerčany asi na půl hodiny na Prahu. V Praze jsou komplikace na jižní spojce z Černého na Lanový, z Černého na Barandovský most, u sjezdu na Zahradní město, tam stále řeší nehodu kamionu s osobním autem. Kolona je z Černého mostu už z Novopatské skoro na 45 a 40 minut. Nehoda překážela ve Strahovském tunelu směrem na Troju, v první po třetině tunelu tam byla dvě auta v levém, teď už jsou pryč, ale stále regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské, Patočkově, Plzeňské, Radlické i Dobřížské od Barandovského mostu. A zdržení je i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, byla tam nehoda, ta už je odklizená, kolona se rozjíždí. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Dobré úterní odpoledne, je po půl páté a pokud stále přemýšlíte nad tím, co podniknete ve svém volném čase, tak inspiraci najdete v pražských typech už za chvíli. A na Rádiu Praha se k nám připojí také Olivia Dean. A taky Adam Lambert. Přeji vám hezký poslech.

0: Ray Dalton, Rádio Praha, před nebo za necelou minutu bude 16:45 v úterní odpolední Praze. Teď pro vás máme pražské tipy a jako obvykle je přináší Jirka Štefl.
1: Startuje Mezinárodní festival Film a architektura, který prostřednictvím dokumentárních filmů představí zajímavé stavby, architektonické přístupy i proměny měst. Těšit se můžete na snímky z celého světa, často uvedené v české premiéře, a taky na debaty s architekty a dalšími odborníky. Třeba ve středu se vedejte na film Kopán, který vás zavede do obřího modernistického bytového domu v centru São Paulo. Uvnitř domu se během voleb správce vyostřují vztahy jeho obyvatel, zatímco venku probíhají prezidentské volby a napětí roste. Projekce v kině Světozor začíná ve středu v 18 hodin. A jak se obejít bez hodinového manžela, vám poradí na praktickém workshopu v kampusu Hybernská. Naučíte se tam, jak správně vrtat, jak vybrat hodný vrták a jak bezpečně kotvit do různých materiálů. Dozvíte se taky, jaké nářadí se hodí pro běžné opravy a úpravy v domácnosti. Workshop je určený všem, kteří si chtějí poradit sami a získat větší jistotu při práci s nářadím. A začíná v kampusu Hybernská ve středu v 18 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A teď už pro vás máme opět aktuální dopravní informace s Lukášem Millerem.
2: Hezké odpoledne a začneme v Praze. Na jižní spojice směrem na Černý most stále čekejte kolony, které jsou, pomalu se jede od Spořilovské, a v opačném směru na Štěrboholské spojice, tam je kolona z Černého mostu k Průmyslové, je to na dokonce 30 minut. A ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po hradecké dálnici D11, kolona na příjezdu na ucpaný Černý most je už z 5. kilometru. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou zejména v Dobřížské z Barandovského mostu na 20 minut, ucpává se i Povltavská ulice v Troji, de facto od Balabenky, plná je třeba také Radlická ulice nebo i Patočkova ulice na Břevnově, směr tunely. Na magistrále plný Nuselský most do centra nebo také Vlzonova od Florence k muzeu na 15 minut. 15 minut se jede i Věčné od Tančícího domu na IP Pavlova. Na Pražském okruhu čekejte kolony z D1 směr letiště, pomalu se jede od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov, to je asi na půl hodiny, a připomínáme uzavřenou dálnici D5 z Plzně do Prahy u Mýta na 49. kilometru po nehodě. Provoz je odkláněný na 50. kilometru a čekejte velmi dlouhou kolonu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16 hodin, téměř 47 minut, takový je aktuální čas. Úterý 29. září pokračuje, ale v odpolední Praze hned po zprávách v 17 hodin už to bude večerní Praha a Lenka Vahalová za mikrofonem. Stále dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Mimořádná daň na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Středočeští policisté prověřují kontaminaci vody olovem u odoleny vody u Prahy. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
2: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajdla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
3: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
0: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Daň bude 50% z nárůstu hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Kontaminaci vody s olovem u odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
4: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se Středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
0: Voda v oblasti Odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba z 15 tisíci obyvateli. Lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce přestoupit před poslance zemského sněmu. A to i přesto, že Alternativa pro Německo mezi nimi nemá většinu. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní se dlouhodobě spekuluje, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohla pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a aspoň jeden přeběhlík. AfD vyhrála začátkem září zemské volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala rekord více než 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou. Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezony NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu. Florida dnes zahájí nový ročník zámořské soutěže na ledě obhajců titulu Caroliny. Oba čeští hráči v NHL debutovali v minulé sezóně. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď už se vracíme na silnice a slovo má Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak na dálnici D5 stále zastavený provoz z Plzně do Prahy u Mýta po nehodě na kilometru 49 je provoz odkláněný na 50. ale ta kolona je už od Rokycan dlouhá, skoro na hodinu před odklonem. Na silnici číslo 3 z Benešova do Prahy čekejte velkou kolonu před nájezdem na dálnici D1. U Mirošovic je tam nehoda, kolona teď aktuálně od Senohraba asi na 20 minut. V Praze je silný odpolední provoz kolony na řadě míst, například na Štěrboholské spojce se popojíždí z Černého mostu Průmyslové, to je na půl hodiny. Komplikace jsou nově ve Spořilovské na začátku, za sjezdem z D1 je tam hlášená nehoda, kolona začíná na dálnici D1 u sjezdu na Opatov. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Povltavské, v Holešovičkách od sjezdu na Prosek, ucpává se třeba i Radlická nebo také Duškova na Smíchově. V Bělohorské z centra kolona na 15 minut před křižovatkou Vypich a ucpává se i Pražský okruh, silný provoz je zejména z D1 na letiště, pomalu se jede už od Modletic. Z konce od sjezdu z dálnice D1 přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahlovou, máme 17:05, je úterý 29. září a já mám pro vás samozřejmě další dobrou muziku. Lukas Graham.

0: Krásné odpoledne, 17:15, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Obklady Jaroslava Otruby proměnily linku metra A v galerii. K čemu barvy jednotlivých stanic odkazují, tak to se dozvíte přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace v Praze, ale i na dálnicích, už nám řekne Lukáš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, začneme na dálnici D5, ta je stále neprůjezdná z Plzně do Prahy Uro za Mýtem na kilometru 49, tam je těžká nehoda, provozy odkláněný na 50. kilometru a kolo na předodklonem má skoro 7 kilometrů. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 20. kilometru je také nehoda, projíždí se ale jedním pruhem, kolona začíná na kilometru 22, zdržení přes 15 minut. V Praze jsou komplikace na začátku Spořilovské ulice směrem do centra, kousek za sjezdem z D1 na Chodově je nehoda, srazilo se osobní auto s nákladním, kolona tak začíná na dálnici D1 u sjezdu na Chodov Opatov na 2. kilometru, je to asi na 15 minut. V Praze pak je silný provoz, regulují tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Povltavské, tam se stojí z Horní Libně, plná je třeba také Liberecká ulice od sjezdu na Prosek směrem do tunelů, plní se i Patočkova na Břevnově a kolony jsou i v Radlické nebo v Dobřížské právě směr tunely Blanka. A na Pražském okruhu silný provoz z D1 na letiště, kolona se táhne od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov a je to převážně pro kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 17.30, je tu Václav.
1: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. V kuchyně výdelně zatím bude zavřená, škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. V Amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér TU-95. Při nehodě

0: zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TASS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu. A zítra bude v Praze polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Krásné odpoledne, po zprávách opět na silnice a slovo už má Lukáš.
3: Hezké odpoledne, tak dálnice D5 z Plzně do Prahy je stále neprůjezdná u Mýta. Po nehodě na kilometru 49 je ten provoz z D5 stále odkláněný na 50. kilometru a to místo se hodně ucpává. Kolona před odklonem začíná u Rokyca na 60. kilometru, je to asi na 50 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru je hlášená nehoda. Kolona začíná na kilometru 22, je asi na 20 minut. V Praze jsou komplikace na začátku Spořilovské směrem do centra, za sjezdem z D1 se tam srazilo osobní auto s nákladním, kolona je tak už z dálnice D1 od Průhonic z 5. kilometru na 20 minut. Na jižní a Štěrboholské spojice jsou kolony před Průmyslovou, popojíždí se z Černého mostu i od Spořilovské vždy asi půl hodiny, regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Patočkově, Povltavské i v Holešovičkách v Troji, plní se pak na magistrále Nuselský most nebo také Vlzenova od Florence k muzeu a ještě Pražský okruh, ten je ucpaný obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou z plzeňské D5 a také od Strakonické. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne, 4 minuty po půl šesté, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme.

0: dospívala na Rádiu Praha a teď opět řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden ještě vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
2: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
2: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Jaká je aktuální situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš.
3: Hezké odpoledne a začneme opět na dálnici D5. Ta je po celé odpoledne z Plzně do Prahy neprůjezdná u Mýta po nehodě na kilometru 49. Tam se zrazily dvě nákladní auta, je tam rozsypaný náklad a to odklízení ještě nějakou dobu potrvá. Provoz je odkláněný na 50. kilometru a kolona před odklonem je od Rokycan asi na 50 minut, má skoro 10 kilometrů. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru byla nehoda, ta už je ale odstraněná, takže tam ta kolona se de facto rozjela. Zdržení okolo 10 minut a zkracuje se. V Praze jsou komplikace na začátku Spořilovské ulice. Za sjezdem z D1 se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona je teď od Chodova z 2. kilometru asi na 15 minut. V Praze pak čekejte kolony také na jižní a Štěrboholské spojice. Tradičně provozem před sjezdem do Průmyslové. Kolony jsou jak z Černého mostu, tak také od Spořilovské. Komplikace jsou i v Průmyslové. Směr Hostivář před nájezdem na jižní spojku za Fashion Arenou je hlášená nehoda. Kolona od Českobrodské na 15 minut a regulují také průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické, v Duškově, v Patočkově nebo také v Povltavské ulici v Troji. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy svým Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí hlasování a další info u nás na webu
7: praha.rozhlas.cz.
6: Komu dáte hlas tentokrát?

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Žáci z újezdu Nad Lesy v Praze se zítra vrátí do školy, minulý týden se tam rozšířila salmonela. Středočeští policisté prověřují kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy. Evropská komise plánuje odklad přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. A zítra bude v Praze polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vylečení žáci základní školy v újezdu Nad Lesy se zítra vrátí do lavic. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
2: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
3: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
4: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
3: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření. Popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
5: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
3: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
6: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
0: Voda v oblasti Odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká 12 obcí, zhruba z 15 tisíci obyvateli. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
0: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Evropská komise navrhne odklad nových pravidel pro dovoz fosilních paliv. Na jednání unijních ministrů energetiky v Dublinu to řekl eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen. Takzvané metanové nařízení mělo původně začít platit od ledna příštího roku.
8: Nová legislativa má zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Skupina států v čele s Českem však volá po odkladu. Eurokomisař Jurgensen naznačil, že jim Evropská komise vyhoví a navrhne odklad pravidel o rok. Zároveň ale zdůraznil, že případný odklad by neznamenal, že Evropská unie ustupuje od svých klimatických ambicí. 27. podle Jurgensena čeká těžká zima a vysoké ceny paliv. Jedním z důvodů podle eurokomisaře je, že se Evropská unie stále nevymanila ze závislosti na dovozu energií. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude i příští rok závodit ve Formuli 1. 45-letý španělský jezdec prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin a ukončil tak spekulace o tom, zda bude ve sportovní kariéře pokračovat. Stáj o tom informovala na svém webu. Smlouvu prodlouží i Alonso týmový kolega Kanaďan Stroll. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9, přes den stoupnou na 22 až 24 stupňů, slabý během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Vracíme se na silnice a slovo má Lukáš Miller. Jak to vypadá? Krásný podvečer. Hezký podvečer, tak začneme na dálnici D5, ta je z Plzně do Prahy, umítá, stále neprůjezdná, po nehodě na kilometru 49, ten provoz je odkláněný už na 50. kilometru a celé to okolí se poměrně dost ucpává. Kolona před odklonem je tam od Rokycan asi na 50 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru už nehodu odklidili, kolona se rozjíždí, teď je zdržení mezi 15. a 10. kilometrem na Prahu asi 20 minut. V Praze na jižní a Štěrboholské spojice stále čekejte kolony před Průmyslovou, popojíždí se tam od Černého mostu, také v opačném směru od Spořilovské, je to vždy na 20 až 30 minut. Regulován je ještě průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické, Patočkově, v Povltavské i v Holešovičkách v Troji, právě směr tunely Blanka. Na magistrále 10 minut naberete na Nuselském mostě nebo ve Vilzenově od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z D1 na letiště, jede hodně kamionů, takže v kolonách se popojíždí od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Osobní auta ale projedou levým pruhem rychleji. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update. Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
8: 6 minut po 18. posloucháte Rádio Praha, teď už začíná pražský update a jaké bude první téma. Pražští policisté budou kontrolovat řidiče hlučných speciálně upravených aut a budou k tomu používat nový mobilní hlukoměr. Podrobně už za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update. Krásný podvečer, pražští policisté dostali od pražského magistrátu nový hlukoměr za 260 tisíc korun. Hlídky s nimi budou kontrolovat zejména takzvaná tuningová auta. Ta jsou často speciálně upravená tak, aby byl motor a výfuk hlučnější, než je stanovená norma. Podrobnosti na tohle téma už má reportér Mikuláš Vochoska. Krásný den.
1: Dobrý den. Policisté budou hluk měřit přímo v terénu u stojícího auta nebo motorky při vytočení motoru do vyšších otáček. To zařízení vypadá jako mikrofon, který policisté přistaví k výfuku a připojí kabelem k počítači. Díky tomu můžou na místě okamžitě vyhodnotit, zda vůz splňuje zákonné limity nebo má nějaké nelegální úpravy. Specialisté díky tomu snadno odhalí i případy, kdy auto má jinak řádnou technickou kontrolu.
0: A co konkrétně řidičům hrozí, pokud jejich auto stanovené hlukové limity překročí?
1: Tak ty sankce mohou být velmi rychlé a poměrně přísné. Pokud hlídka zjistí překročení limitů, může řidiči na místě zakázat jízdu a vozidlo nechat na jeho náklady odtáhnout. 20 prvních proškolených policistů už přístroj otestovala v polovině září na tuningovém srazu ve Štěrboholech. Ze 40 zkontrolovaných aut tam neprošlo 9 řidičů, kterým policisté nelegální úpravy okamžitě prokázali.
0: Kde všude se s těmito kontrolami budou lidé v metropoli potkávat a chystá město i další opatření?
1: Tak hlídky se zaměří jak na cílené akce proti tuningovým srazům, tak na běžný noční dohled v problematických lokalitách. Jde především o centrum Prahy, okolí Dlouhé nebo Pařížské ulice, odkud magistrátu chodí nejvíce stížností od obyvatel. Vedení města už navíc potvrdilo, že plánuje dokoupit další hlukoměry, aby kontroly mohly být pravidelnější a plošnější.
0: Pražští policisté dostali od pražského magistrátu nový hlukoměr. Hlídky s nimi budou kontrolovat zejména takzvaná tuningová auta. Informace pro nás měl reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Jaká je teď situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš Miller. Krásný podvečer.
3: Hezký podvečer ode mě, tak dálnice D5, to připomínáme celé odpoledne, tak je z Plzně do Prahy neprůjezdná po těžké nehodě u Mýta. Na kilometru 49 se srazily dvě nákladní auta, je tam rozsypaný náklad, takže teďka tu dálnici uklízí. No a provoz je odkláněný na 50. kilometru a celé to místo se poměrně dost ucpává. Kolona před odklonem je od Rokycan, je to skoro na 50 minut. V Praze na jižní a Štěrboholské spojice stále kolony před Průmyslovou, z Černého mostu i od Spořilovské, z Černého mostu je to delší na půl hodiny. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony, tak čekejte v Radlické, Patočkově i Povltavské, nebo také v Holešovičkách v Troji. Plní se na magistrále pak Nuselský most, zdržení 10 minut, 15 minut se stojí i ve Vlzenově od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu čekejte kolony z D1 směr letiště, v kolonách se jede od Modletic, ty fronty pak pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
8: V pondělí si dáme rock. Čerství z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Historii a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule. Po Praze 1 jich už jsou desítky a dalších 50 tabulí městská část připravuje. Lidé o nich ale často neví.
2: Popravdě bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
3: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
4: Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jakože třeba jak vznikl. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, hrozně zpestření.
3: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
5: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV.
3: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
5: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace.
3: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
6: Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Struze, Pohořelci a Újezdě.
3: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, 18.30, stále posloucháte Rádio Praha, pražský update a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv.
1: Zdraví žáci ze školy Chůjezi nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně v jídelně zatím bude zavřená, škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů. Hlavní město připravuje zakázku za 45 milionů korun na technologie krizového operačního střediska. Současná smlouva skončí v červnu příštího roku. Nový kontrakt bude na 48 měsíců a zajistí provoz, údržbu a další rozvoj. Služby by měly být dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Lidé z městské části Praha Libuš budou hlasovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. V oblasti mají vzniknout také nové služby a místa pro setkávání. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. A zítra bude v Praze polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zpátky na silnice, slovo má opět Lukáš, tak jak to vidíš na silnicích?
3: Hezký podvečer, tak připomínáme zavřenou dálnici D5 z Plzně do Prahy u Mýta po těžké nehodě na 49. kilometru. Ten provoz je a bude až do noční hodin odkláněný na 50. kilometru a stále čekejte před odklonem velmi velkou kolonu. Je od Rokycan skoro na 3/4 hodiny, možná skoro na 50 minut. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směr Smíchov. Kousek před Barandovským mostem za McDonaldem je hlášená nová nehoda. Kolona je od Vídeňské ulice, zdržení 10-15 minut. Na Štěrboholské spojice asi 25 minut naberete z Černého mostu Průmyslové, tamto zdržení pouze provozem a plná je i samotná Průmyslová. Od Českobrodské k jižní spojice čekejte 15 minut navíc. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte zejména v Troji, v Povltavské ulici, tam je to od mostu Barikádníku asi na 10 minut, po pojíždí také Holešovičky směr tunely. Na magistrále tam 15 minut naberete ve Vlzenově od Florence k muzeu, 10 minut se spozdíte i na

0: Selské mostě, anebo také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Berlín, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. 29. září zaběhl trať, která se už často neběhá, za 59 minut 51,8 sekundy. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Před 20 lety se také v Brazílii do amazonského pralesa zřítilo dopravní letadlo Boeing 737 společnosti Gol. Zemřelo 154 lidí, 7 jich přežilo. Boeing se střetl s malým letounem Embraer, který po kolizi ztratil část křídla, ale podařilo se mu nouzově přistát. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha a teď už je tu další téma.
1: Pražský update.
0: Veřejnost si ode dneška může v Pražském kulturním domě Ládví prohlédnout obnovené vodní dílo Prameník. Mezi paneláky ve Fanflíkově ulici stálo od 60. let minulého století do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Na představení bronzové repliky je také reportérka Laura Hájková. Krásný podvečer.
2: Hezký den. Dílo je dočasně k vidění ve foaje kulturního domu Ládví v Praze 8. Pro představu Prameník svým tvarem připomíná jakousi loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Má tmavě hnědou barvu, působením času a počasí zezelená. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země. Váží přes 300 kilogramů. Lidé se na dílo budou moct podívat do zatím neznámo kdy. Pak chce Praha 8 Prameník přesunout do depozitáře. Autorem původní sochy je sochař Vladimír Kín. Prameník by se časem měl vrátit na své původní místo do Pražských Ďáblic, ale městská část chce nejdřív upravit okolí, kde by měla vzniknout taky odpočinková zóna a parkové cesty vedoucí k fontáně Prameník.
0: A jak vznikala replika Prameníku?
2: Práce to nebyla lehká, protože neexistoval přesný technický nákres. Model, se kterým pak pracovali řemeslníci ve slévárně, vytvořila sochařka Jaromíra Němcová. Originál nikdy neviděla, jako předlohu měla třetinový model a pak několik fotografií. Na odlévání díla pracovali řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji. Museli mimo jiné vytvořit voskový model, jednotlivé díly pak odlít do bronzu, následně poskládat dohromady a celé dílo napatinovat.
0: Jedná se o vodní dílo, znamená to, že jim také poteče voda?
2: Je to tak, zatím Prameníkem tedy voda neprotéká, ale až bude na svém cílovém místě, tak by jim protékat měla. Jádro Prameníku v sobě má připravené lavůrky, několik otvorů. Voda nebude tryskat jako dřív, ale měla by stékat právě po tom středovém útvaru.
0: Ode dneška si můžete v Pražském kulturním domě Ládví prohlédnout obnovené vodní dílo Prameník, které se vrací do Prahy. A je u toho i naše reportérka Laura Hájková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. Teď opět na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezký podvečer, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov, kousek před Brandovským mostem tam řeší nehodu a kolona je tak stále od Vídeňské ulice, zdržení 10 až 15 minut. Ještě větší zdržení je pak na Štěrboholské spojce, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, tam je to asi na 25 minut. Tamto zdržení je ale pouze provozem bez nehod. Plní se navíc kvůli tomu i Průmyslová od Českobrodské k jižní spojce, tam čekejte 15 minut navíc. V křížení Průmyslové a Černokostelecké je pak i nehoda, osobní auto se tam střetlo s dodávkou, stojí prostřed křižovatky, překáží hlavně směrem do Hostivaře a do Štěrbohol. Plní se pak magistrála, konkrétně Nuselský most do Legerovy, také Velzinova od Florence k muzeu, to je vždy na 10 minut. 10 minut se stojí také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a silný provoz čekejte ve Vršovicích na příjezdech ke stadionu Eden, tam je to kvůli večernímu fotbalovému zápasu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Vincennes. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
4: Praha žije.

0: Krásný podvečer, dívám se, jaké bude v noci a zítra v Praze a okolí počasí. Zítra bude jasno až polojasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24 stupňů. Vát má slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr maximálně do 6 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Mimořádná daň na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
2: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajdla pochybnost, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
3: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
0: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Daň bude 50% z nárůstu hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
0: Rumunský soud nařídil 30-denní vazbu pro bývalého prezidentského kandidáta Kalina Georgeska. Rozhodnutí platí taky pro podnikatele Ionela Rusena, informoval o tom zpravodajský web Romania Insider. Rumunské úřady oba muže vyšetřují kvůli údajnému podvodu a vytvoření organizované zločinecké skupiny. Jde o třetí trestní případ, který se Georgeska týká. V dalších dvou čelí obviněním z údajných pokusů o šíření fašistické propagandy a o podkopání ústavního pořádku. Začíná nový ročník hokejové NHL. Titul obhájce Carolina, která po 23. hodině českého času zahájí novou sezónu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát další čtyři duely, včetně duelu Bostonu Bruins a New Yorku Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. A zítra bude v Praze polojasno až jasno. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš.
6: Hezký večer, tak v Praze stále ještě je silný provoz na některých místech na Štěrboholské spojice, tam se popojíždí z Černého mostu Průmyslové, zdržení okolo 20 minut. Na Průmyslové ulici pak je kolona na příjezdu k jižní spojice od Českobrodské, čekejte 10 až 15 minut navíc. Navíc Průmyslové v křížení s Černokosteleckou pak řeší i nehodu osobního auta s dodávkou, přikáží hlavně směrem do Hostivaře a do Štěrbohol, projíždí se ale bez většího zdržení. Nehoda překáží také v Dejvicích na Vítězném náměstí, srazila se dvě osobní státní auta u nájezdu z Evropské překáží tam směrem ke Svatovícké ulici, čekejte menší zdržení. Na magistrále se popojíždí po Nuselském mostě nebo také ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Silný provoz pak čekejte ve Vršovicích na příjezdu ke stadionu Eden, je to kvůli večernímu fotbalovému zápasu s Anglií, a na Pražském okruhu jsou kolony. Zde jedničky směr letiště, pomalu se jede od Modletic, kolony pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Příští rok se zpěvák Robbie Williams vrací do České republiky. Bude totiž součástí festivalu Colors of Ostrava a je prvním oznámeným headlinerem. Podrobnosti už za pár minut. A z muziky Nico Santos. Why don't you stay? 'Cause since you walked away, Miles Smith. Budou tu i Enrique Iglesias a portorikánec Wisin. Nebo teď Miley Cyrus.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď pro vás máme hudební tip Angels nebo She's the One. I tyhle hity legendárního britského zpěváka si můžete příští rok vychutnat naživo, a to ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through Lens.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už dnes vím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje, dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2. I'm doing an album for
1: me. Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Žije hudbou.
2: Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha s Tankou Vahalovou, za chvíli taky s Jirkou Šteflem. Pozve třeba na Mezinárodní festival filmu a architektury. Podrobně už za pár minut. Teď počasí, zítra bude polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den tedy zítra 22 až 24 stupňů a vát má pouze slabý vítr.

0: Pink a její dcera Willousage Hard dospívaly ve 7:45. Je tu Jirka Štefl a zve třeba na jeden mezinárodní festival.
1: Startuje Mezinárodní festival Film a architektura, který prostřednictvím dokumentárních filmů představí zajímavé stavby, architektonické přístupy i proměny měst. Těšit se můžete na snímky z celého světa, často uvedené v české premiéře, a taky na debaty s architekty a dalšími odborníky. Třeba ve středu se vedejte na film Kopán, který vás zavede do obřího modernistického bytového domu v centru São Paulo. Uvnitř domu se během voleb správce vyostřují vztahy jeho obyvatel, zatímco venku probíhají prezidentské volby a napětí roste. Projekce v kině Světozor začíná ve středu v 18 hodin. A jak se obejít bez hodinového manžela, vám poradí na praktickém workshopu v kampusu Hybernská. Naučíte se tam, jak správně vrtat, jak vybrat hodný vrták a jak bezpečně kotvit do různých materiálů. Dozvíte se taky, jaké nářadí se hodí pro běžné opravy a úpravy v domácnosti. Workshop je určený všem, kteří si chtějí poradit sami a získat větší jistotu při práci s nářadím. A začíná v kampusu Hybernská ve středu v 18 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: V úterý to na Praze bylo o velmi fascinující kombinaci. O kombinaci psychiatrie a taky hry na saxofon. Témat zazněla spousta. Mimo jiné jsme mluvili třeba i o vlivu modrého světla na náš spánek.
4: Nebo úplně v ideálním případě je dobrý před spaním prostě třeba hodinu vůbec na žádný obrazovky nekoukat. To je samozřejmě nadlidský úkol. Nicméně fungují taky různý filtry. Nestačí třeba takovýto steplání barev, ale je dobrý mít
3: nestačí,
4: tam...
3: Jo.
4: Nestačí.
3: Ve středu to bude o komunikaci. Po poledních zprávách vyspovídáme Matouše Fejfara ze školy komunikování. Budu rád, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dnešní rozbory u odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí a zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
2: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Hlavní město připravuje zakázku za 45 milionů korun na technologie krizového operačního střediska. Současná smlouva skončí v červnu příštího roku. Nový kontrakt bude na 48 měsíců a zajistí provoz, údržbu a další rozvoj. Služby by měly být dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Krizový štáb je využívá při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo epidemie, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Pro zvládání krizových situací je vedle personální připravenosti zásadní také spolehlivé technologické zázemí a okamžitý přístup k aktuálním informacím o dostupných zdrojích, kapacitách a kontaktech.
0: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba končí ve funkci. Parlament v Bratislavě mu dnes vyslovil nedůvěru. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministerstvo odvolání požadovala už od letošního jara. Kvůli jeho setrvání ve funkci se dostala do sporu i s premiérem Robertem Ficem.
4: Pro odvolání Tomáše Taraby hlasovalo 77 poslanců a návrh tak získal potřebnou nadpoloviční většinu. Výsledek vyhlásil předseda parlamentu Richard Raši.
5: Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády Tomášovi Tarabovi.
4: Taraba se teď vrátí do parlamentu jako poslanec a vládě tak může komplikovat schvalování zákonů, protože má ve sněmovně většinu pouhých 3 hlasů. Jeho odvolání završuje několikatýdenní konflikt uvnitř koalice, kvůli kterému premiér Fico připustil i možnost předčasných voleb. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Anglický fotbalový klub Manchester City porušil finanční pravidla Premier League. Vinu ve všech bodech obžaloby mu prokázala nezávislá komise. Vedení nejvyšší anglické fotbalové soutěže to uvedlo na svém webu. Manchester City podle komise mezi lety 2009 až 2018 uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů. A zítra bude polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Teď na silnice v Praze ve Kbelské směrem nahoru na Letňany u nájezdu z Novopatské řeší nehodu. Kolona se sune ze spoda z Hloubětína od Poděbradské, potažmo už od Lehovce a je to na 20 minut. Fronta je také před Kbelskou, vzniká i v Novopatské hlavně kamiony, tady už kousek za nájezdem od Černého mostu a z dálnice D10 se zdržíte a silný provoz čekejte na příjezdech na fotbal v Edenu. Hlavně v Chodovské je kolona od podjezdu jižní spojky ke Kauflandu, pak se to různě trhá kolem Bohdálce.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Stále Posloucháte Rádio Praha a za chvíli důležité téma. Se začátkem topné sezóny si lidé nechávají zkontrolovat komíny. Jestli to plánujete i vy, nejspíš si budete muset trochu počkat. Komíníci třeba ve středních Čechách dají termín až za měsíc a půl. A z muziky na Rádio Praha Sombr. Bude tu i Eva Farná. O komínicích už za chvíli, teď ale Support Lesbians.

0: dospívala krátce před 8:45 na rádiu Praha. Komíníci teď mají asi nejvytíženější období v roce. Komín je nutné zkontrolovat minimálně jednou ročně. Majitelé kotlu nebo krbu odborníky často volají na poslední chvíli a nebo až když začnou na podzim topit.
1: Nahoru po žebříku, opatrně po střeše, nahoru za panem komíníkem. Teďka jsme u komínu.
2: Štosákový kartáč v průměru 20x20, protože koukáme ještě na starý nevyvložkovaný komín.
1: Komíník Aleš Fidler. Takže jdete čistit.
2: Přesně tak, jdem na to.
1: A lítá z toho pěkný nepořádek. Je povinnost pro lidi si každý rok nechat vyčistit komín, nebo si ho mohou čistit sami?
2: Můžou ho čistit i sami, ale ta kontrola je povinná prostě tou odborně způsobilou osobou.
1: Takže každý rok?
2: Každý rok. Mezi tím jsme narazili až na úplný dno toho komína, takže pokračujeme čištěním zase zpátky.
1: Ano, ano, koukám dovnitř, nic tam nevidím, je tam černo.
2: Tak to je úspěch.
1: Vcházíme dovnitř do domu. Jsou tady kamna na dřevo a vy rozebíráte tu průru.
3: Kouřovod, ano.
1: Komíník Bohuslav Prokop.
3: Tady je krásně vidět vevnitř, jak je zanesený, jak je tam skoro 3 cm vrstva sazí. A komín by se mohl celý prodechtovat a třeba i vyhořet.
1: Začíná topná sezóna, když teďka lidé zavolejí, jaká je čekací doba?
3: Tuto chvíli dáváme termíny na začátek listopadu.
1: Zvyšovali jste meziročně nějak o nějakých pár procent, nebo je cena stejná jako vloni?
3: My jsme cenu letos rozlišili podle sezóny a mimo sezónu. Mimo sezónu jsme nechali ceny loňské a v sezóně jsme zdražili o 100 korun.
1: Paní Jiřina z Limus, proč si to necháváte čistit?
4: Protože v tom topíme a v rámci bezpečnosti, aby to fungovalo, aby to mělo správný, tak aby to, je to prostě správně si to nechat vyčistit.
1: Komín v chatě, tedy v obydlí, které není určené k trvalému pobytu, je nutné si nechat vyčistit jednou za 2 roky. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová říká, že požárů špatně ošetřených komínů přibývá.
5: V roce 2024 jsme evidovali takových požárů 253, v roce 2025 302 a za tento rok evidujeme zatím 240 takových událostí.
1: Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru je právě zahoření sazí v komíně. Z Limus ve středočeském kraji, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Radio Praha. Co se děje?
7: Co se děje?
8: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuade. Celé pořadí hlasování a další info u nás na webu
9: praha.rozhlas.cz.
8: Komu dáte hlas tentokrát?

Katy Perry dospívala na rádiu Praha přesně ve 20:30. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali. Lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, podrobně už za pár minut. Sledujeme také počasí. Zítra bude polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů a zítřejší teploty přes den 22 až 24 stupňů.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Co se děje?
7: Co se děje?
6: Pražákům je hej na Rádio Praha.
7: Pražákům je hej.
6: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
7: Pražákům je hej.
6: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
8: Praha. Oh boy.

0: Zítra se vrátí žáci do školy v Újezdě nad Lesy. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. S navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí, jejich odbory chtějí další jednání. A Marocký král jmenoval poprvé do čela vlády ženu. Zítra bude polojasno až jasno, s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
2: Dohodli jsme se o tom, jaký bude mechanismus toho, jak se budou moct děti navracet do školy, jakým způsobem bude řešeno stravování. Samozřejmě budou zvýšená hygienická opatření v rámci průběhu příštích minimálně 14 dnů.
0: Nákaza se ve škole objevila v úterý. Hygienici později zjistili, že zaměstnanci jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Praha 8 veřejnosti představila repliku vodního díla Prameník. K vidění je dočasně v kulturním domě Ládví. Za rok až dva ho chce městská část přesunout na původní místo na Ďáblickém sídlišti. Dílo Vladimíra Kína stálo mezi paneláky ve Famfulíkově ulici od 60. let minulého století do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Zhotovení bronzové repliky stálo přes 500 000 korun. Pokračuje její autorka, sochařka Jaromíra Němcová.
3: Nemohla jsem udělat kopii. Kopie by byla, že sejmu z originálu formu a odleju novou kopii. Toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a vcítila se do té sochy.
0: Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to nevyjde, a tak žádají alespoň, aby celé navýšení šlo do tarifů.
4: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
0: Jednat o tom chtějí s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z ANO. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO dnes řekl, že další změny už nečeká. Marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fatimu Zahru Mansouriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrákeše se tak stala historicky první ženou v čele marocké vlády a zároveň teprve druhou premiérkou arabské země po bývalé tuniské předsedkyni vlády Najie Boudinové. Nová vláda by mimo jiné měla investovat miliardy dolarů v souvislosti s mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, které Maroko pořádá společně se Španělskem a Portugalskem. Strana Mansouriové před volbami zároveň slíbila zvyšování mezd, vytváření pracovních míst nebo boj proti inflaci. Hokejisté pražské Sparty podlehli v 6. kole Tipsport Extraligy v Hradci Králové domácím 3-4. Třinec porazil Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzní 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2 a Olomouc prohrála s Vítkovicemi 3-4. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.

Dejte si pořádnou porci retra. Každé úterý večer v 55-minutovém speciálu na Rádiu Praha.

0: je 22 hodin.
1: Dnešní rozbory u odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
3: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
1: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Hlavní město připravuje zakázku za 45 milionů korun na technologie krizového operačního střediska. Současná smlouva skončí v červnu příštího roku. Nový kontrakt bude na 48 měsíců a zajistí provoz, údržbu a další rozvoj. Služby by měly být dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Krizový štáb je využívá při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo epidemie, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Pro zvládání krizových situací je vedle personální připravenosti zásadní také spolehlivé technologické zázemí a okamžitý přístup k aktuálním informacím o dostupných zdrojích, kapacitách a kontaktech.
1: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba končí ve funkci. Parlament v Bratislavě mu dnes vyslovil nedůvěru. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministrovo odvolání požadovala už od letošního jara. Kvůli jeho setrvání ve funkci se dostala do sporu i s premiérem Robertem Ficem.
5: Pro odvolání Tomáše Taraby hlasovalo 77 poslanců a návrh tak získal potřebnou nadpoloviční většinu. Výsledek vyhlásil předseda parlamentu Richard Raši.
6: Národná rada Slovenské republiky vyslovila nedôveru ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády Tomášovi Tarabovi.
5: Taraba se teď vrátí do parlamentu jako poslanec a vládě tak může komplikovat schvalování zákonů, protože má ve sněmovně většinu pouhých 3 hlasů. Jeho odvolání završuje několikatýdenní konflikt uvnitř koalice, kvůli kterému premiér Fico připustil i možnost předčasných voleb. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Anglický fotbalový klub Manchester City porušil finanční pravidla Premier League. Vinu ve všech bodech obžaloby mu prokázala nezávislá komise. Vedení nejvyšší anglické fotbalové soutěže to uvedlo na svém webu. Manchester City podle komise mezi lety 2009 až 2018 uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, přes den stoupnou na 22 až 24. Slabý, během dne mírný, jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: byla největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí skejťáci, bruslaři i lidé, kteří si sem chodí užít jeden z nejhezčích západů slunce v Praze.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Praha je. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
2: Praha žije.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat. A ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková. Protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou, a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci. Takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je myslela oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
2: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustelu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními, jak kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, aby jsme vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme. Protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: thing.
1: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
2: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebepoznával? Proč je to důležité?
3: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou. Hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že by jsme byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
2: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
3: To je nepříjemné,
2: protože
3: přesně.
2: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
3: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života. A říká prostě, tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo? To nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa, k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
2: Říká Pavel Špatenka.
1: Máte rádi novinky?
0: Tak si nalaďte každou středu nej...

0: až na dřeň.
1: Když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba v nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo? Že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat, tak aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se takhle zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
2: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhy, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když s pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna a já jsem se ocitl v podstatě takový kluk a raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totál, že jo, to jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra, zabiju se. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co s ní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že jo, s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako ve obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní. obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty, no a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky, nefungovalo nic, nezabíralo, až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala. Jo, a trvá do dneška v podstatě. Jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem ale, co s tím. A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a řekla byste, ale já jsem si koupila nový kabát a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl jako, hele Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste

0: místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život. A šel jste úplně jinou cestou?
1: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Mm-hmm. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu, mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne, jo, bojoval jsem sám ze sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Jo. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuji s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco, a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme jí mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhej a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sáhat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě hele, jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřují se tady a srazej vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené. Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach, neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty maladaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete všem ukázat, že to víte a že to znáte, jo, každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty její procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady, a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí.
1: Naschle. A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumyho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumyho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
1: Ahoj Matěj, a děkuju moc krát za pozvání.
0: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumy, kterého policie viní z obchodování s lidmi? Protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
1: Adam Kajumy byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumyho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice. Ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
0: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
1: On si stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
0: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
1: NCOZ už vlastně na počátku koncem května oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jímž byl Adam Kajumy jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
0: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
1: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obviněni.
0: Já jsem psal SMSku přímo Adamu Kajumymu a ten mi odpověděl následující.
2: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
0: My jsme kauzu Adama Kajumyho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumyho zadržela, dala do vazby a obvinila?
1: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumy a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděly, kolik vydělávali.
0: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
1: V čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin. Jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
3: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi a je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
1: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví. A že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
4: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
5: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
3: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně, třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
1: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru. Protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy, netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
3: Já jsem zaznamenal asi 10minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro televizi Nova.
6: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
3: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
6: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
3: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
6: A v tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
3: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten loverboy metod?
1: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jedna z nejvážnějších, jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že I ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, KAFU takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dál na nich vydělávat. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s KAFU sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo.
3: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle KAFU měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
1: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. Když si to pak člověk sesadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
3: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které... Nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
1: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získaly nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
3: I KAFU se potýká po tom tlaku, který popisuje s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
1: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho, také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ní byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, KAFU uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyní, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu, ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno, on vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. A ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala, které věřila, vlastně skončila v péči psychiatrů taky a bylo to pro ní hodně náročné a doteď je.
3: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
1: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
3: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
1: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo? Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
3: veřejně
1: brání,
3: hájí. Ano.
1: Veřejně hájí. Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
3: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
1: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech jenom z té trestné činnosti. To znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale...
3: To jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou
1: modelkou. Tak. Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s
3: ale
1: modelkou.
3: Ale jsou v kontaktu s četrem.
1: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
3: Jo.
1: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
3: Ta agentura funguje doteď?
1: Ne, ta agentura už
3: nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují.
1: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
3: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
1: to, bylo,
3: to OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
1: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, to OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans.
3: Mhm.
1: Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě. Jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly na černo prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet, i když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
3: Ty jsi říkala, že Kajumimu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení. plus jsou tam teda obvinění ti jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství. Tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
1: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuji, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
3: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo. Myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
1: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás? Co probereme dneska?
0: Headline číslo 1. V českém biznisu se v minulých dnech zrodil nový jednorožec, tedy firma s hodnotou víc než miliarda dolarů. Stala se jim internetová společnost CDN77 nenápadného českého miliardáře Zdeňka Cendry. Za minoritní podíl v této firmě zaplatil Světový fond CVC podle odhadů přes 10 miliard korun a celá firma tak získala ocenění zřejmě kolem 40 miliard korun. Probereme, kdo je Zdeněk Cendra a jak významná tahle transakce vlastně je.
1: Téma číslo 2. Miliardář Daniel Křetínský chce získat největší energetickou a plynárenskou firmu v Německu a jednu z největších v Evropě, Uniper. Napsal to německý Handelsblatt a agentura Reuters, o jak velký obchod jde.
0: Evropská unie se dohodla, že ze sankčního seznamu odstraní dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Krok vyvolal velké pobouření na Ukrajině a v Pobaltí. Jaké má miliardář Friedman vazby na Česko?
1: Máme tu téma číslo 1 a to je nový jednorožec, firma CDN77. Za mě teda dost šílený název, ale zjevně dobrý podnik, Petře. Co za transakci se teda vlastně odehrálo? Jak je významná?
0: Významná je ohromně. Já myslím, že se bavíme o hlavním biznisovém dílu roku 2026. Je to jedna z největších transakcí, která se uskutečnila v našem regionu, nejenom v Česku, ale v celém regionu. Zdeněk Cendra poprvé do CDN77 a k tomu názvu se můžeme potom vrátit.
1: No,
0: pustil externího investora. Globální private equity skupina CVC kupuje menšinový podíl, který podle různých odhadů bude 30% a

0: No a co ta firma dělá teda?
1: To je vlastně strašně zajímavá věc, protože ty ji nevidíš. Ty vůbec nevíš, že existuje, protože je zapojená do systému internetu. Představ si to jako takovou, on to sám Zdeněk Cendrák popisoval, jako zásilkovna pro internet. Tahle firma má na 230 různých místech po planetě přes 30 tisíc serverů, na kterých je uložen obsah, především videa různých velkých společností, jako je Rakuten, TikTok dokonce a podobné firmy, o těchto firmách se mluví. A tak, aby ty jako uživatel, jestli sedíš v Praze nebo v Los Angeles nebo v Tokiu, aby si dostala ten obsah co nejdřív, v zásadě v milisekundách.
0: Já jsem o tom četla, jeden takový hrozně hezký post někde na LinkedInu, myslím, že Vít Horký to tam psal z Czech Founders, který se zná se Zdeňkem Cendrou a popisoval, že on tomu, co dělá ta firma, rozumí tak, že když někde mastíš hry na počítači nebo brouzdáš po e-shopech a tak, tak ona zajišťuje to, aby když na to klik než, tak aby to rychle běhalo.
1: Přesně tak. A to samé je to s videama. Jako Rakuten je japonská firma.
0: Tak já rozumím internetům. Míš?
1: Jo. Ty internety jsou právě propojený přes centru.
0: Že to tam prostě běhá. Jo, jo. Ale ještě si řekněme pár čísel o CDN 77. Jednak jak je ta firma vlastně velká, jak dlouho to trvalo se tam dostat a jestli to dobře chápu, tak ona samozřejmě dávno překročila české hranice.
1: Je to tak. Začneme u těch hranic. Sítě rozprostřená, jak jsem říkal, po celé planetě 135 zemí, patří mezi 5 největších hráčů svého druhu na světě a ty další hráči jsou třeba Amazon nebo Google, tak si to jenom představ, jak velká tahle firma je. Ta firma je plus minus 15 let stará, vznikla 2011-2012, takže jako pořád docela nová. V roce 2025 měla tržby $218 milionů, letos má mířit na $270 milionů, ale co je zajímavé, marže, zisk z těchto tržeb je skoro 50%. A když se člověk podívá na tu cenu, na to ocenění přes 40 miliard korun, tak je to 20násobek zisku a 10násobek tržeb. To jsou docela vysoká čísla, ale 20násobek EBITDA v tomhletom biznesu asi není zas tak výjimečný a je to v každém případě super cena a super rychle rostoucí firma.
0: Ještě možná se vrátíme k té ceně, kterou dostane za těch 30%. K čemu peníze asi tak budou sloužit?
1: Mluví se o tom, že za těch 30% dostane Zdeněk Cendra mezi 11 až 13 miliardami korun, to jsou všechno odhady, znova říkám, že ta oficiální čísla nebyla zveřejněna, ale o tomhle se mluví. Ani není jasné, kam ty peníze půjdou, jestli je to cash pro Zdeňka Cendru, aby měl něco na hraní, anebo jestli to bude zpátky do rozvoje té firmy, tak jak ho znám, tak to bude obojí.
0: Mimochodem je to vůbec první investice z vnějšku do rozvoje té firmy.
1: On 15 let, to se říká bootstrapping, jakože vlastně si utrhuješ od pusy a pořád investuješ jenom za svoje, ne jako v klasickém startupu, že něco vymyslíš, vykešuješ spoustu investorů a pak za 2 roky zanikneš. Zdeněk Cendra na to šel úplně obráceně. Funguje 15 let a teď je za to první velká odměna.
0: No, přišel čas podívat se na to, kdo vlastně Zdeněk Cendra je. To je něco pro tebe, viď? To je miliardář prostě.
1: Je to miliardář. Já myslím, že Česko by si mělo svých miliardářů a Janoty zejména víc vážit. Ne. Buď na ně hodná.
0: Já jsem objektivní. Jako.
1: Nejsi objektivní.
0: Tvrdá, ale férová.
1: Ne, ty jsi jenom tvrdá. Ty jsi na miliardáře jenom tvrdá.
0: Nejdřív řekni ty.
1: Chudáci prostě, miliardáři, furt to dostávají. Tak poslouchej, Zdeněk Cendra, je mu 40 letos. Jo? Jak jsem říkal, 15 let tvrdě maká a teďka dostal peníze a ty se tomu směješ. A není to úplně typický český miliardář, je to technologický miliardář, patří do 20 nejbohatších lidí v Česku. A on začal podnikat už v 16 jako teenager. Těch firm založil několik. CDN 77 je z toho ta největší a nejzajímavější, ale další firmy jsou Superhosting, Peering a tak dále. Taky si kvůli tomu udělal spoustu nepřátel na českém internetovém nebi, protože byl prostě rychlejší a dravější než oni.
0: Ale nejenom na internetovém nebi asi, ne?
1: Protože tomu se možná dostaneme. Prostě když chceš vydělat tolik peněz, tak asi všechny nehladíš po vlasech. A
0: hlavně,
1: tak.
0: Když jsi ajťák, tak většinou máš vysoký IQ, ale trochu se to odráží třeba v nižším EQ. Víš, co to je?
1: Já nejsem ajťák, takže to vím, ale to bych ho nepodezíral. Já myslím, že to je normální, fajn chlápek. Co je na něm zajímavého mimo jiné, je, že má, víš, kolik má dovolené za rok? 100 dní.
0: 100 dní.

0: to je čtvrt roku. 100 dní, protože potřebuje přemýšlet, protože nechce být zahlcený operativou.
1: Já bych tohle potřeboval taky.
0: No to bys potřebovala. Ale tady ti to asi nedají. Ale v každém případě tohle je docela zajímavý přístup. Další zajímavé přístupy, on má polovinu lidí na to, co dělá, než konkurenční firmy, to znamená, že snaží se být hodně efektivní v tom, co dělá. Ve firmě třeba nejsou meetingy dopoledne, aby lidi měli čas na práci a na to přemýšlení. Neždíme je, tak jak se to dělá v IT firmách. Říká, že v 17:15 už můžou být doma a chodit si kolem potůčku nebo dělat si, co chtějí. A že to vidíš, jak je hodný miliardář. No,
1: jo, ale počkej, no. A pojďme k tomu, k čemu se chceme dostat. On investuje taky do nemovitostí, ano, svoje peníze.
0: Ano, do historických nemovitostí, zámky, činžovní domy a podobné věci. Tady kousek od nás na Vinohradech je několik nemovitostí, dokonce sídlo jeho firmy je tady v historických vilách 500 metrů tady od nás. A jsou tady taky investice do činžovních domů třeba v Londýnské nebo v Mánesově ulici.
1: A já jsem právě o tom si dělala nějaké rešerše a třeba Seznam zprávy loni přinesli zprávu o jeho poměrně dosti jako drsných hádkách, právě o nějaké podíly v nemovitostech. Odkazovali taky na nějaký televizní pořad, to byly Černé ovce, o nějakém nehezkém zacházení jako s nájemníky. Poté, co to právě koupila jeho firma, takže jasně, asi to bude vrstevnatá osobnost a jak jsme říkali,
0: já bych zase já si tady nechci být jako obhájce miliardářů, ale proboha,
1: ne, to tě
0: já myslím, že
1: Zdejek
0: Cendra nemá vůbec ponětí, že se někdo hádá s nájemníky v těchto těch domech.
1: A já myslím, že v některých případech asi jo, ale pravda je, že to nějak vždycky dořešil a tak dále. Poslední věc ještě k tomuhle tématu. Mm-hmm. Pojďme zařadit tohle jednorožce nového mezi ostatní úspěšné české firmy, protože samozřejmě není sám. A jak je to z toho pohledu důležitý, zamíchá to nějak pořadím českých miliardových firm?
0: Dílů? Já myslím, že v tuhle chvíli je tohle investicí, je to největší startupový deal v historii Česka, těch 500-600 milionů dolarů od CVC. Firma je oceněná na nějakých těch 43 miliard korun, řekněme. A to není největší ocenění, protože zase další super zajímavá česká firma Muse, která ale už sedí dlouhou dobu v New Yorku, byla oceněna na 52 miliard korun. Takže je to víc, ale mezi další české jednorožce patří Product Board a Rohlík a samozřejmě Avast, když ho tam budeme počítat jako úplně z prehistorie, ale myslím, že Avast byl ten první pionýr a tady vidíme další české firmy, které mezi ty jednorožce patří. Mimochodem, když se podíváš zase kolem nás, tak těch jednorožců Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a tak dále, není tolik jako v Česku. Samozřejmě ještě nejsme Estonsko nebo
1: Pobaltí vůbec.
0: Tak, nebo
1: Izrael,
0: nebo Izrael, no to vůbec, ale myslím, že se tady tvoří nová páteř z českého biznesu a české ekonomiky a měli bychom si jí víc všímat. Takže když za chvilku budeme mluvit o energetice a o uhlí a o plynu a tak, to je samozřejmě velká věc pořád, ale ty internety, Jano, sleduj to víc.
1: Jo, pojď k energetice, protože to je prostě zajímavé, jo. A to vůbec není zpráva ze starého světa, protože tam se děje spousta nových věcí, to je obnovitelné zdroje.
0: Tak to mi řekni.
1: Jo, to je prostě
0: tak
1: nová věc.
0: Ty jsi říkala, že Daniel Křetínský chce koupit
1: německý Uniper.
2: Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper.
3: Je možné, že těch zájemců o převzetí té společnosti je víc. Podle Handelsblatu se má ta nabídka ze strany Křetínského EPH vyznačovat tím, že je podaná na koncern jako na celek. Zatímco
1: a to je docela velké sousto.
0: Co to je Uniper?
1: No, je to důležitá německá firma, vlastní elektrárny, hlavně plynové, ale i nějaké končící uhelné samozřejmě, ale to nic neznamená, protože samozřejmě investuje nejvíc do obnovitelných zdrojů a vodíku a tak dále. Ale aha, každopádně, jo, plus má třeba obrovské podzemní zásobníky na zemní plyn, mimochodem s větší kapacitou, než doposud vlastní celé EPH Daniela Křetínského, aha, všude možně po Evropě, na Slovensku třeba například. Uniper má větší kapacitu výroby, než má teď EPH Daniela Křetínského, má 18 gigawatt, zatímco Daniel Křetínský asi necelých 17, ale je to celkem vyrovnané. Každopádně prostě je to obrovský obchodník s komoditami, dovozce zkapalněného zemního plynu, klíčového teď pro evropský trh, zaměstnává 7000 lidí, zásobuje plynem asi 500 velkých firm v Německu a 500 podniků místních samospráv, má aktivity tedy i ve Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku. Co je určitě zajímavé, že je to firma, která měla trošku podobnou minulost za energetické krize, jako měly české plynovody Net for Gas, o které neúspěšně se pokoušel o ten deal, tedy nebo je koupit prostě Daniel Křetínský.
0: S dovolením se vrátím do toho Německa, abych pochopil, co to je za transakci. Komu to dneska patří?
1: Patří to německému státu. Aha. A to právě navazuje na to, co jsem teď říkala, že Uniper se dostal v roce 22 do obrovských existenčních potíží.
0: Tak jako podobné firmy?
1: No, tak Uniper byl zajímavý v tom, že on prostě byl opravdu velmi provázaný s ruským plynem. On měl i podíl vlastně na stavbě plynovodu Nord Stream 2 a využíval plynovod Nord Stream 1, který, jak víme, v roce 22 vyletěl do povětří, což Nord Stream 2 vlastně nakonec se rozhodlo, že se vůbec nezačne používat. A Německo vlastně spoléhalo tady na ty plynovody, bylo to přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Němci si mysleli, že budou těžit v jejich ekonomice z levného ruského plynu, ale tomu tady dělala přítrž vlastně agrese Ruska na Ukrajině a doba se změnila. Uniper to odnesl teda, protože Rusové, jak víme, uzavřeli kohouty a Uniper málem zkrachoval. Podobné problémy má právě český Net for Gas, který tranzitoval ten ruský plyn a také jeho předchozí akcionáři investovali právě do toho propojení. Aha, s Nord Streamem a tak dále.
0: Takže tam je logická propojka mezi Net for Gas a Uniperem?
1: Trochu je, trošku podobná historie. Takže tady možná by Daniel Křetínský si trošku napravil tu svoji pachuť z toho, že se mu nepodařilo tady získat třeba české plynovody nebo předtím české,
0: pachuť, co to zase
1: české zásobníky,
0: jako vkládáš, jako
1: které taky
0: pachu.
1: Chtěl původně koupit dokonce od Němců, ale to tady také nevyšlo.
0: Napravil pachuť.
1: Takže uvidíme, jak to dopadne, protože jednak tedy nevíme zatím, jak to bude velká transakce, ale já bych připomněla, že německý stát stála ta záchrana Uniperu, aby neskrachoval, 13,5 miliardy eur, asi 330 miliard korun, který tam vláda nalila. Takže uvidíme, za kolik známý dobrý. To musím říct, dealmaker Daniel Křetínský, jestli to dopadne, tak jaké částky se objeví a jestli to dopadne, protože oni se tam začínají bouřit odboráři.
0: K odborářům se dostaneme, ale jenom mi řekni, když tak mě oprav, Daniel Křetínský má taky nově, ale vítr v zádech díky spojenectví s Total Energy, francouzským koncernem energetickým, a tahle část by asi šla vlastně do toho společného podniku, který mají s Total Energy, spočítám.
1: Ne, přihlásil se tam jako EPH.
0: V každém případě jako tohle spojenství v tom může něco udělat. A co se nelíbí odborářům?
1: Odboráři mají strach z toho, že pokud tam přijde soukromý investor, tak oni tvrdí, že to bude vlastně nepřátelské převzetí, poukazují na energetickou bezpečnost a preferují prodej přes burzu, protože mají pocit, že tak nehrozí, že by to nějaký investor rozkouskoval nebo použil k nějakým svým třeba jiným záměrům.
0: Nějakým rejdům,
1: které nemusí být ve třeba prospěch německé energetické bezpečnosti, nebo já nevím, o co jim jde.
0: Ale určitě to budeme,
1: nebyly.
0: Určitě to budeme sledovat dál, protože to je super zajímavý deal na evropské úrovni a zase další velký deal, který by Daniel Křetínský chtěl
1: uzavřít. Tak.
0: Ale pojďme na téma číslo 3. Evropská unie neprodloužila sankce na dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova.
2: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na 3letém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy.
4: Alisher Usmanov je jeden z nejbohatších Rusů. Časopis Forbes odhadoval v roce 2023 jeho mění na 11,4 miliardy dolarů.
5: Slovensko, které žádá kromě Usmanova také o vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu.
4: Samozřejmě také není nějaký beránek. On ale patří vlastně k té první vlně ruských oligarchů.
1: Já bych zůstala u miliardáře Friedmana, mm-hmm. protože to je ten člověk, který nás zajímá.
0: A proč nás zajímá?
1: A zajímá nás proto, protože on má mimochodem vazby na Česko.
0: Aha, česká stopa.
1: Česká stopa, má jich docela dost. On měl v Česku několik firm už v 90. letech, ale ta jeho hlavní skupina, na které zbohatl v Rusku, mimochodem, víš, kde se narodil Michal Friedman?
0: Podle jména bych tipnul, že v Tel Avivu.
1: No, tak nějaké kořeny tam jsou, ale je to rodák z ukrajinského Lvova.
0: Aha, no vidíš.
1: Ale žil potom v Moskvě a tam i podnikal, právě založil skupinu Alfa Group, která vlastní největší soukromou ruskou banku Alfa Bank. Mimochodem jedno z jeho velkých bohatství vzniklo právě při ruské privatizaci, kdy ta skupina Alfa koupila 90% ropné společnosti TNK a v roce 2003 pak Michal Friedman prodal polovinu z té firmy britské BP za 6,75 miliardy dolarů.
0: A dostal se do žebříčku miliardářů.
1: A dostal miliardářů. Nejbohatších lidí světa. A zpátky do Česka, jedna třeba z firm, která tady měla nějaké aktivity, Alfa Invest, kdy si investovala do výstavby komplexu luxusních bytů v Praze 5. Pak je to samozřejmě Alfa Banka, protože tam měla
0: v čele. To je Petr Šmída, svého času nejvýše postavený český finančník na světě.
1: Je to tak, tak to byl šéf Alfa Banky a on tam nebyl sám, bylo tam dalších několik Čechů a potom ještě jedna zajímavost, ta skupina Alfa stála za londýnským fondem Pamplona Capital Management, která kdysi uvedla na akciový trh v Praze moravskou společnost Pegas Nonwovens,
0: výrobce netkaných
1: textilí, která ale už před 5 lety odešla z burzy. Petr Šmída je zajímavá postava, ty ho znáš.
0: Já ho znám docela dobře, protože jsme spolu dlouhá léta byli v porotě Podnikatel roku a Petr Šmída, jak jsem říkal, byl jako šéf Alfa Banky nejvýše postaveným českým finančníkem v historii České republiky a předtím byl také viceprezidentem společnosti General Electric. Zkušený bankéř, dnes má Enern, společnost, která investuje do nejrůznějších českých firm, ale nejznámější je investicemi do podniků Tomáše Čupra, Rohlík, Levomat, Dáme jídlo a podobně.
1: Je to tak a právě ten fond Enern souvisí ještě tady s naším tématem a to jsou protiruské sankce, kdy Friedman tedy má být vyřazen, tak jak rozhodla Evropská unie z toho sankčního seznamu. A jak to souvisí? Součástí Enernu je i takový menší fond s názvem Enern Sprout 2, do kterého investovala kyperská společnost ABH Holding a tu právě spolu vlastní Friedman ještě s dalšími sankcionovanými Rusy a finance této společnosti toho Enern Sprout 2 byly v roce 22, když se Friedman dostal na ten sankční seznam, byly zmraženy českým finančním analytickým úřadem FAU. A jak mi řekl a potvrdil tady mluvčí Enernu Jan Husták, tak to zůstalo doposud.
6: Petr Šmída nemá a neměl s Michalem Friedmanem jiné investiční aktivity a ani je neplánuje. Původním investorem do Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení fondu převzala právě ABH Holding. Tudíž ani tehdejším záměrem nebylo investovat společně s Michalem Friedmanem.
0: Tenhle ten Sprout 2 byl docela malý fond v rámci toho Enernu, asi 2% aktiv a nemá žádné prokazatelné investice v českých firmách.
1: Je to tak, zatím nevíme, co s tím vlastně bude dál, každopádně pokud to bude rozmrazeno, tak jak jsem se ptala, tak Petr Šmída s Friedmanem jako investorem neplánuje nijak dál spolupracovat, podle Jana Hustáka neměl s Friedmanem Petr Šmída jiné investiční aktivity, také upozornil na to, že původním investorem do toho Enern Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení toho fondu převzala právě ta EBH Holding. Nicméně ta lucemburská stopa je vlastně také zajímavá, protože bylo to právě Lucembursko, které usilovalo podle diplomatických zdrojů o to, aby byl vyloučen Friedman z toho sankčního seznamu, a důvodem je, že Lucembursko s ním vede nějakou velkou arbitráž nebo takže spor o 16 miliard dolarů.
0: Takže ne proto, že by ho chtělo vysvobodit,
1: ne, ale
0: naopak.
1: Ne, chtělo hájit svoje zájmy nějakým
0: přesně
1: způsobem.
0: Jano, já myslím, že po tomhle to máme čas ještě na zvířátko nakonec, tak se to jmenuje naše
1: je
0: rubrika.
1: Tak. Vypůjčili jsme si trošku novou, ale zajímavost nakonec, to je, že ex-ministr vnitra Martin Pecina, o něm se taky, jak asi víš, spekulovalo jako možné ministru obrany třeba za SPD. Teď spolupracuje s SPD, Martin Pecina prošel řadou jiných stran. Ano. Tak Martin Pecina má nově společnou firmu s bývalou ministryní práce, šéfkou sociální demokracie, myslím, že byla také spolu lídrině ve spolku Stačilo v posledních volbách, Janou Maláčovou. Je to firma Mivra a Pecina v ní má 60% od září, Jana Maláčová má 40%.
0: Tak tohle je opravdu bizarní závěr, protože jestli si pamatuju správně, tak Jana Maláčová je někdo, kdo téměř vzývá Marxe, a tak by mě zajímalo, kam bude odevzdávat nadhodnotu.
1: No to nevím teda. Asi ji bude bránit, protože cílem té firmy Mivra je vzdělávání lidí v oblasti umělé inteligence a příprava na změny na trhu práce a tak. Což je, ale musíme říct, že to je jako legitimní. A
0: Martin Pecina a Jana Maláčová něco vědí, tak určitě
1: je,
0: ano.
1: Je to ale jako chvályhodná činnost. Údajně je to také taková trochu podaná ruka ze strany Martina Peciny Janě Maláčové, která potom fiasku v posledních volbách asi hledá nějaké uplatnění.
0: To je krásná solidarita, tím bychom to mohli uzavřít. Doufejme, že přitom nebude nikdo vykořisťován při tomhle podnikání, a musíme říct, že dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou těchto pořadů jsou v podcastových aplikacích také.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
7: Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Hezké úterý, hokejovou Tips World Extraligu vede Třinec, to už víme poměrně dlouho a pár dní a na posledním místě jsou Vítkovice, ale to není zdaleka to jediné, o čem se chceme bavit s Martinem Procházkou, protože jsou tady třeba také fauly na rozhodčího, nebo také výmluvy některých hokejistů, o čem se přesvědčíme v našem vysílání, spojí se s námi také naši regionální parťáci, a to z Českých Budějovic, z Brna a z Litvínova, ale hlavně je tady Martin Procházka, tak vítej.
2: Dobré dopoledne.
1: Videomoment týdne, to je věc, kterou si můžete najít a pustit na našem YouTube kanále Radiožurnálu Sport a začínáme tím pravidelně čistou hru už poměrně dlouho a tentokrát jsme vybrali okamžik ze zápasu, který se hrál v neděli. Kometa Brno přivítala Pardubice, zápas plný zvratů, stav 3-3, 5 minut do konce, přesilovka Brna a Kristián Pospíšil, který si předtím připsal i asistence na branky spoluhráčů. Tentokrát našel perfektně rozjetého Jana Mandáta, který naskakoval ve středním pásmu. Abych to popsal, ta přihrávka šla mezi vlastní modrou a červenou, přesně jako zleva doprava křížem nebo kolmo do jízdy Mandátovi, který jel sám. Myslíš, že Pospíšil prostě si ho nevšiml, neviděl, nebo to Mandát udělal chytře? Co všechno hrálo roli?
2: Řekl bych, že tam byla samozřejmě kombinace toho. Já bych řekl, že si částečně nevšiml té pozice. On dostal nahrávku do stoje, jak už zmiňoval, právě mezi modrou a červenou čáru. Jako levák okamžitě ji chtěl snažit se dát na prostředek právě na najíždějícího spoluhráče. A tam mi přijde, že byl ten moment, kdy Mandát výborně přečetl tu hru, tu nahrávku. Takže on si tak jako chvilku počkal, jestli ta nahrávka tam opravdu půjde tímhle směrem. Což asi možná v ten první moment Kristián Pospíšil úplně si nevšiml Mandáta, že by takhle byl připravený na ten start. Okamžitě zase toho kotouče vlastně ho přebral, ještě než ta nahrávka přišla, šel okamžitě rovně přímočaře do zakončení, pak ještě jeden brněnský obránce, který vlastně dal tu nahrávku na Kristiána Pospíšila, se ho snažil jako by si musel dojet, ale udělal takový větší oblouk, no a Mandát ten do toho kopnul, vlastně mu ujel a šel do toho zakončení, takže samozřejmě tohle je chyba. Ve středním pásmu ty nahrávky by měly být, jak se říká, 100%, ale stane se ani v tomhle případě. Prostě to neprošlo. Každopádně Mandát ukázal opravdu jako by to, tu chytrost čtení hry. Ten moment, kdy má přicházet nahrávka a v tom do toho kopne i za cenu možná trošku rizika, že by třeba na chvilinku propadnul. Ono by se to nestalo, on kdyby do toho kopnul i tak, tak by se okamžitě otočil a hned by šel na zpátek. Takže myslím si, že tohle to byla spíš i taková ta částečná chytrost Mandáta.
1: Kristián Pospíšil, ono je to moc velmi dobře známé o něm, on je taková, řekněme, specifická osobnost, ale zahrál si třeba na olympijských hrách, je to skvělý hokejista, který ale třeba ve chvíli, kdy věděl, že prostě udělal tuhle šílenou botu, tak na tom záběru z kamer, ona ta kamera už se posouvá s Mandátem, ale na zlomek hokejového času zůstane i Pospíšil vidět. A on prostě tak jako rezignovaně stojí, drží hokejku v jedné ruce, div se nedloube v nose. Chápu, on to měl prostě 25 metrů daleko, už s tím nemohl nic udělat, ale ta reakce působí jako na tebe třeba je trochu komický.
2: No, působilo to tak, že měl už jasno, jak se říká. V té chvíli věděl, že už prostě s ním dost nic neudělá, že opravdu to byl klasický námaz, takhle se říká, že prostě když hráč namaže soupeři, tak prostě mu to dal přímo, jako jak se říká na hokejku. A věděl, že už s ním nic neudělá, ani vlastně spoluhráči, který, jak jsem říkal, zmiňoval, že se ho snažili nějakým způsobem ještě jako dohnat, tak věděl, že už se s ním nic nedělat. Proto tak stál a on je v tomhle tom takový, jak se říká, vypínací, on prostě jak viděl, jak to, že už se s tím nic neudělá, tak prostě jenom tam stále čekal, jestli z toho branka padne nebo ne.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Můžete nám i zavolat do našeho přímého přenosu čisté hry Martina Procházky na číslo 221 552 222. Další věc, o které se chceme bavit, jsou disciplinární tresty a jeden poměrně netradiční faul a to byl litvínovský Havelka, který v zápase se Spartou na domácím stadionu jel, řekněme, z prostředka útočné modré čáry napadat do pravého rohu nebo do pytle, říká se tomu místu mezi rohem a modrou čarou, kde už se nabízela srážka s Michalem Řepíkem, jenže Martin Procházka se začíná smát a protože Havelka prostě sestřelil rozhodčího, tím rozhodčím je Luděk Pilný a dostal za to 3 zápasy trest. To bylo prostě normální tělo.
2: To bylo klasický tělo a naprosto, jakoby, když to řeknu, kdyby to bylo na soupeře, tak bylo naprosto správný. Takže já jsem se trošku zakuckal, protože si ten moment okamžitě vybavil. No on si samozřejmě nabíral hráče, který ho měl jako za úkol zastavit. Byl to Michal Řepík, který těsně ten moment, než k tomu souboji došlo, tak si jakoby přibrzdil. Ten souboj vlastně vůbec neproběhl. A Havelka, který byl rozhodnutý, že ten souboj dokončí, tak právě Luďka Pilného prostě nabral, dal mu normální jako tělo.
1: Ať si
2: ale mně se ještě líbilo, nebo ne, líbilo, bylo to špatně. Ale on ho tam normálně jako přímáčka držel ho, jako on myslel, že má toho soupeře.
1: Třeba je barvoslep.
2: Takže se vůbec jakoby ani jakoby nezarazil, že třeba by se mohl jako nějakým v poslední chvíli zarazit, nebo jakoby chtít jako ten souboj neudělat. Ale on ho normálně dohrál, ještě ho držel. Tam se hrála dál hra a on ho normálně držel mantelu přimáčkleho. A pak si možná uvědomil, že to není soupeř, ale že to je rozhodčí.
1: Dostal 3 zápasový trest od šéfa disciplinární komise Radima Byčánka. My máme posluchače, dobrý den. Halo, halo, někdo se k nám dovolal a mluvíme přímo na vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petr Vervák, já se omlouvám opět, bohužel teda neslyšel jsem přesně teď to téma, které jste začali probírat, myslel jsem, že to pěkně si poslechnout Martina Procházky, jestli měl stejný názor jako já, protože zásah Martina Havelky do sudího, to je prostě fantocio parodie. Já z jiného kumulu hráčů, který tam se sjížděli, tak on si vybere toho, který má nejvíc odlišný dres a vůbec to nechápu, jako tady asi osobně trošku zasloužený nějaký disciplinární trest a já bych k němu možná se dotaz, protože jsem samozřejmě pak koukal, Martina Havelka teda je spíš opravdu takový ten styl obránce, nebo respektive útočícího obránce, protože mám pocit, že pro něj je extraligový let víc klusky než pro ostatní hráče. Já ho furt vidím na zemi.
1: Já se moc omlouvám, to vaše spojení s vámi není úplně technicky dobré. Mohl byste být stručnější?
3: Já vás taky slyším špatně. Dobře, zkusím ještě zavolat jednou.
1: Ne, to netvrdím, já jenom chci, abyste mluvil stručněji.
3: OK, dobře, zrychlím to. Jde o to, jak se vlastně v uvozovkách trénují takovýhle hráči, nebo respektive čekám, že prostě ten trénink týmu je konzistentní, je prostě pro všechny stejný, ale Martina Velka nedal už asi 150 zápasů gól, jde mi jenom o tohle. Děkuji moc.
1: Fajn, tak tomu rozumíme, kdo nedal i třeba víc zápasů gól, byl třeba hokejista David Kočí, který má i starty v NHL, pak v hokejové extralize a pak působil jako trenér. Jsou to, řekněme, specifičtí hokejisté, kteří pak se prezentují takovouhle věcí, kterou nazval posluchač Fantociho parodií. Tak má, nechci říct úplně každý tým, ale objevují se prostě takovýhle borci napříč hokejovými kluby?
2: Objevují. Samozřejmě mají jiné přednosti, mají jiné vlastnosti. Tady pan posluchač zřejmě myšlenka ta, že 150 zápasů měla gola. A nemělo by to být asi takovéhle číslo, ale jsou hráči, kteří prostě ne tolik se tolik prosazují, ale mají tam prostě úlohu jinou, už to zmiňoval, že to je bránící útočník, to znamená, že má třeba velmi, velmi dobré jiné vlastnosti. Každopádně k tomuhle tomu zkratu, k tomu já tomu řeknu, ten moment to byl zkrat, prostě tady prostě vypnul, tady on si prostě se rozhodl ten souboj dohrát a dohrál ho a bylo to jedno za jakou cenu. Myslím, že už se teďka rozmyslí, že příště už rozhodčí nebude dohrávat. Tím to asi uzavřeme. No a byli takový hráči, já jsem přece jednu dobu pořád často mluvil, bo myslím, že to byl Musil ze Střince, nebo jednu dobu hráli v Pardubicích.
1: Ano.
2: David Musil, to byl taky takový ten hráč, který vlastně, který...
1: Jistota.
2: Jistota, ano.
1: Jistota vzadu.
2: Řekl to Františ naprosto přesně. Jistota vzadu, nic velkého dopředu, moc nikdo mu extra neujel. Do brankového prostoru se taky jinonek se nedostal, protože on opravdu měl ty přednosti.
1: On to zmydlil.
2: A když už teda náhodou jako včas nějakou branku dal, no tak měl obrovský aplaus. Myslím, že to bylo v loňské sezóně, kdy dal nějakou krásnou branku.
1: Playoff ještě.
2: Playoff to bylo a dal nějakou pěknou branku a všichni říkali, konečně to tam jednou padlo. Ale má prostě jiné přednosti, o toho tam trenéři, od toho hráče rádi mají. Splní jim, co potřebuje, takže i takový hráči jsou.
1: Pokračuje Čistá hra Martina Procházky, zůstáváme zatím ještě částečně u Litvínova, i proto je v našem vysílání reportér David Kalvas, vítám tě.
4: Hezké dopoledne.
1: A jestli dovolíš, dáme ještě přednost posluchači. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchač Pavel.
1: Posluchač Pavel. Ahoj. Se známým hlasem, dobrý den.
5: Ahoj, Ahoj kluci, mě jenom, já vím, že už jste trošku dál, ale já se chci zeptat i Martina, mně se trošku plete to, že třeba jeden tým hraje v červených kalhotách a má červený ramena. A jestli tohle třeba nemůže být za tou chybou Pospíšila z toho Brna, že prostě v tom fofru si úplně nevšimneš jako kompletně toho dresu, obzvlášť Pardubice si myslím, že mají podle mě tuhle sezónu třeba druhý nebo třetí sady dresů po každý hraju jinak jako vybavený. Je to možný?
1: Ptá se Pavel Horvát, děkujeme.
2: No Pavle, já si úplně nejsem jistý, že by takhle hráč měl reagovat asi a měl bym vědět, jakou má proti sobě hráče, jaký hrajích drezech. V tomto momentu si myslím, že ano, někdy se stane, že ty drezy jsou si hodně podobní, jakože to nedělá dobrotu, jo, když hrajou, já teď nebudu říkat jména, prostě ale bohu červeno-bílý a modro, červeno-bílý a bílo-červený, tak to samozřejmě potom trošičku má tendenci zkreslovat v těch situacích. Je to lepší, jsou úplně odlišní ty drezy, ale tady v tom momentu si myslím, že tady to vůbec nehrálo žádnou roli, tady on prostě zareagoval úplně jinak, prostě to, jak se říká, napálil, načoudil to do rozhodčího a mě se na tom potom ještě, proč jsem se smál, on ho dohrál a nechal ho tam doma je přimáčklýho.
1: Já jenom, jestli ještě dobře, Pavle Horváte, chápu tu otázku, ona spíš směřovala do Brna na přihrávku Pospíšila na Mandáta, než na faul na rozhodčího, je to tak?
5: Ano, ano.
2: No, tak to už zase, no, ano, tak to v tomhle případě, pokud to je tady ta varianta, tak může to být, ale tady si myslím, že Kristián Pospíšil moc jako dobře viděl toho svého spoluhráče. On to dával vlastně čistě na spoluhráče, který si pro tu nadávku taky trošku měl jít, ale Mandát, za mě udělal Mandát to, že, nebo si pamatuju do své kariéry, že jsem tohle taky často dělal, že jsem si jakoby trošinku na chvilinku dopředu si říkal, tady by ta nahrávka mohla jít, tak tam prostě do toho vlítnu a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A v tomhle případě to takhle bylo a nemyslím si, že by to bylo tím, že by tam najednou by splynuli nějak barva dresů, nebo že by to bylo nějaká taková kombinace.
1: Dobře, ale ještě jinými slovy, mohou být dresy matoucí?
2: No, částečně, jak jsem zmiňoval, když budou hrát proti sobě týmy, který...
1: Když by hrál tehdejší Vsetín proti současné Mladé Boleslavi.
2: No, tak ano, tak by to mohlo být podobný, protože tam je možná rozdíl v té barvě té zelené, jo? Jedna je tmavší, jedna je světlejší, myslím, že trošku světlejší Vsetín, Mladá Boleslav má trošku tmavší, ale jinak tam by asi moc rozdílu na tom ledě nebylo. Takže by to byl velký problém. Proto asi ty sady, které jsou, tak je ta domácí, je ta venkovní, takže by se to mělo vždy nějakým způsobem aspoň trošku odklonit od nějaké podobnosti, takže to samozřejmě souhlasím s tím.
1: A protože máme na drátě Pavla Horváta, tak můžeme trochu propojit hokej s fotbalem. Pavle, dovedeš si představit, když bys hrál, teď si vymyslím, jo, 15 let za Teplice, pak přestoupil do Jablonce a hrál proti Teplicím, budeš prostě nahrávat žlutým dresům?
5: No tak to si nedovedu představit, protože i na tréninkách samozřejmě ty hráči mají nějakou barvu trik a když je nějaká hra, tak si berou takový ty rozlišováky, který jsou jednou žlutý, jednou bílý, jednou růžový, ale vím, že ve fotbale je to striktní, že vlastně ty dresy musí být prostě úplně jiný, než má soupeř, proto jsou ty sady venkovní a domácí a nejsou tam žádný kombinace, je tam prostě třeba musí mít jiný spodek, než mají domácí, musí mít samozřejmě jiný dres i golmani, takže tam si myslím, že tohle to se úplně stát nemůže.
1: Děkujeme, Pavle, šťastnou cestu, pokud někam jedeš.
5: Díky, ahoj, naschle.
1: Pavel Horvát potěšil čistou hru Martina Procházky. Vracíme se k Davidu Kalvasovi, téma Litvínov. Davide, ještě jednou vítej v našem vysílání.
4: Pěkné dopoledne.
1: Já moc dobře vím, že my jako reportéři Radiožurnálu Sport nemáme úplně přístup do šatny, jo? Ale dovedeš si v hokejovém prostředí, a to bude otázka za chvíli i na Martina Procházku, představit, že prostě Martin Havelka má u svého místa dvě fotky, na kterou mu na jednu dali spoluhráči fotku dresu rozhodčího a fotku protihráče, aby poznal, kdo je kdo.
4: Umím si to představit, ale vy jste se bavili o Martinovi Havelkovi, o tom, že posluchač zmínil, že nedal gól 150 zápasů, tak ono to není daleko od pravdy, ale on si sám z toho dělá legraci, protože moc dobře ví, že na hřiště je úplně kvůli jiným úkolům, jak říkal Martin Procházka, a vlastně i v té kabině je díky tomu oblíbený, že on se zastane spoluhráčů, že dělá takovou tu černou práci. Loni hrál v Chomutově v první lize, teď se vrátil do Litvínova, vyžádal si ho trenér Robert Reichl, který mu dal právě tyhle ty úkoly, aby byl nepříjemný, aby byl takovým tím hráčem, kterého soupeř nebude mít rád, no ale samozřejmě tady to trošku přepálil.
1: Jaká byla reakce publika, nebo všimli si toho fanoušci? Asi ano.
4: Tak musím říct, že jak jsem zavřený v kabince a mám sluchátka, tak úplně neslyším, co se děje kolem mě a úplně neslyším ty tribuny, ale určitě ti, kteří to viděli z těch tribun, tak ty to pobavilo. Někteří fanoušci to neviděli, protože to měli daleko, nebo ono to bylo na straně, takže pod tou tribunou to úplně ideálně vidět nebylo.
1: Dobře, pojďme k Litvínovu po hokejové stránce. Zažívá, řekněme, novou éru pod novými majiteli, dobrý vstup do sezony. Litvínov v úvodním zápase před domácími fanoušky porazil Brno, chodí hodně lidí, do toho nové jméno David Kempf. Tak jak to zatím fanoušci vnímají, ten začátek sezony, ten rozjezd extraligové sezony?
4: Tak řekl bych, že na začátku samozřejmě byla taková přívětivější atmosféra na stadionu, takové uvolnění po tom, co se vlastně klubu chopili legendy, tak mi přišlo, že fanoušci jsou opravdu vděční, že nenechali klub padnout, protože opravdu reálně hrozilo to, že Litvínov o extraligu přijde. No ale už se ukázalo teď po porážce v Českých Budějovicích, kde Litvínov ztratil zápas v poslední minutě a vedl 4-3 ještě ke konci zápasu a nakonec prohrál 4-5, tak už klasika, internet, diskuze a tam z 80% už ostrá kritika na ten pokažený závěr, na příliš mnoho faulů, na to, že mužstvo není dostatečně posílené a tak. Takže ona, ta euforie, může rychle pominout, ale pravdou je, že co jsem viděl, tak ty domácí zápasy vypadaly Litvínov velmi dobře oproti loňské sezóně a diváci z toho měli radost, že opravdu ten tým odehrál solidní zápasy a to vlastně nastoupil proti favoritům, proti Pardubicím a Spartě.
1: Ano, příliš mnoho faulů. Poslechněme si to, co říkal trenér Robert Reichl po zápase v Českých Budějovicích.
6: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučeným a 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
1: Pokračuje Čistá hra. Martina Procházky ještě chvíli s reportérem Davidem Kalvasem, který dlouhodobě komentuje zápasy Litvínova. Jak moc to pak ubírá Litvínovu, nechci říct úplně síly, ale třeba i nějaké šance do útoku při ofenzivních esách, jako jsou Kaše nebo Kempf?
4: Už jsme se o tom bavili několikrát, i Martin Procházka v souvislosti s jinými týmy to zmínil, že pokud ti klíčoví hráči pro ofenzivu, jako je třeba tady Ondřej Kaše, David Kempf, pak hrají oslabení, tak pochopitelně mají méně sil na to, aby potom byli nebezpeční vepředu. A to je problém, nebo může být problém Litvínova, protože vlastně všichni jeho klíčoví útočníci, kteří se mají starat v ofenzivě o góly, ať je to Ondřej Kaše, David Kempf, tak třeba také kapitán Matúš Sukel, tak to jsou také důležití hráči pro oslabení. No a samozřejmě, pokud tihle hráči musí hrát ve čtyřech, tak pak už jim to bere síly na to, aby byli vpředu nebezpeční. A další problém Litvínova je, že má tak, řeknu, úzký kádr a málo hvězd, že právě tyhle ty hráče potřebuje v útoku, aby za něj dávali góly, protože bez nich se neobejde. Ono to je vidět i na produktivitě. Ondřej Kaše, David Kempf jsou nejproduktivnější hráči. Takže opravdu Litvínov potřebuje hrát co nejméně nebo co nejvíce času v plném počtu nebo v přesilovkách, ale nemůže si dovolit mít nějaká zbytečná vyloučení.
1: Říká David Kalvas, komentátor zápasu hokejového Litvínova v Tip Sport Extralize za Radiožurnál Sport. Tak díky, naslyšenou.
4: Hezký den.
1: Martine, kdo by Havelkovi vylepil ten plagát prostě s tím, aby si nepletl ty dresy? Byl takový vtipále.
2: Já netuším, jak to mají teďka takové Litvínově poskládaný. V každém týmu by se určitě našel jeden
1: třeba
2: takový...
1: Třeba z tvé éry, jako...
2: No, tak... tak já úplně nevím přece z mé éry, kdo by byl takový, že by si to...
1: Nevím, Dušan Salfický byl takový.
2: Dušan Salfický samozřejmě v Pardubicích, tak tam to bylo celkem nad běžným pořádku. David Pospíšil, to byl taky takový velký vtipálek, ten má velké story vyprávět. Já si myslím, že tady v tomhle případě mu to tam možná mohl vyvěsit Robert Reichl, no, že by mu mohl dát jako jasně najevo, že pojďme hrát, chci od tebe tady ty věci, jak už zmiňoval David Kalas, jak zmiňoval, že ano, je platný úplně v jiných podmínkách, nebo co po něm chce, no tak možná Robert Reichl by mu to tam mohl dát a říct mu tak, hele, fajn, ale bez rozhodčích.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme, zmínili jsme třeba i zápas Litvínova v Českých Budějovicích, který rozhodl až v poslední minutě Dan Ulesen, který dál, nechci říct, úplně udivuje extraligu, protože už jsme na to poměrně zvyklí, ale znovu se ukázal v důležitý moment. Byl u toho Kamil Jáša, který je s námi ve vysílání a muž, který dlouhodobě komentuje zápasy Motoru. Kamile, vítej.
7: Hezké dopoledne.
1: Ulesen má k sobě také Kanaďana Bella. Co by tahle dvojka mohla pro motor znamenat v téhle sezóně?
7: Tak je to vlastně celá trojice, která cizojazyčná trojice v Českých Budějovicích, to už samozřejmě je věc, na kterou jsou fanoušci extraligy dávno zvyklí, nejenom z Českých Budějovic. No, Nick Ulesen je takový zvláštní přírodní ukaz, ten jeho slavný gol na mistrovství světa Kanaďanům v dresu Dánska, to asi fanoušci hokeje si dobře pamatují a viděli to on na ledě a to možná Martin potvrdí, že to je takový úděl toho střelce. On třeba na ledě dlouho není vidět a najednou přijdou poslední 2-3 minuty, on se přimotá přesně tam, kam ten kotouč třeba z výstroje propadne jako v tomto případě a dá gól, takže si tady, pokud se ptáš přímo na tu spolupráci, tak myslím, že trochu jiná mentalita těch zahraničních hráčů, prostě tím nechci říct, že jsou lepší, nebo prostě jsou jiní a to je důležitý faktor právě v těch závěrech zápasů, v okamžicích, které rozhodují potom o bodech, tak Nick Ulesen byl naprosto jasně hlavním mužem toho zápasu.
1: Říká Kamil Jáša, v Českých Budějovicích dlouhodobě chodí hodně fanoušků, jak to vypadá ze začátku sezony, byť ty si strávil část začátku Tipsport Extraligy ještě na evropském šampionátu ve volejbale v Itálii, tak přeci jen můžeš hovořit alespoň za zápas Litvínovem.
7: No ale tím oslým můstkem, abychom to mohli propojit. Asi byste si tipnuli, kdo byl po zápase České Budějovice Litvínov vyhlášený nejlepším hráčem. To asi byla jasná věc a takhle to znělo mezi diváky. Nick Ulesen, tedy nejlepší hráč zápasu, diváků bylo těsně, takže nebylo úplně vyprodáno, ale v Českých Budějovicích na hokej prostě diváci chodí, to je známá věc, tím asi nikoho nepřekvapíme. Těšili se hodně na začátek sezóny a také se mi zdálo po některých výsledcích, třeba v Karlových Varech, že fanoušci ti jsou hodně netrpěliví a byli lehce rozpačití.
1: A on tam byl pes na tom stadionu?
7: No, na stadionu ne, ale ten je tady vedle komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, jmenuje se Faninka, tak zkusím jí to vysvětlit, že když vysíláme v Radiožurnálu Sport v pořadu Martina Procházky, že je lepší neštěkat.
1: Dobře, tolik malá vsuvka. Kamile, jestli chvilku vydržíš, tak my máme posluchače, díky. Dobrý den, kdo se dovolal?
8: Dobrý den, tady Robert.
1: Dobrý den.
8: Já jako fanoušek Českých Budějovic, tak musím říct, že první třetiny teďkom, ať už to bylo s Varama nebo s tou Mladou Boleslaví, tak to bylo utrpení. U těch Karlových Varů na druhou třetinu ze začátku jsem pak musel odejít, protože jsem šel trénovat holky hokej a ta druhá třetina s Boleslaví naštěstí začala líp než s těma Varama. Pravdou je, že teď v Budějících ne, že bychom byli úplně zvyklí na cizince, ale teď se to zvětšilo, nebo ten kádr cizinců je podstatně větší, než v Budějících bylo zvykem. A vlastně manažer říkal, Václav Nedorost říkal, že není koho brát, jo, v lize, takže ty cizinci je vlastně taková nutnost teď.
1: A děkujeme,
8: já bych měl takovou otázku, protože se mi strašně líbilo koukat se jednak na Třinec a jednak na Kladno a to na led. Jo, oni mají nádherný led. Když se podívám teď do Budějic, kde se to snad ještě zhoršilo oproti minulým sezonám, tak vaše názory na to, jak to zlepšit, aby se to stalo pravidlem třeba, aby televize dávala tak jako v NHL reklamy na manťáky virtuální, nebo prostě vaše názory na to.
1: Díky. Ano, narážíte na led bez reklam ideálně, tak to
8: jasně,
1: chápeme.
8: Jasně, jasně.
1: Dobře, Martine Procházko.
2: No tak samozřejmě, že to je ideální jak pro fanoušky, kteří jsou na tribuně, tak ten kotouč lépe vidí i pro hráče, je to jednoznačně lepší, když je čistý led. Pro brankáře už úplně, protože brankáři se velmi často stěžují, když potom jsou tmavé kruhy, odkud třeba střely a jsou tmavé, tak ten kotouč se jim prostě ztratí. Takže je to samozřejmě pro vývoj té hry, nebo pro úroveň toho zápasu je lepší, že čistá plocha, s tím souhlasím naprosto, ale zase je to těžké pro kluby, když máte samozřejmě sponzory a nějakým způsobem prostě potřebujete někam dát a někam je prezentovat, tak je to ideální na mantinel. Nevím, jaký mají ty podmínky, vím, že jednu dobu jsem viděl jaké jsou finanční ohodnocení různého metru každé části, jestli to je ve prostřední části na mantinelu nebo v rohu, nebo v nějaké atraktivní zóně. Takže ono tam je spousta opravdu marketingových věcí. No a pokud by se to povedlo, jako říká pan posluchač Třinci nebo Kladně, že tam bude minimum počtu prostě reklam na ledě, tak to bude jenom lepší pro hokej a bude všichni s tobou víc užívat.
1: Já se občas dívám na archivní zápasy hokejové extraligy, promiň to slovo archivní, když si třeba ještě hrál.
2: To je naprosto v pořádku.
1: A tam jsou normálně, jako já to řeknu úplně jako lidsky, jo. Tam jsou prostě reklamy na cigára.
2: No, tak jasně, bylo to, kdo platil, tak potřeboval by vidět, takže asi v tom se žádný velký rozdíl nedělal, ale já si pamatuju, že jsme jednou dobu měli na Kladně, už nevím přece, co to bylo za sponzora, jestli to bylo nějaká, to je jedno, ale tam byl úplně černý celý kruh snad, tyjo. Úplně tmavý kruh a to opravdu bylo nepříjemné jak pro hráče, protože ten kotouč se vám na té holi ztratí, i když chcete střílet na to, nebo prostě periferně koukáte dolů, nebo periferně koukáte vlastně jakoby pod sebe, střílíte někam, ale ten kotouč na té holi vám mizí. A jakmile je to na bílém ledě, jak je to mnohem lepší, protože vy pořád máte nějakou tu kontrolu zpětnou, protože je to lepší prostě, když je čistý bílý led.
1: Říká Martin Procházka, my tohle téma můžeme otočit ještě na Kamila Jášu, České Budějovice po hokejové stránce už jsme rozebrali a reklamy na ledě asi, Kamile, nedokážeš zrušit nebo změnit. Jak pro komentátora to může být pohodlnější, pokud by byl led čistě bílý, což by pohodlné jistě bylo, ale říkám si pod otázka, může to komplikovat komentování z tvého pohledu?
7: Jenom stručně k názoru posluchače, já jsem moc rád, že se dovolal do pořadu Martina Procházky, ale vlastně dokumentoval to, o čem jsem mluvil. Motor České Budějovice je v tabulce na třetím místě v domácích zápasech, myslím dokonce na druhém místě v té tabulce, tedy z domácích zápasů, a slyšeli jste společně s námi, že jsou fanoušci v Českých Budějovicích hodně přísní, kritičtí, bylo tam víc negativ než pozitiv, tak to asi má být, konec konců fanoušek má právo na svůj názor a znovu zopakuji, že jsem rád, že se ozval. No, reklamy na ledové ploše, co si budeme nalhávat, samozřejmě, že klub je nejraději, když jich je tam co nejvíc, potom je samozřejmě i plnější klubová kasa, ale příjemné to není a ani bych tak neřekl při komentování do radiožurnálu Sport, ale několikrát jsem na toto téma mluvil s kamerama, kteří mají malý hledáček a potom ten puk hledají v té změti a není to vůbec nic jednoduchého. Ještě donedávna, vlastně není to tak dlouho, kdy kamery v hledáčku měly jenom černobílý náhled, no a tam ten puk se ztratil okamžitě, takže zatímco se kameraman díval na pravou stranu, tak na druhé straně třeba padnul gol. Ale jak říkám, každý manažer, který má na starosti klubovou ekonomiku, tak si bude přát, aby těch reklam na stadionu i na ledě bylo co nejvíc, i když fanoušci to moc rádi nemají, to je jasná věc.
1: Říká z Českých Budějovic komentátor zápasů Motoru pro radiožurnál Sport Kamil Jáša. Tak díky a zase brzy naslyšenou.
7: Hezké dopoledne.
1: Pokud byste chtěli si poslechnout něco zajímavého v našem archivu, tak v našem rozhovoru osobností byli dva muži se stejným jménem, jmenují se Pavel Křížek, mladší a starší. Ten starší natáčel tehdy třeba o tom, jak František Venclovský přeplaval kanál La Manche, a jeho syn je současným kameramanem, který zase říkal, že se mu udělala na displeji nebo uvnitř toho hledí v kameře nějaký kus nepořádku, nějaký prach, a on si myslel, že to je puk a celou dobu tak honil po kluzišti kotouč v domněnce tedy, že pro diváky honí puk a sleduje hru a oni mohou sledovat hru, ale bylo to celé tak nějak trochu jinak.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme soutěží v čisté hře Martina Procházky, a to o dva lístky na páteční program hokejové Tipsport Extraligy. Na zápas můžete jít i vy, posluchači radiožurnálu Sport, pokud správně zodpovíte otázku, a můžete soutěžit o vstupenky na zápas Pardubice-Plzeň. V pátek v 18 hodin Pardubice-Plzeň. My vám teď pustíme zvuk muže, na jehož jméno se ptáme. Nápovědou může být to, že propojil během své kariéry oba kluby, hrál tedy za Pardubice i za Plzeň, a my už máme posluchače, který ještě nezná otázku, ale zavěsil. Tak to prosím zkuste znova, možná technická chyba u mě, pardon, pokud nás posloucháte dál. Takže ptáme se i na jméno muže, který hrál jak za Pardubice, tak za Plzeň. Jednou nápovědou je to, že to jméno už Martin Procházka v našem pořadu vyslovil. Martine, nic neříkej.
2: Ano.
1: A je to muž, který hrál s velmi netradičním číslem, které reagovalo na frekvenci jednoho rádia, takže mělo desetinou čárku, 96,9 to bylo. Máme posluchače. Posluchač číslo 1, dobrý den.
9: Dobrý den, u telefonu Miška.
1: Tak Miško, povídejte. Víte, na koho jsem se ptal?
9: Je to David Pospíšil.
1: Je to David Pospíšil, bývalý hokejista Plzně, také Pardubic a současný televizní spolukomentátor. Náš poměrně dobrý parťák, veď Martine?
2: Ano, souhlasím.
1: Tak já vás jenom poprosím o chvíli strpení a po pořadu se vám ozvu a doplníme si další věci. Takže v pátek Plzeň, Pardubice, Plzeň, pardon, odkud jste?
9: Z Rychnou nad Kněžnou, mám to 50 kilometrů.
1: Výborně, tak hezkou hokejovou zábavu přejeme a děkujeme, že jste se k nám dovolal. A my vám pustíme ještě vlastně ten zvuk Davida Pospíšila, protože jsme to nestihli. Posluchači byli rychlejší, ale dostalo se hned na prvního, který věděl správnou odpověď. Tady je David Pospíšil a jeho zdůvodnění toho, proč hrál na dresu s desetinným číslem.
10: Tenkrát byl problém s penězma, které jsme nedostávali výplat, tak jak jsme měli, takže jsme dostali od klubu povolení sehnat si osobního sponzora. Bylo to po revoluci, tak se začínalo podnikat, někdo se chtěl zviditelnit. Takže jsem se dostal k tomu rádiu. Prostě bylo to jenom z finančních důvodů, aby jsme měli doma co jíst a čím zaplatit nájem.
1: Kdo měl hokejové problémy v téhle sezóně, vezmeme to v čisté hře Martina Procházky už trochu za aktuálním tématem, to byly Vítkovice. To ten minulý čas, no, je otázkou, jak k tomu budeme přistupovat, protože jsou stále poslední tři zápasy bez bodu, pak vysoké vítězství doma nad Mladou Boleslaví. Může tohle ještě před domácím publikem a hodně gólů trochu nakopnout ten tým, Martine?
2: No, mohlo by jim to trochu nakopnout. Samozřejmě po špatném startu, no, už to zmiňoval, ale on to nebyl jenom špatný start do té sezóny, ono to byla celá špatná příprava. Mluvili jsme o tom, že snad co ze sedmi zápasů jenom jedenkrát vyhráli, jinak všechny zápasy prohráli, potom tři zápasy v základní části prohráte. Takže mohlo by to být teďka jenom takové to nakopnutí. Také druhá věc pro ně, oni dávali v přípravě a i na začátku té sezóny málo branek. A teď se jim to povedlo, pomohli si dvěma přeslovkama. Takže dali 6 branek Mladé Boleslavi, takže je tam nějaká taková ta snaha s tím týmem něco udělat, uvidíme, jak se jim to bude dařit dál. Dnešní utkání, které hrají v Olomouci, Olomouc tým, který taky teďka začíná pomalu vystrkovat růžky, vyhrál na Kladně.

0: Máme posluchače, už je po soutěži, tak pokud máte tady jiný dotaz, dobrý den. Haló, haló. Na lince číslo 2 nikdo není, nevadí. Pokračujeme dál v čisté hře Martina Procházky. Můžeme naší debatu stočit k brněnské Kometě, to je zase stadion, kam chodí velmi často náš kolega David Nekvinda. Zdravím tě. Zdravím tě. Ale nakonec to neklaplo s Davidem Nekvindou. Ale jistě to klapne v příštích desítkách sekund v našem vysílání. My se tak můžeme dostat dál a to by mohla být také věc pro posluchače. Když už jsme se bavili o disciplinárních trestech, tak probrali jsme Havelku. Další faul, za který byl trest jednozápasový, to je hokejista Vítkovice Red Holland, který sestřelil Jakuba Galvase v zápase s Třincem. Kdy Galvas po pravém mantinelu si strčil kotouč před sebe, bylo dlouho jasné nebo dopředu jasné, že už ho nezíská. U toho zaváhal, padl a Holland vlastně udělal takový příklek k tomu, aby mu dal ramenem do hlavy. Vlastně velmi nízko, to bylo půl metru nad ledem. Co zatím vidíš?
1: No, vidím zatím to, že on se rozhodl, že prostě ten hráč, jak se říká, neprojde za každou cenu. A opravdu neprošel, ale bylo to velmi nešťastná situace a špatné řešení od Holanda, protože Galvas opravdu, který ten kotouč si tečl před sebe, tak v ten moment mu to jakoby podklouzlo a on potom už nemohl nic dělat. On jel po ledě setrvačností, snažil se nějakým způsobem jakoby to jenom jakoby ustát a Holand, který do toho souboje přijel, tak naprosto právě úplně nepochopitelně, když už viděl, že stejně Galvas s tím kotoučem nic neudělá, leží na ledě, padnul, tak vůbec takový záchrod dělat nemusel. Mohl tam si jenom před ním v fuzovkách jakoby stoupnout, nebo ho jenom lehce nějakým způsobem jakoby zastavit, ale v tomto případě to bylo velmi nebezpečné, protože opravdu ten náraz byl hodně tvrdý. Jak říkám, Galvas nemohl vůbec nic dělat, takže ten náraz i ten následná ta reakce byla velmi taková ošklivá. Dobře, že to takhle naštěstí dopadlo bez nějakého zranění, ale bylo to nepříjemné a já souhlasím jednoznačně s tím trestem, takže za mě dobře.
0: To byly dvě věci, které řešila disciplinární komise a možná ještě nějaký podnět dostane, k tomu se dostaneme i my v našem pořadu. Teď už jdeme za Davidem Nekvindou do Brna. Hezký den. Nedaří se nám spojení, technické trable nás trápí, což se může stát. A tak se dostaneme k tomu, co si ty, Martine, viděl včera na Spartě a neřešme 1-0 gol nohou, ale zákrok Filipa Chlapíka na Jana Bambulu. Bambula jel po modré, jel zády, Chlapík byl za ním, on o něm nevěděl a ve chvíli, kdy se střetli, tak ještě chvíli předtím bylo z opakovaných záběrů vidět, že Chlapík trochu pomohl pravou nohou k tomu, aby Bambula upadl. Po zápase nicméně říkal, že se nebude nikomu uhýbat a že soupeř do něj narazil. Jak jsi to viděl?
1: Takhle, já to řeknu takhle. My jsme to příjem přenosu s Petrem Kadeřábkem, který komentoval celé to utkání, tak jsme se shodli, jsme to ani jeden vlastně ten zákrok neviděli, ani nebyl opakovaný na kostce nad ledem, takže my jsme neměli možnost to úplně nějakým způsobem tam posoudit. My jsme viděli, že tam došlo k vlastně schrážce, ale kotouč, kde my jsme všichni sledovali, nebo kde vlastně se odvíjela hra, tak byla za brankou, tam byl kotouč. Takže my jsme se dívali na tu hru vlastně za branku a v tom najednou se pískalo a ležel Bambula na ledě. Ale ten moment přímo se neviděl. Ale když jsem se vrátil domů, tak jsem se právě ho několikrát pustil, protože okamžitě to tam vyskočilo a pustil jsem se ho několikrát a tam jednoznačně je vidět, jak Chlapík prostě pravou nohou ví o Bambulovi, že couvá, že jede pozadu a pravou nohou, ne že by ho podkopl, ale prostě tu pravou nohu tam vystrčil tak, aby právě upadl. Takže tam je takový ten, jakový to, já tomu říkám backhandové uhnutí nohou, jakoby pravou nohou doprava, ještě dál. Opravdu tam je vidět, krásně tam je vidět, jak trošičku tu nohu posune, právě aby Bambulu trefil, ale já chci říct, tohle to už byl možná vrchol nějakého momentu, protože oni už během toho zápasu spolu tam měli několikrát takové to postrkování, několikrát se tam něco říkali, několikrát tam prostě bylo pošťuchování, takže za mě to byla možná taková ta reakce na to, že buď to mi to vyjde nebo ne, a každopádně to byla, Pavel Patra po zápase řekl, že to byla vyčuranost Filipa Chlapíka, že prostě to udělal tak, jak by to nebylo úplně tolik zavánějící faulem, ale za mě to prostě byl úmysl. Rozhodčí vysvětlovali, že to úmysl nebyl, že to zhodnotili, že to nebyl úmysl, proto mu nedával žádný trest. Za mě, já si myslím. A že s Filipem Chlapíkem máme velmi dobré vztahy, tak tohle to prostě přehnal a trošku tam tu nohu prostě dal. Nastavil mu ji tam a tím pádem Bambulu sestřelil.
0: Filip Chlapík nás asi neposlouchá teď dopoledne, protože Spartu čeká zápas v Hradci Králové, ale přeci jen kdyby, tak nám může zavolat na 221 552 222, stejně jako vy, posluchači, jak jste viděli třeba i tenhle zákrok, nebo cokoliv jiného, co se stalo během uplynulého týdne v hokejové Tipsport Extralize. Jsme

0: tu dál s Martinem Procházkou a také s Davidem Nekvindou z Brna. Vítej.
1: Hezký den z Brna.
0: My jsme řešili na úvod čisté hry video moment týdne, přihrávka Kristiána Pospíšila. Jak moc zmlkl v tu chvíli brněnský stadion?
1: No myslím, že zamrzl podobně tak, jako Kristián Pospíšil v ten moment, kdy nahrál na mandátovou hokejku a zůstal stát, tak dá se říct, že podobná byla reakce celé haly Rondo, že všichni se, řekněme, těšili na to, že Kometa v závěru zápasu využije přesilovku, nebo všichni, ta drtivá většina lidí na stadionu, a dopadlo to tedy, jak to dopadlo. No.
0: Takže pokud by někdo chtěl Pospíšilovi tesat sochu, tak ho nevyobrazí s rukama nahoře, jak slaví gól, ale jak tam stojí prostě otráveně u modré čáry asi.
1: Na druhou stranu zase potřeba říct, že on v tom zápase měl taky dvě skvělé asistence, řekněme na správnou stranu, kdy přihrával na gól a opravdu to nebyly žádné přihrávky někde na půlce hřiště, že pak někdo projel, takže on Kristián Pospíšil zkrátka je hráč, který má hodně dobrého, ale občas se mu něco taky nepovede, ať už nějakou laxností nebo možná třeba přílišně sebevědomým nebo přílišnou agresivitou, a tento zápas to byl, dá se říct, takový klasický Kristián Pospíšil. Tam mu chybělo snad jenom nějaké zbytečné vyloučení, ale jinak to bylo prostě vynikající momenty, ale poté i chvíle, kdy to Kometě zkrátka zkazilo.
0: Zeptám se, jestli vám k tomu přišel něco říct, i přesto, že odpověď asi znám.
1: Nepřišel, přišli jiní lidé z Komety, kteří o tom mluvili, trenér Kamil Pokorný nebo asistent trenéra, tak mluvil o tom, že zkrátka nechtěl to nějak extra rozebírat, nechtěl Pospíšila hodit pod vlak, jak se říká, ale že prostě Kometa má jinak nacvičené zakládání přesilovek samozřejmě, a Pospíšil udělal něco, s čím nepočítali ani spoluhráči, a pak to dopadlo takto.
0: Říká prozatím David Nekvinda. Martine, co Kometa Brno letos, jaká je?
2: No zatím taková za mě, jak se to říká, nemastná neslaná, taková prostě nedobrý začátek, první hnedka prohra v Litvínově, potom ano, Třinec prostě asi ukázal velkou kvalitu, protože vedla Kometa s Třincem 5-2. To utkání měli velmi dobře rozehrané, Třinec na to reagoval výměnou v polovině utkání, výměnou brankářů, Marek Mazaneče na stříhačku, šel do branky Ondra Kacetl, to utkání najednou se otočilo, najednou Třinec Kometu porazil 6-5, od té doby Ondřej Kacetl je v brance, já jsem včera o něm mluvil, byl se zvolený brankářem týdne, no a potom přišly dvě vítězství Komety, kde zvládli utkání doma s Mountfieldem Hradec Králové, vyhráli v Olomouci celkem jednoznačně. No a teďka prostě měli dobře rozehrané utkání s Pardubicemi a možná ten moment rozhodlo o tom, rozhodl právě, protože bylo to gól na 4-3. Takže takové jako výsledek, zatím takové výkony jako nahoru dolů, no. Špatně se začalo, teď se to trošku zlepšilo. Uvidíme, jak to Kometa teďka se z toho nějakým způsobem probere, ponaučí, třeba už to teďka pojede dobře.
3: Čistá hra Martina Procházky.
0: Dál je s námi ve spojení náš kolega z Brna, který komentuje zápasy Komety, David Nekvinda. Brno odehraje 10. ledna zápas se Spartou v nové hale. Už jsi v ní byl?
1: Nebyl, bohužel, to mě trošku mrzí. Měl jsem minulý týden dovolenou zrovna, když v pátek minulý týden měli novináři přístup do arény, mohli si ji prohlédnout, byla tam kolegyně ze zpravodajství, protože jsem byl v Itálii, musím říct, že opravdu mě to mrzelo, že to zrovna takto vyšlo. Já jsem tam byl, to už je víc než rok určitě, když ještě ani tam pořádně nebyla střecha, takže teď už je samozřejmě ta stavba úplně v jiné fázi a já jsem si to bohužel prohlédnout nemohl.
0: Já narážíme na to, že my už jsme se spolu mimo vysílání bavili i o tom, že Kometa Brno, pokud se tedy by měla stěhovat do nové haly, tak to nechce dělat v průběhu sezony. To se nějakým způsobem změnilo, tahle slova Libora Zábranského staršího?
1: To se změnilo, to už je nějakou dobu jasné. Ano, Kometa to tak deklarovala, že prostě v průběhu sezony se stěhovat nechce. Na druhou stranu, ta arena už je opravdu před dokončením. Na konci října jí mají stavitelé předat městu, které je majitelem, a už v prosinci bude arena hostit část mistrovství Evropy házenkářek. Takže by asi bylo hodně zvláštní, kdyby už ta hala několik měsíců stála a Kometa třeba playoff, i kdyby v něm postupovala případně daleko a ten zájem o lístky by v Brně byl jistě obrovský, tak by hrála v Rondu, kde je třeba o 5000 míst méně, než bude v té nové aréně. Takže nakonec, přestože se do toho Liboru Zábranskému určitě tedy původně nechtělo, tak se dohodl tak s vedením města, že tedy od toho ledna se Kometa přestěhuje do nové arény.
0: Martine, další nová hala bude.
2: Super. Jsem z toho nadšený, moc se na ní těším. Samozřejmě je to jenom dobře, když nové haly rostou. Byl bych rád, kdyby rostly více. Víme, že je teďka v plánu nová hala, samozřejmě i v Pardubicích, nová hala teďka v Jihlavě. Prostě nové haly je to jenom dobře pro hokej, protože jich je málo. Teď nemyslím, tím mohlo by jich být i mnohem více těch menších, klidně jenom takové ty, když to řeknu, klidně dvě plochy vedle sebe, typu Letňany, nebo jsou různé arény, ale prostě aby těch hal bylo co nejvíce, protože já jsem třeba teďka měl v Hradišťově možnost dvakrát po sobě na ledě ve Slaném a přes nám ráno v 6 hodin na vrátnici a paní mi říkala, vy jste tady ráno na 6, říkám ano, a ona říká, já vím, tady je celý den úplně plná ledová plocha, je není možné vůbec se dostat na led v jakýmkoliv možnosti, že by tam byl volný led, jen tak, že byste si šli nějakým způsobem potrénovat.
0: No tak dobře, tak pojďme za Davidem Nekvindou, jaké to se zimními stadiony v Brně?
1: K tomu můžu něco říct, protože jako hobby hokejista na tedy špatné úrovni, ale celkem pravidelně hraju a je to taky problém v Brně. Hodně lidí jezdí na stadiony mimo město, když tedy teď mluvím o tom, že si vy chcete jako hobík pronajmout plochu a zahrát si prostě hokej, ale právě tady v okolí teď Brna třeba do půl hodiny vyrostlo několik takových menších stadionů. Můžu zmínit třeba Moutnice, to je vesnice opravdu ne nějak velká, asi 20 minut od Brna, kde hned na kraji vesnice je právě takový areál, je tam i prostor, nějaká posilovna a podobně. Takže tam vím, že teď právě hobby hokejisté často jezdí. V Brně je dobré, že tady jsou některé stadiony v provozu celoročně, takže i v létě můžete chodit hrát, ale zkrátka taky je to tak, že znám lidi, kteří chodí hrát třeba o půlnoci, protože zkrátka ty dobré časy jsou zabrané a je to složité s těmi ledovými pluchami.
0: Říká z Brna David Nekvinda, děkujeme, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Máme posluchače, dobrý den.
4: Dobrý den, ještě jednou Robert. I když fanoušek motoru, tak se strašně těším na novou brněnskou halu, protože byl jsem i v Rondu, Kometa je trošku v mém srdci, neboť jsem původem z Třebíče a těším se na novou halu v Brně. Určitě tam pojedu, minimálně na zápas Komety s motorem. Jinak se mi líbí, co se děje, ať už je to v Třebíči, v Opavě, v Jihlavě. A vlastně i třeba, jak jste mluvili o druhý ledový ploše, která třeba teďkom je v Táboře, jo, kde nebyl vůbec volný led a druhá plocha tohle to docela pěkně vyřešila. Víc takových, kdyby bylo, škoda, že v Třebíči nemůžou mít takhle druhou ledovou plochu hned vedle zimáku, on tam je nějaký, myslím, druhý zimák. Jo, ale prostě, jo, chtěl bych to, aby to takhle bylo. Ty ledové plochy hodiny jsou docela dost drahý a pro takovej ten hobby hokej nebo pro ty holky je to prostě furt docela hodně peněz a škoda toho, no. Víc ploch.
0: Děkujeme. Nejste sám, kdo si to myslí a my zkusíme se na možná stejné téma zeptat dalšího posluchače. Dobrý den.
5: Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano.
5: Výborně, prosím vás. Já jsem pár minut jsem tam neslyšel, protože jsem se k vám snažil dovolat, tak občas to mi něco zaniklo, ale ještě k tomu ledu. Jak nám s ním jsou nebo nejsou ty reklamy. Já samozřejmě chápu, že reklamy jsou důležité z hlediska financí a tak dále. Každý potřebuje svoje sponzory, to asi všichni chápou. Nicméně, já bych měl na pana Procházku takový dotaz, tímto ozdravím. Co si o tom myslí? Protože já jsem se na Facebooku a tady tohle s tom bavil s jedním vlastně fanouškem Třince, já jsem taky fanoušek Třince a ten mi řekl, že Třinec nemá na ledě tolik reklam kvůli tomu, že ta hala si na sebe prý viděla sama. Já teda jsem v tomto naprostý laik, takže jako nevím, jestli v Třinci prostě je tolik akcí a chodí tam tolik lidí, že si ta hala na sebe sama viděla, možná to je, dejme tomu, budíš, a nehádal jsem se s ním tady o tom. Nicméně, když to otočím na druhou stranu a zajedeme skoro na druhý konec republiky, jo, do Pardubic, kde je multimilionář pan Dědek, tak tam v podstatě, když to otočím, by na tom ledě v těch Pardubicích nemusela být ta reklama žádná, protože co se budem povídat, on na to má. Samozřejmě nevím, odkud všude má peníze, to by jenom ona, já se ho na to ptát nebudu, ale prostě ten na to má, takže jako hnedka po Třinci, když to tak vezmu, která jiná hala u nás v republice by nemusela mít na ledě ani jednu reklamu, než Pardubice, kromě Třince.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, ať se vám daří a fanděte slušně. Díky za zavolání.
5: Ano, děkuju,
0: naslyšenou. Já nevím, netroufnu si úplně říct, že kdo na to má, nemůže mít reklamu, ne?
2: Já si to právě taky nemyslím. To je asi o tom, jak to mají nastavené ty kluby, jak to chtějí, jestli chtějí prostě dělat všechno možné pro to právě třeba jako v Třinci, že chtějí dělat všechno možné pro to, aby na tom ledě ten led byl čistý. Tak to prostě se rozhodnou takhle, nevím, jestli to je spojené s tím, jak pan posluchač říkal, že si hala na sebe viděla. To mě jako nějak zatím bych nad tím musel popřemýšlet. Každopádně je určitě dobře, nebo bylo by to dobře a vidíme to z NHL těch záběrů, kde prostě let je čistý, kde to je naprosto fungující, perfektní. Ti hráči to mají mnohem lepší prostě orientaci toho kotouče, vůbec celkově ta hra vypadá potom na tom čisté ledě lépe. No a když to máte celý posetý reklamama, tak to není úplně, no, prostě hokej vždycky byl, když to řeknu, led byl bílý a na tom se hrál s černým pukem, takže by to bylo dobré, kdyby se tomu hodně těch týmů přiblížilo, ale s tím asi nikdo, ani ty Františko, já, nikdo s tím nic neudělá, je to prostě čistě režii majitelů a majitelů většinou taky další věc, spoustu stadionů patří městům, takže město taky do toho určitě mluví, je to těžký určitě rozhodování, jak bude čistý led.
0: Na druhou stranu asi těžko, kdyby pak Pardubice měli úplně čistý led, tak by se napříč republikou říkalo, podívejte se, dědek, to je frajer, ten má tolik peněz, že nemusí mít vůbec žádnou reklamu.
2: No ano, říkalo by se to, no, tak ono se říkalo jiný věci o panu Děckovi, ale to je, říkám, je to čistě rozhodnutí, prostě kdo to má na starost a kdo chce to takhle rozhodnout, takže mi se líbí, že Třinec třeba je takový tým, který se pro tohle to rozhodl a je evidentně, že to je ku prospěchu pro fanoušky, pro všechny, já myslím, že i hráči se to určitě pochvalují. Proto také vedou Třinec možná.
0: Dobře, na závěr čisté hry ještě jedno finanční téma, protože se dostaneme ke startu NHL. Ta startuje dnes v noci nebo v noci na zítřek, ale nebudeme se bavit o všech klubech, jak jsou na tom a tak dále. David Pastrňák bude kapitánem Bostonu a nejlépe placeným českým hokejistou bude, to už je dlouho známé, Martin Nečas. Leo Carlson se dostal přes 20 milionů dolarů, Martin Nečas bude mít 14 milionů dolarů. Hledal jsem daňové podmínky státu Denver a násobil jsem korunami a dělil a během té otázky, kterou ti kladu, která trvá třeba 10 sekund, tak on už vydělal 60 korun. Takže má 6 korun za sekundu.
2: Ano.
0: Je to za náš pořad čistou hru, je to přes 20 tisíc korun, půl milionu denně. My si vybavujeme tu éru, kdy měl Jágr 8 milionů a bylo to něco neuvěřitelného. Na druhou stranu poslechněme si, co o tom říká bývalý hokejista z NHL, který hrál shodou okolností také v Coloradu jako Martin Nečas, Václav Nedorost.
6: Měřítku toho, že v Americe ten hokej v rámci těch 40 největších sportů je pořád na tom jako relativně nejhůř v platových stropech a v těch kontraktech, který ty nejlepší hráči mají, tak mě to samozřejmě nepřekvapuje. Jako ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního, majitelé vydělávají, liga vydělává, tím pádem se ten platový strop takhle zvyšuje a je to samozřejmě je dobře pro ty hráče, musím říct.
0: Přijde ti to už jako někde úplně jinde? Na druhou stranu NFL, NBA, MLB, baseball, americký fotbal, basketbal jsou někde ještě úplně jako
2: jinde. Tak to řekl, Františku, přesně, nepřijde mi to právě vůbec špatný. Je to jenom dobře, Václav Nedorost to taky řekl, pokud to všechno, ty finance jdou nahoru, jak pro NHL, jak pro kluby, díky tomu prostě ti hráči prostě dostaví takové smlouvy, tak je to jenom dobře a už to říkal, hokej není úplně z těch top úplně placených sportů ze zámoří, je tam basketbal, víme, jaké to jsou kontrakty, na druhou stranu víme, jaké je to také u fotbalu, víme, jak to je ve fotbale tady v Evropě, jaký mají platy, že jo, jak měl Cristiano Ronaldo a Messi a já někdo všechno, já nebudu vyjmenovat všechny fotbalisty, prostě je to jenom dobře. Ti kluci to zaslouží, když tu show dělají, přijde na to vyprodáno, jsou plné arény, každý zápasy, tak proč ne, ať to mají a já, no, je to v pořádku.
0: 7 jachet, 3 domy.
2: To je úplně jedno, no, tak když jedna klekne, tak pojede jiná.
0: Přesně tak. Navíc k tomu ale třeba 8 měsíců v roce na zimním stadionu v posilovně, v letadle na hotelu a to. Tak kdy to utratit? Ale on se nějaký čas najde.
2: No až potom, no, až to dohrajou.
0: Pomalu, ale jistě končí čistá hra Martina Procházky. Tak ještě krátce k dnešnímu programu, jaký by ses vybral zápas, který by tě zaujal?
2: Říkal jsem, že asi bych mě zajímalo utkání Pardubice, Motor České Budějovice, utkání, kde oba dva týmy teďka prostě mně přijde, že už se zlepšují, že přišli s lepší formou postupně a zajímá mě, Pardubice by mě zajímaly, prostě teďka se rozjeli, mají tam lepší výkony, takže Pardubice, Motor České Budějovice.
0: Říká Martin Procházka na závěr Čisté hry s datem 29. září 2026. Dnes se bude hrát na 6 zimních stadionech a my všude budeme mít reportéry. Martine, díky, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou. Taky naslyšenou.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu
1: praha.rozhlas.cz.
0: Komu dáte hlas tentokrát? Hit týdne.
2: Rádio Praha.